Ale co je naprosto jisté, přátelé, pište SMSky na číslo 720 001 222 a nebo mail, jo? A jakoukoliv otázku vám kluci rozhodně zodpoví. Tak jo, já bych to odstartoval ženskou, už jsme tady dlouho, že my jsme vlastně žádnou ženskou tady neslyšeli za minulou hodinu, že jo? Tak já vám pustím Janis, no.

0: Nezdržujte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak přátelé, já teď se budu ptát Martina na podrobnosti a vůbec program té akce, kterou každý rok už 15 let pořádá s kapelou Mrakoplaš. Dávejte dost dobrý pozor, co bude Martin říkat, protože ty informace, které nám řekne, budou vlastně takovým vodítkem pro správnou odpověď, protože dneska budeme soutěžit, já nevím, za hoďku to dáme nějak, že jo?
2: Jasně.
1: Teď nevím, kterou chceš věnovat desku výherci, jestli to bude Tichá radost.
2: Tak můžeme klidně obě.
1: Nebo obě takhle.
2: No jasně. Tak to záleží na tom, jak těžkou otázku dáme. Nebo můžeme dát dvě, když by byl tedy záleží.
1: Můžeme dát i dvě. No? To se nějak rozmyslíme. Jasně. To jasně dáme. Tak k té akci, to je strašně důležitý. Kdy bude hlavně datum?
2: Ano. Bude to v neděli 4. října, což je vlastně...
1: To je za rohem.
2: Od neděle za týden.
1: No, teďka přesně.
2: Od neděle za týden. 4. října v 19.30, to jako obvykle začne v divadle v Dlouhé. S Mrakoplašem už tam... Jak už si správně řekl, budeme pořádat 15. ročník Benefice proti Alzheimerovi. Ten pořad se jmenuje Mrakoplaš kontra Alzheimer s podtitulem Nezapomeňme na sebe, protože nejenom, že
1: možná.
2: Přesně tak, jako kdo ví, kdy sami to budeme potřebovat. Vlastně celý ten koncept je udělaný tak, aby to byl veselý večer, a lidi tam nebrečeli, ale když, tak smíchy. Uvádí ho Pavel Anděl a my se na každý ten večer, v každém tom roce, zveme dva exkluzivní hosty. Měli jsme tam v minulých letech třeba Džanga Petra Jandu z Olympiku, nebo Jana Spáleného, Ivana Hlase.
1: Jana Spáleného, to je ASPM.
2: Ano. Nebo třeba... Luboše Pospíšila, prostě za těch 15 let se tam vystřídala obrovská plejáda skvělých muzikantů, kteří tím svým slavným jménem a tím, co dokázali, zaštítili ten který ročník. Taky se nám stalo teda jednou, že 4 dny před avizovaným koncertem, kdy jsme měli mít Petra Zkoumala, tak Petr bohužel zemřel, takže vlastně to byl asi tak jako jediný smutný ročník, který jsme měli. Nicméně vždycky tam přijdou dva hosté a spolu s nimi my zahrajeme a zahrajeme jejich písničky. Takže vždycky nastudujeme 2 až 4 kousky od každého z nich. Chvilku hrajeme Mrakoplaš, pak hrajeme Zostava. No a mezi těma hudebníma blokama je ještě aukce raritních předmětů, do kterých přispívají všichni protagonisti toho večera. Vždycky sebou vezmou, třeba ten Petr Janda vzal starý držák na kytaru, nebo zmíněnej Jeník Spálený, ten vzal zase starý náturbek na křídlovku, na kterou už nehraje. Luboš Pospíšil vzal...
1: A on byl přitom tubista, ne?
2: Honza. No to on je, jako, ale na tu křídlovku hraje hrozně rád. No.
1: Jo.
2: Teď jsem s ním zrovna řešil, že vlastně on že říkal, já dělám novou desku a já tam potřebuji takový ten jakoby smooth sound, prostě ten starý, prostě zastřený hlas té křídlovky. Prosím tě, ty máš ty kontakty v zahraničí, mohl bys si mi sehnat a řek mi přesnej typ nátrubku, který mimo jiné není na křídlovku, je na nějakou jinou trumpetu.
1: Trumpetku, prostě. No, jasně.
2: Takže jsem mu scháněl prostě nějaký prostě zběsilej, ručně dělaný ten nátrubek, pak jsem mu ho přivez, říkal, to je přesně ono. A tak jsem mu před pár týdny volal a ptal jsem se, jak to dopadlo. No hele, nedopadlo to dobře, vůbec to nefunguje, jak jsem si myslel, že to bude fungovat. Ale že je prostě nadšený z těch věcí, furt jako něco hledá, no tak aspoň mu ten nátrubek nechybí. Ten oslý můstek byl právě v tom, že když jsem mu ten nátrubek přivez, tak mu říkám, on se mě ptá, co ti za něj dám, kolik to stalo? Říkám, nic, ty jsi nám dal nátrubek na večer proti Alzheimerovi, tak já ti zase přivážím jeden, aby ti prostě nechyběl, že jo? Tak...
1: I když ti nefunguje.
2: Ale prostě probíhá tam krásný setkání. My máme obrovský štěstí, že všichni ti muzikanti s námi se nebojí hrát, protože dalším fórem toho večera je, že my s nima neskoušíme. My prostě si s kapelou připravíme ty jejich písničky.
1: Oni vám řeknou, který?
2: Oni nám řeknou, který, jasný. Řekneme si tóninu a pak to prostě akorát dáte. Si zahrajeme na tom koncertu. Takže
1: to je to lepší.
2: Ano, jsou překvapení. Oni, ale my i vlastně posluchači.
1: Jsme to slyšeli, jak s Davem Mendes Mendozu. Jste před chvílí zahráli Pepe. Já tě budu provokovat, prostě David Nezlobcenem. A jak to krásně znělo a byla tady výborná atmosféra, doufám, že i u vás doma, co posloucháte Rádio Beat. Totiž ta bezprostřední atmosféra, když je uvolněná, teda jo, nesmí to i křeč, sám to znáš, ježišmane, tak pak je to naprostej nářez. Já se chci zeptat ještě, promiň, Martine, když jste oslovili tyhle ty lidi, nebo oslovovali, je to 15 let zpátky, jaká byla jejich reakce? Byli takoví muzikanti, kteří řekli a za kolik a takovýhle věci?
2: Ne, nikdy. Nikdy.
1: Opravdu, když jsem vysvětlil ten princip
2: toho. Ano, přesně toho, tak. Přesně tak. Jediný, kdo chce vždycky peníze, je Dave.
1: Já.
2: No, ale ne, s těma hostama nikdo z nich nechtěl peníze.
1: Ty nejseš Anglán, ty jsi Scott normálně. No.
2: Navíc teda ono tam probíhá spoustu jako krásných věcí a fúzí, jo? Protože jednou hrajeme, já nevím s kým třeba, abych pořád nemluvil o těch samých, třeba s Olinem Nejeschlebou nebo s Norby Kováčem.
1: Ten mě vždycky vypije víno, co si přinesl někam.
2: Tak ježišmarad, no, taky je, jinýho by jako měl dělat.
1: Co by taky měl jinýho dělat, tam je z toho živ.
2: Pak jsme třeba hráli s Robertem Křesťanem a Pavlem Malinou z druhý trávy. Prostě, že ta fúze toho našeho blues rocku nebo beatu, já nevím, jak to nazvat, prostě se spojila s bluegrassistama.
1: Pavel Malina, já jenom připomenu posluchačům, v podstatě světový banjista, co si budem povídat, který je známý i v Americe, nebo především v Americe, kde je uznávaný jako špička Benja, jo, jenom připomíná. Roberta Křesťana, druhou trávu určitě všichni znáte, pokračuje Martina.
2: No, tak zkrátka, máme to štěstí, že nikdo z nich nám neřekl ne. Občas se báli, jak to dopadne, protože my jsme za těch 15 let, nechci říct vypotřebovali, ale uslovili už většinu našich přátel a už jsme zabrousili do vod nám méně známých, takže jsme třeba oslovovali i třeba Věru Nerušilovou, která bohužel letos zemřela a hráli jsme s ní tu její slavnou píseň On pořád čekal, ona nepřišla z hříšných lidí. Nebo Martu Elefteriadu. Nastudovali jsme řecký věci, které ona naspívala. Prostě jako dochází tam...
1: Nekecej fakt.
2: No fakt, že jo, jako bylo to super.
1: Martu, jestli někdy uvidíš, tak ji pozdravuj.
2: No a nebo Míšu Lechta z Copu, že jo, taky bluegrassová plzeňská parta.
1: Kapela, no.
2: Takže občas tam dochází fakt jako ke zvláštním spojením.
1: Takže je to vlastně multižánrový, když se tak veme. Každý ten rok je to trošku jinak.
2: Ano, a my vždycky vlastně na sebe nabalíme nový lidi, který přijdou za těma hostama, který znají, a samozřejmě naši posluchači jsou zase zvědaví, co vymyslíme.
1: Takže se tam vlastně sejde, dejme tomu, řeknu to tak, nesourodý publikum, protože když tam hraje COP a když tam hrajou, když tam hrajete vy, takže to je takový publikum, ale ta akce je
2: asi to spojuje. Přesně tak, je tak, prostě ta jasný pomoc na výzkum toho Alzheimera. My jsme za...
1: Takže přátelé, vypadá to potom v závěru tak, že rokoví posluchači, fanoušci kapely Mrakopláš a bluegrassoví fanoušci kapely COP tam potom pod pódiem křepčí a vesele tancují společně pogo.
2: No je to ale tak, jako v podstatě jsou všichni spokojení. Já týhle tý akci říkám, prostě to je vlastně ten anglický výraz, ne, že to je win-win situace, ale win-win-win, protože my vyhrajeme tím, že si užijeme úžasný večer s lidma, se kterými bychom se jinak nedokázali potkat na jednom pódiu. Ti naši hosté jsou spokojení, že přispěli k něčemu úžasnému a naši posluchači jsou taky spokojení, aspoň teda jsem ještě nezaregistroval někoho, kdo by byl nespokojený, protože tím vstupným, který zaplatí, přispívají na výzkum toho Alzheimera a vlastně, když si koupí něco v té aukci těch raritních předmětů, tak tím taky přispívají. Takže my jsme třeba minulý rok za některé položky kravinky jsme vydražili třeba za 15, ale některý za 17 000, jo, protože tam byla třeba grafika od Pavla Maliny, jo, nebo nevím, teď mě nenapadá žádná z těch věcí. I letos budeme mít specialitky a zase ti letošní hosté přispějou. No a za těch 15 let jsme vybrali, tuším, že 1 300 000 korun na výzkum.
1: To je fantastický. To je fantastický. No. Hele, Martine, a ty předměty, ty ptákoviny, jako dejme tomu v vozovkách, můžou přinést i ty návštěvníci, co tam přijdou?
2: Ne.
1: Tomu jenom ti hosti.
2: Ano, jenom ti hosté, protože
1: ty
2: ono
1: se pak
2: totiž,
1: dražej.
2: Přesně tak, ty se dražej. Ono totiž, ono to nevypadá, ale když se řeknou, že, když se řekneme, že jsou tam 3 hudební vstupy po 4 písničkách a mezi tím jsou 2 bloky dražby, tak najednou ti to naskočí na 2hodinový program, ani nevíš jak, protože ta dražba, tím, že ty lidi...
1: Já to znám v rokový zpovědnice, no, nám to tady jako naskakuje.
2: Ty lidi si to užívají, štengrujou se, je s tím sranda, celý ten večer uvádí Pavel Anděl a on je dokáže neuvěřitelně prostě do té hry dostat.
1: Jasně.
2: Pamatuju si, dražili jsme nějakou originální fotku s podpisem a seděli vedle sebe 2 lidi a teď prostě, respektive 2 páry vedle sebe seděli a on je dokázal neuvěřitelně dostat, protože jenom ty 2 páry se hádali a nakonec asi na 10 000 korun za jednu fotografii a on říkal, no vy jste tady, vy jste manžel, jo už ne, aha. A teď prostě fakt je v tom veliká sranda, nebo většinou, já to nechci zakřiknout, protože když potom takhle člověk mluví, tak se může něco pokazit, ale bývá tam velká legrace a všichni si to užívají a fakt všichni vítězejí, protože na konci toho všeho, krom toho, že jsme si užili výborný večer, tak minulý rok jsme vybrali přes 200 000 během jednoho večera a všechny ty peníze jdou
1: na výzkum.
2: Na ten výzkum té Alzheimerovy nemoci.
1: Ještě jednou prosím tě zopakuj letošní datum.
2: Letošní datum je 4. října, to znamená 4.10., je to neděle, příští týden v divadle v Dlouhé, Mrakoplaš kontra Alzheimer.
1: Ano, jmenuje. Název je Mrakoplaš kontra Alzheimer. To jsem chtěl slyšet. Ano, tak. Police.

should I be frightened of dying? There's no reason for it to be.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Tak tady mám první poznámky, ne spíš dotazy, ale poznámky k dnešní rokový zpovědnici. Drahomíra píše, kde najdu kameru, aby jsme se mohli dívat na zpovědnici. Zajímá nás, zajímají nás hosté, i Dan. S ním nás zpovědnice baví. Děkuji, Drahuše. Tak na webovkách Rádia Beat najdete kamery, jsou zapnutý, já je zapnul, když později zapnu. Tak, čas, to je pro tebe, Dave. Čau, Dané, moc pozdravuju Davea. On je vždycky první, kdo mi napíše k narozeninám. On snad nespí. Břeťa B.J. ze Zlína. Aha, jsme doma, jasně.
4: Hele, a tak Břeťo, já jsem ho jednou slyšel spát, tak bacha.
3: Jo, aha, já to jenom dokončím. Je asi nejlepší basák, co osobně znám, ti píše. Tyle. No a Martin zřejmě měl to štěstí, nebo smůlu,
4: no,
3: spát s Davem v jednom pokoji.
4: Ale my jsme letos byli na šňůře v Srbsku. A já jsem si teda Davea užil. Fakt musím říct, že Dave umí spát. A umí spát tak za tři asi, jako minimálně. No.
3: Já.
4: A tomu ještě do toho zvonějí dva telefony, protože on má jeden český a jeden britský, protože maminku má v Londýně. Že? Takže když prostě mu zvonějí oba telefony, to je...
3: Hele, a funguje na něj takový to...
4: Ne, vůbec.
3: Ne.
4: Vůbec. Ne, to, protože to je česky. Když tohle děláš, tak to je česky, víš?
3: A jak to je anglicky?
4: To já právě nevím.
3: Jo. Dave, jak je anglicky? Když někdo chrápe.
4: Tat. Tak to jsem nevěděl.
3: Tak to musíš jako, když Angličan jako ty chrápe, tak mám na něj, hlavně, se to ty kamery, tat, jo?
5: Ano, na rytmus taky ještě.
3: Tat.
4: Takže zase rytmus.
3: A rytmicky jako.
5: Ano.
3: Přátelé, právě jste se dozvěděli recept na chrápající Angličany, jo? Chyťte rytmus, stačí na čtyři a do toho prostě repujte. No a je to. Máte to vyřízený. Přestane chrápat. Tak, Dave, my jsme, když jsi byl na cigáru, tak jsme hráli Police. Tady Martin to tam poslal a prozradil mi, že nemáš jediný tričko, kde by nebyl napsáno nějaký obrázek, nebo tady ty The Police.
5: Mám Sting.
3: Jo, tak, to je výjimka, jo, jasně. Ano, jasně.
4: On má takový trička, ale nenosí je.
3: Jo.
4: My jsme třeba udělali limitovanou edici mrakoplaších triček a on řekl, že tak jako děkuju, ale já to nosit nebudu. No.
3: Jasně, no, tak až bude Sting společně, budete mít dvojí basu, Sting a Davey budou hrát mrakoplaši, tak začne nosit tričko s mrakoplašem.
4: No, no, to asi. Možná, že Sting si ho vezme dřív než ty, no, to je pravda.
5: No, uvidíme.
4: No.
3: Hele, čím tě tato kapela tak zaujala? A Sting, samozřejmě, to je tvůj vzor basisty, nebo jak to mám chápat, asi jo?
5: Všechno, jako co, když abys mi správně, jako proč líbí,
4: no,
5: nebo?
4: No jasně.
3: No proč, no? Proč
4: máš rád Stinga?
5: No to je super muzikant a on má, víš, jako dobrý muzikanty, jako v kapele, že on má jako úplně top.
3: No on začínal...
4: tam nejsi, jako, ale...
5: Uvidíme.
3: To byla výborná tvoje.
5: Já už mám 57, máme čas ještě.
3: Jo, jasně, jsi ještě mladý klub.
5: Ano.
3: A počkej, a Sting začínal jako jazzman vlastně, že jo? To byl jazzový baskytarista, potom se chytnul ty nový vlny, nebo jak tomu říkat, New Wave.
5: New Wave, ano.
3: A dal dohromady s Copelandem a se Summersem Police,
5: no.
3: Jo? Mě to taky tehrá zaujalo, ono je to takový minimalismus, no, minimalistická muzika.
5: No, ano.
3: A už jsme asi u ty basy, jo? Aby si tam všichni zahráli. Summers si to totiž hrozně pochvaloval, kytarista, protože měl prostor pro svoje kreace, kytarový. A Sting samozřejmě taky, a Copeland, vynikající bubeník, co si budem povídat, tak to šlo takhle dohromady a v té době to byl, bylo to strašně populární kapela. Já si to pamatuju, já vím, já jsem ji poslouchal. Taky jsme jeli do Budapešti, ještě za bolševika. Víš, co je bolševik, ty Angláne? Co je bolševik, co je komunista?
5: Aha, nevím.
4: Ty jsi to buď rád.
3: Kdy jsi přijel do Česka?
5: První to bylo 1990.
3: 1990?
5: Jo.
3: Tak víš, hovno, co je bolševik. No přesně, takže nebudu dál vysvětlovat. A to takhle. Takže my jsme do Budapešti jeli na koncert Gabriel, takový ten, jak jsi říkal,
5: jo, Amnesty.
3: No. Gabriel Springsteen.
5: 86, myslím.
3: No, Amnesty. No, vidíš, to bylo za bolševika. No, to je jedno, já nebudu vysvětlit. A jediný Maďarsko tehdy v tom východním bloku pořádalo už tyhle velký koncerty západních hvězd. Tady se nikdo nedostal prostě, jo. Československo tehdy bylo bolševik, Polsko bolševik, východní Německo bolševik, to jsou ostatní dráty, co ti tady naznačuju. A jediný Maďarsko tam bylo. Tak jsme tam jeli. A tam jsme zažili jeden takovej zážitek. S tím tvým Stingem. A takovej zážitek nemáš, protože já ti tady přečtu, počkej, tady přišlo něco. Rád si poslechnu znovu, jak Dan čůral se Stingem v Budapešti na hajzlu. Míra. Budapešti to bylo, ne Pštadion, znáš to. No a hrál tam teda Sting, že jo, Gebrot. A my jsme s Martinem Ruškem, to je jeden to je zpěvák, frontman Vítkova kvarteta, všichni ho známe, tak jsme tam jeli společně a strašně jsme se tam ožrali. A v předvečer koncertu jsme šli kolem Nebstadionu, protože jsme hledali ten stan, kde jsme se jako někde ubytovali. Tam se bydlo kolem toho stadionu, byly stany. A se sjela celá východní Evropa, jo? Fanoušci z celé východní Evropy, protože do Maďarska jsme mohli. No to je jedno. A teď se nám chtělo hrozně čůrat. A normálně jsme se jako vyčurali na trávu, že to a tam bylo takový nějaký zastavěný, tak jako vzadu za tím stadionem. A tam byl takový taková budova, takový hotýlek, přilepený k tomu Nebstadionu. A my jsme tam s Ruškem vešli a tam nikdo nebyl, úplně pusto, ale otevřeno. A hrozně to tam vonělo, takový vohněný to bylo. A našli jsme toalety a tam taky nikdo nebyl, tak jsme šli tam jako k těm, jo, to, rozepli si kalhoty a tak jsme stali vedle sebe a mezi náma byla jedna ta mušle. A přišel takový chlapík, člověče, takový blondák, vysoký, a taky se tam tako čural, že jo, a Růžek takhle upřenej o tu, víš, jak ožrali, jak jsme byli, takhle kouká na toho chlapíka, co se postavil mezi nás a říká, Kohoute, ty vole, to je Sting. A já jsem se takhle podíval z druhé strany na toho blondiáka a říkám, no jo, ty vole, čau Stingu. A Sting odpověděl, hello boys. Zapnul si takhle ten a odešel středem. Takže, ty máš svýho idola, Stinga, spolu tam prostě žijete v té Anglii, nebo žil si, když tam byl, a nečural si se Stingem, ty ostudo.
5: No, ještě ne, ale uvidíme.
3: No a já jsem musel jet, ty vole, do Budapešti, abych se mohl vychcát se Stingem. No to je hrozný tohleto, to je ostuda. Tak to je jenom takové, ale to je pravda. To se opravdu stalo. A já to beru jako strašnou srandu. Už a asi je to únavný pro posluchače, že to furt opakuju, ale mám jsou furt nějaký příležitosti to znovu zdůraznit. Takže o tom to je. Zavidíš mi, Dave?
5: A čosko, ale já čoval se Jankem Ledeckým třeba, že jo?
3: Jsi čural. Tak to ti zase zavidím já, to je pravda. Ty vole, s Jankem jsem se ještě nikdy nevychcel, no to je. No. Tak to, já si snad založím deníček.
5: On čoval o mý domu.
4: Jo.
3: Mm-hmm. Jo.
4: A ty jsi říkal, že jsi dokonce tu, že jo, ty jsi učil, a tenkrát jsi to ani nevěděl, jak slavní lidi budeš učit, že jsi učil Esther anglicky, že jo?
3: Esther Ledeckou.
4: Učil Dave anglicky, že jo?
3: No to je šikovná holka.
5: No. Super.
3: na jedné olympiádě, na jedné olympiádě dvě zlaté medaile ve dvou odlišných disciplínách, to je fantastický prostě. No. No.
4: A Dave je skromnej, to ještě řeknu, ono to totiž, on o tom jako nemluví, ale jestli existujou, a ne, budou jich tisíce možná, nahrávky Stinga, které třeba ani nebyly na nějaký desce, tak Dave je má. On sbírá i ty rarity, nejenom, že sbírá ty trička
3: jako polis. Rarity, jako demáče? Jako
5: mám jako celé, asi 1000 sedečko, asi 500 vinou.
3: A kde jsi to sebral?
5: Tak hlavně v Anglii, ale jako už dělal od...
3: A to bylo přístupný veřejně? Ano.
5: Jako koupil jako poslední 40 let. Že?
3: Jo, aha. No tak to je fantastický, ale...
5: 500 kasetů, no. Asi 100 DVD, i ten koncert...
3: Na v tom nepřítel,
4: jo. Má to jednu nevýhodu, přijdeš k němu domů a řekneš, hele, Dave, postil bys mi nějakého Gabriela a můžeš si vybrat jenom ze Stinga, jako.

píseň já už znám a nic mě neudrží. Když ho slyším hrát, musím za ní ven.

0: Rocková zpovědnice.
1: Tak, Martin a Dave z kapely Mrakoplaš, slyšeli jste je hrát živě. Já jsem se teda výborně bavil, akorát je tam Martin trošku překvapil, že mám solo, se nevěděl, jaký solo a na co solo, protože hřeben jsem nechal doma. Doma je hrajou na hřeben, že jo? Tak a když s někým hrál, tak studuju týden partitury, že jo, abych se to naučil, nedělám se prdel samozřejmě, no. A bylo to výborný, rád jsem si s vámi zaspíval a doufám, že se vám to tolik neskazil.
2: Ne, bylo to krásný.
1: Jo, jo, tak to se to bylo. Ne, ale jo. I taková ta, jak se jí říká, ta milosrdná lež člověka potěší. Jenom tady mám poznámku technickou. Milí posluchači, tady se mi někdo ptal, jestli, že byste nás chtěli vidět na kamerách, tak je to, jsem to poplet, já nejsem technický typ, tak na kamery se to zaznamenává ten dnešní večer a pak ho můžete vidět sestříhanej na webovkách Rádia Beat. Tolik k tomuto. A teď se chci vrátit s Martinem především k akci, která se jmenuje zřetelně...
2: Ano, Mrakoplaš kontra Alzheimer.
1: Tak, a budeme se bavit, protože Martin nám nastínil, nebo nám vlastně okomentoval ty minulý ročníky, nebo princip týhletý akce, to je důležitý. A teď něco blíže konkrétněji k té, která bude teď vlastně za týden skoro.
2: Za týden, no, za týden kousek, 4. října od 19.30 v divadle Dlouhé.
1: Jo?
2: Ano.
1: Neustále opakovat, neustále
2: ano,
1: opakovat.
2: Je to tak. To se musí, no, to jasně. Se musí, obzvlášť u tohle z toho večera,
1: ano.
2: Na který bychom neměli zapomenout. No, neřekli jsme, kdo bude našimi milými hosty letošní ročník, ten 15.
1: Přesně tak, přesně tak.
2: Takže jedním z hlavních hostů je Michal Prokop, se kterým taky budeme hrát jeho písničky. No a i ten přiváží dva artefakty do aukce.
1: Ano, a který písničky? To nebudeš pozorovat.
2: To ne, to je překvapení. Ale myslím si,
1: Já jsem si hned říkal, že tahle otázka je píčovina.
2: No, ale jako není, jo. Myslím si, že v podstatě bys minimálně na jednu z nich přišel záhy, ale taky nebudem prozrazovat, prostě je to jedna z těch, který jsou tak dobře známí, že si myslím, že naši posluchači si je, nebo si ji rádi zaspívají spolu s námi.
1: Přímo na místě,
2: ano. No, takže Michala tam budeme mít a druhým hlavním hostem je Miloň Čepelka. Miloň Čepelka sice není zpěvák, i když v divadle Járy Cimrmana taky zpívá, ale možná posluchači nebudou vědět, že on je úžasný textař. Mimo jiné třeba písnička Dobrodružství s Bohem Panem, kterou zpívala Marta Kubišová, tak to je jeho text. Zároveň on píše krásný básně a vydal sbírku sonetů. No a my jsme ho požádali, zda by teda nebyl součástí našeho večera, protože mimo jiné z divadla Járy Cimrmanovou jsme tam měli onehdá i Zdeňka Svěráka, tak Miloň Čepelka přislíbil účast a my jsme zhudebnili 4 jeho sonety. Takže jsme do toho vstoupili autorsky a zazní tam 4 sonety. Specialitou tohoto večera bude i to, že teda Miloň Čepelka tam měl být osobně, ale protože letos slaví 90. narozeniny a bude to shodou okolností zítra.
1: Bude mít kocovinu, jo.
2: No, to jako to kdyby. Jako
1: promiňte, pane Čepelko.
2: To je prostě, jako myslím si, že na to právě vůbec nebude mít čas. Jo, protože krom toho, že došlo k té smutné události, že zemřel Jan Hrabeta v červnu letošního roku a v divadle museli přeobsadit spoustu her a vlastně dělali se tam změny, tak on v rámci svých 90. má tolik povinností i třeba v rádiích a v televizi a tak, tak zkrátka dostali jsme černý Petra a Miloň Čepelka tam nebude moc být osobně, ale všechno platí a on tam bude virtuálně, takže my budeme pouštět Miloně Čepelku z plátna, on tam bude s námi, bude komentovat všechno, co se tam bude dít, řekne posluchačům něco o těch sonetech, které tam zazní, přispívá i do té aukce dalšími svými raritními předměty.
1: Takže budete ve spojení na dálku, chceš říct?
2: No, bude to záznam, protože on totiž v tu dobu, kdy budeme mít my náš koncert Mrakoplaš kontra Alzheimer, zase to říkám, tak bude mít další vystoupení, někde v Pardubicích, tuším, že. Takže fyzicky by to prostě nezvládal. Nicméně my předtočíme všechny ty jeho vstupy tak, jako by tam byl, protože to, co on bude říkat ze záznamu, tak vlastně bude v návaznosti na to, co jsme se domluvili, že bude říkat i během toho večera, když by tam byl naživo. Mm-hmm. Takže to je druhý host. No a protože ten večer bývá hodně speciální, tak tam spolu s námi bude hrát i klavírista Slávek Brabec, což je zároveň klavírista divadla v Dlouhý. A budeme tam mít dalšího exkluzivního hosta, který doplní ty dva hlavní, a to bude Ondřej Konrád na harmoniku, bude hrát sola.
1: Ten ještě žije?
2: No. Ondra jako žije, hodně žije, no. Ondra žije.
1: A já se omlouvám, Ondře. Ondřejové, taky si s námi letal.
2: S Ondřejem je taky velká legrace často. No a mezi dalšími hosty, kteří se tam objeví, bude i Vladimír Secký, zvaný Boriš Secký, slavný to saxofonista, jestli si posluchači Rádia Beat budou vzpomínat na většinu sol, který kdy kdo zahrál na nějaký CDčka saxofonem, tak je to právě solo většinou z Boriše. On snad hrál se všema tady v republice, včetně velkého Káji, tak myslím, že ho všichni si budou pamatovat i z televize. Takže ten mimo jiné bude hrát jednu z těch dvou písniček, který máme i připravenou s Michalem Prokopem. No, tam je to ságo taky.
1: Jasně.
2: Nápověda, Mír.
1: No. Já mě jenom tak zajímá, jenom bych se chtěl doptat, ale nemusíš to prozrat, protože to překvapení. Sonety, Miloně, v jakém stylu jste je zkomponovali?
2: Ve stylu Mrakoplaše.
1: Ve stylu Mrakoplaše, no, jasně, takže běžný.
2: No v podstatě ano. Aha. Ano.
1: A budeš mít nějaký záznam?
2: No, budeme mít záznam, no.
1: Tak koukej to poslat pak, to mě zajímá.
2: No, nás to taky bude zajímat, jak to dopadne, protože samozřejmě je to náročný to v tak krátkém čase připravit. Nicméně máme z těch písniček radost a pokud nám to pan Čepelka dovolí, tak...
1: Tak je dáte tak do svýho repertoáru. Ano, na to jsem se chtěl zeptat právě. Výtečně. Mrakopláš, tedy Martin... a Dave, mými hosty, hledač. No, já už jsem se skoro našel dneska večer, tak tuhle tu písničku od Mrakoplaše si můžeme hlídač. Hlídač nebo
2: tak
1: hledač?
2: Tak teď jsem, že nehlídač. No, tak to jsem zvědavý, jak to teďka ten oslý místek, jako se staví.
1: Teď tam potom přemýšlím.
2: Ne, my jsme tě hlídali, abys to řekl správně.
1: Ano, oni mě hlídali, abych to řekl správně, já jsem to řekl blbě, jak je mým zvykem.
2: A řekni, Dave, jak je u vás hlídač, nebo jak ty říkáš hlídač?
3: Watchman. Ne?
2: Watchman?
3: No, třeba, no. Ano.
1: A hledač? Který něco hledá?
3: Search.
2: Searchman.
3: Searchman.
1: No, vidíte.
3: Já nevím, jako angličtinu si je preach.
1: No, tak oni mě tady obvinují, že jsem popletl název písničky z hlídače na hledač a sám Dave se v tom nevyzná v angličtině.
2: Ale měl bys někdy slyšet, jak Dave má jako názvy našich písniček v té češtině. Jo? On to občas nedokáže ani jako říct, jak se jmenujou. Jo? Jako možná, jo? Řekni tady tuto písničku návod k použití. Jako, jo? To ani... To ani...
3: A protože déjà vu jako no. Návod, já to nevím, já nemám ani napsaný, že jo, jako jdeš.
2: No, takže hlídač, když by to vůbec, on ví, od čeho to je, ale jak se to jmenuje, stejně neví, takže klidně hledač.
1: No, přesně, no.
3: Ano.
1: Tak Dave to neví a já to mám vědět, no dobře. Ano. Hlídač, Mrakoplaš.

0: Jen suše oznamuji, přátelé, že jsme...
1: Roková spovědnice.
0: Jak sami slyšíte, jsme v poslední hodině rokový spovědnice. Mými hosty jsou Martin Kalenda a Dave Mendes Mendoza, jak dostal ode mě nový umělecký jméno. Počkej.
2: Já chci taky nějaký umělecký jméno, mě tak napadá. Chci taky
0: umělecký jméno.
2: No, to jsem na tebe zvědavý teď.
0: No, to říkáš brzo teda, Matěj. Já tady celou dobu přemýšlím o Mendozovi a ty chceš tohle... No,
2: ale mě teďka napadlo, ale vlastně...
0: Já už, mě, už jsem to vymyslel.
2: No.
0: Opravím, jo? Dnešními hosty jsou členové kapely Mrakoplaš, tedy Martin... Kalendář Kalenda a Dave Mendes Mendoza. Ano, kalendář dobrý.
2: Jasně, úplně parádní.
0: Jo?
2: Jasně, děkuju.
0: Jak se řekne, ale anglický kalendář, Dave?
3: Kalendář.
0: Kalendář, no prostě kalendář. Ten... No, jak se to řekne anglicky?
2: No teď to říká.
3: Kalendář.
0: Jak?
4: Kalendář.
0: Kalendář.
4: Yes.
0: Jo, kalendář.
4: Yes. Kalendář.
0: To je lepší. Martin Kalendář.
4: Martin Kalendář.
0: Kalendář. A máš jméno?
2: Děkuju.
0: No, já žádný umělecký nemám.
2: No tak, ale a víš proč?
0: Maximálně Dan Kohula Kohout, no, to je, a to zní blbě, že jo.
2: No, a tak jako není to blbý úplně.
0: Není, jo.
2: Ne.
0: Šontnej na mě. Takže, teď si pustíme Whitesnake a pak připravíme to překvapeníčko s klukama pro vás, pro posluchače. Opravdu buďte v pozoru, musíte dávat pozor, jelikož ve hře jsou dva vinily, tedy dlouho hrající LP, vinily od kapely Mrakoplaš. No a to si nemůžete přece nechat ujít. Tak, jdem na to.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No a my vás teď s Martinem a s Davem připravíme, přátelé, na takovýto překvápko. Překvápko pro vás, ale musíte se zasloužit. Potřebujeme vaši správnou odpověď, ano? My chceme znát název akce od vás, která se bude konat, Martine.
2: Ta akce se bude konat příští neděli 4. října od 19.30 v divadle Dlouhé.
1: Virtuálně tam bude Miloň Čepelka.
2: Ano.
1: Přímo osobně tam bude Michal Prokop.
2: Ano.
1: Samozřejmě všechny zveme na tuto akci, ať se přijdete podívat. A Mrakoplaš tam bude hrát 4 pecky Michala Prokopa, 3.
2: Uvidíme ještě, jak to dopadne.
1: Budou doprovázet prostě Michala Prokopa, ano. Který tam bude hrát svoje pecky za doprovodu Mrakoplaše a Mrakoplaš tam bude hrát samozřejmě své pecky.
2: Jasně to taky.
1: Tak, jak je to. A uvádí to Pavel Anděl.
2: Ano.
1: Abych to všechno shrnul. Tak, první, kdo napíše SMS-kou a druhý, kdo napíše SMS-kou, já to tady hned zaznamenám, správnou odpověď, jak se ta akce jmenuje, když tak mě, Martine, opravuj, kdybych řekl něco blbě.
2: Zatím ne.
1: Jako třeba hledač, hlídač, jo, a tak dále. Jo, pohodě. Tak kdo první a druhej napíše SMS-kou sem do Rádia Beat, jak se akce jmenuje, tak získá první album na vinilu kapely Mrakoplaš a ten, kdo napíše jako druhej, kdo to stihne, tak získá druhé album kapely Mrakoplaš, samozřejmě na vinilu. Ty vole, to bylo namáhavý.
2: No, jako, já jsem se takhle bál.
1: No, já jsem takhle logicky v životě nemluvil, tyjo, aby to měl. No dobrý, tak fajn.
2: Pochopil jsi to, Dave?
3: Ano, já to vím.
2: Jo, ty to víš?
3: Ano.
2: Ty to nesmíš říkat, ale.
1: Ty to víš,
2: ale... Ty nemůžeš vyhrát.
1: Ty nemůžeš vyhrát.
2: Ty jsi tady v Čechách, ty nemůžeš vyhrát.
1: Ne, tady vyhrávají Češi.
3: Aha, ok.
1: Jo?
3: Já jdu domů.
1: Nemusíš chodit domů. Máš vízum?
3: Mám. Český.
1: No tak nemusíš chodit domů, to je v pohodě. To je v klidu. Ty můžeš vyhrát jenom vízum, ale žádnou ještě navíc vlastní kapely, tyjo.
3: Já nepotřebuju vyhrát, já mám jako na CDčko, jako ty album.
2: Jo.
3: Já mám na CDčko.
2: On to má na CDčko.
1: Jo, máš na CDčko.
2: A on má hlavně ty CDčka toho Stinga.
1: To je pravda. Na to jsme úplně zapomněli. Kluci. Vy mě rozostřujete, chtěl jsem říct, rozkoncentrováváte.
2: Nebo ale to zřek hezky.
1: Že jo?
2: To bych já to zase nedokázal.
1: Takhle bys to neuměl říct, no. Tak, bude Michal Prokop na této akci hostem, to už bylo několikrát řečeno, tak proč ne Michal Prokop?

0: Taková zpovědnice.
1: Takže odpovědi, výherní odpovědi, musím říct, 100% přišly okamžitě. Ta správná odpověď zní, Martine, jak se jmenuje akce?
2: Ať to řekne Dave.
3: Já se pomenu.
2: Jo, ty jsi.
1: Řekni to.
2: Mrakoplaš kontra Alzheimer.
3: Aha, mrakoplaš kontra Alzheimer.
2: Jo, jo. No vidíš to, ví to, ví to. Tak mrakoplaš kontra Alzheimer, benefice, která propukne 4. října v neděli v 19.30 v divadle v Dlouhý spolu s Michalem Prokopem, který teďka dohrál před chviličkou, a s Miloněm Virtuálním Čepelkou a Borišem. A
1: my máme i pro Miloně už umělecký jméno Miloň Virtuál Čepelka. No, vidíte to. Prosím vás, ale správná odpověď je ta správná úplně mrakoplaš kontra Alzheimer.
2: Dobře,
1: a ne, jak říkal Dave, mrakoplaš kontra Alzheimer.
3: Ano.
1: I když to se dá taky uznat. No,
2: jo, teď víš, kolik je tady Britů a Američanů v Praze.
1: Totiž, no vidíš, a to ani nevíme, jestli to vyhrál Čech, Brit,
2: no.
1: Američan, nebo Eskimák nějakej.
2: Ale líbilo se mi, jak jsi říkal, že jeden z těch posluchačů poslal těch SMS-ek hromadu během dvou vteřin, aby vyhrál obě desky.
1: Ale Jirka, Jirko, ten se jediný podepsal.
2: Jo. A Jirko, zdravíme tohletoho fanouška, to je skvělý, že chce obě desky.
1: Ano, ano, to je fajn. Jirko, ale tohle se nepočítá, jo, když jich pošleš 120 tisíc, co jsem tady zažil za ty léta na rádiu být v různých soutěžích, že tam někdo nasázal, aby byl první, druhý, třetí v pořadí. Tak to neplatí, protože já to číslo tady vidím, takže platí vždycky jenom ta jedna SMSka. Ale snaha se oceňuje. Já nebudu prozrazovat telefonní čísla, která vyhrála. První správná odpověď, jenom upřesním, přišla SMSkou ve 22.20 a ta druhá ve 22.21. A pak to bylo teda fofr jako svině, tam už se to všechno vyšlo do té 21. minuty po 22. hodině. A byl to teda fofr, přátelé. Jirka samozřejmě, ten se vešel do 2 minut se svými 120 SMS-kami, ale jinak v pohodě. Takže jenom...
2: Gratulujem, Jirko.
1: Ale jinak ještě technická poznámka, respektive informace. My se vám ozveme na to vaše číslo, tedy těm dvou výhercům. Jeden dostane první album Mrakoplaše, druhý dostane druhý album Mrakoplaše. Tím bychom to ukončili. Díky, že posloucháte a že o to máte takovýhle zájem. Jiříku, ty opravdu, možná bys nějakou třeba Jirkovi poslat.
2: A on byl první nebo druhý? Byl druhý?
1: Ne, on bohužel... Před ním bylo ještě mraky lidí, kteří poslali pouze jednu SMSku. Jirka to pak rychle jako to doháněl, tam rval.
2: No, tak,
1: jo, napsal tak, 120 SMSek, ale už pozdě.
2: Tak jako. Ať nám napíše, no Jirko, napiš nám na mrakoplaší mail, protože za tuhle zásluhu vlastně za nás utratil přes SMSky tolik peněz, jako kdyby si skoupil to album. Tak třeba něco vymyslíme a pošlem ti nějaký bonus. Tak ozvi se nám na mail kapelní a něco určitě vymyslíme. Snaha se počítá.
1: Třeba Martin, jo. Martin Galenda dělá výbornou bramboračku. Tak ti pošle kastrůlek třeba z bramboračku. Jo. Ale to je blbost.
2: To přehnal.
1: To by se vylilo. Ty se o bramboračku nedělíš. Když uděláš bramboračku, nedostane nikdo ani ťuk. Tak dobře, tak tohle jsme vyřešili. Takže znovu zopakujeme, přátelé, já chci, aby to, on už je možná i otrávený ze mě, Martin, já chci, aby to neustále opakoval, ale pro tuto chvíli se to hodí v rámci té soutěže. Takže správná odpověď je mrakoplaš kontra, nebo versus Alzheimer.
2: Kontra.
1: No.
2: Mám si to splet teďka.
1: No, já pletu vždycky, teď už jsi na mě zvyklý na ten večer. Kontra Alzheimer. A akce se koná v divadle v Dlouhé příští neděli a to datum já v hlavě prostě si nedokážu uvelebit, tak řekni to datum.
2: 4. října.
1: 4. října
2: je to neděle.
1: Tak, bude tam Michal Prokop jako host, Mrakoplaš, výborná atmosféra, to si pište. A navíc se můžete pobavit dražbou velice neobvyklých předmětů, co tam přinese Michal Prokop. Například. Mě zajímalo, co tam Michal přinese.
2: Hele, no i... Dobře, tak řekněme, že tam budou celkem osobní věci od Michala Prokopa. Tak já řeknu jednu z nich. Michal Prokop 75 nám dostal dřevěnou kazetu s vínem.
1: A on přinese víno,
2: ne, jo? Počkej.
1: Víno vychlastal.
2: Víno vychlastal samozřejmě, jo. Ale pozor, bacha. Je to dřevěná kazeta s jeho jménem 75 nám prostě dostal jenom jednu takovou.
1: Počkej, takže, tam je Michal Prokop
2: 75. Tam je napsáno Michal Prokop 75 a ty dvě flašky my dodáme a budou to sekty s vynětou, jsme nechali vyrobit vyněty z toho večera, takže bude vyněta z jednoho známého českého vinařství s vynětou Mrakoplaš kontra Alzheimer.
1: A teď, jasně, teď jsi mě navet na doplňující otázku. Sekty, šampáňo.
2: Ano.
1: To je nápoj, který se obvykle daruje nebo otvírá, když je nějaká příležitost, když je oslava, když je výročí.
2: Ano.
1: Jo, kromě Silvestra, to já nesnáším Silvestra, ale když jsou výročí, když má někdo narozeniny a tak dále, svátek. My jsme ještě neřekli, že v rámci akce Mrakoplaš kontra Alzheimer se bude slavit i nějaký výročí, nebo řekli?
2: To oslý můstek dobrý, ale no. Já to upřesním, jo.
1: No.
2: Hned jak skončí tenhle ten večer Mrakoplaš kontra Alzheimer, tak Mrakoplaš výjíždí na šňůru k 30 letům. My slavíme letos 30 let.
1: A proč oslý můstek?
2: No protože to neproběhne na tom Alzheimerovi, to už bychom nestíhali.
1: A tak to tam snad připomenete, že máte 30. výročí,
2: no, jako možná, ale tam ten večer je hlavně o tom boji proti Alzheimerovi a ne o Mrakoplaši 30.
1: Ale Mrakoplaš to spolu pořádá
2: přece. No to jo, to jo.
1: Tak jako si zaslouží, aby jsme to připomněli.
2: No tak to jo,
1: abyste to tam řekli.
2: Ano, ano. Nechce, já to řeknu klidně tady.
1: Nechceš dobrýho manažera náhodou. Jako,
2: prosím tě, 30 let ho scháním, ty o nějakým víš.
1: No, já bych věděl. A byl by drahej teda, když ani nechcete říct, že máte 30 let na akci, kterou spolu pořádáte,
2: no jo, no,
1: to
2: no,
1: rozhodně no. Nebudete zasa... Domluvíme se o prachách a já pak se píču, nebudu tady prozrazovat do éteru. Já konečně jsem dostal nějakou práci.
2: No to si ještě právě řekneme. Ne, ale je pravda, že opravdu slavíme letos 30, na nás s Davem to tak nevypadá, na ostatních členech kapely už trošičku jo, ale prostě vyrážíme na
1: když
2: šňůru.
1: Když jsi v soucách, když je ti 52, ne?
2: No je, no, teď taky říkám, že jsem krásnej, ne?
1: 52letý jsou největší hvězdy pornofilmu, dokonce, co jsem někde slyšel.
2: Fakt? Ale a když tobě bylo, Dave, 52, byl jsi hvězdou pornofilmu?
1: No Dave určitě.
3: Tak ano,
2: ano. Tak asi jo. Tak to mě ještě všechno čeká. To musím stěhnout celá rychle, že za pár měsíců je konec roku už.
1: Co pak konec roku, ale konec erekce. To je jedno.
2: No jo, no tak.
1: Jsme tě trošku zahli.
2: No ale to nevadí. Já se s tím oslým můstkem vrátím zpátky k těm třicátinám. Ne, přátelé, jenom to jsem chtěl říct, že vlastně vyrážíme na šňůru, ta bude mít, tuším, že nějakých 14 zastávek po celé republice. Takže budem třeba v Plzni, vlastně bude to klubový, bude to klubová šňůra, bude to klubový tour. Budeme v Plzni, v Andělu, nebo budeme v experimentálním studiu v Liberci. Mnohde hrajeme s dalšíma kapelama, někde hrajeme sami, tak v tom Liberci budeme třeba hrát s kapelou Poslední šance, Míry o šance. Budeme třeba hrát v Jihlavě, nebo v Přerově, ve V klubu, tam budeme taky. V Ostravě, to je prostě naše oblíbená štace, Brno taky. No a celý to zakončíme v polovičce ledna, už to bude, a to bude vlastně velký narozeninový koncert i s hostama v Malostranské besedě, bude to 15. ledna. tak tam zakončíme naší šňůru k 30 letům a budeme se bavit se všema kamarádama i s posluchačema a budeme slavit, že jsme to přežili těch 30
1: let. 15. let na besed.
2: 15. let na besed.
1: Závěrečný koncert.
2: Ano, ano.
1: Ne, že to tam znižíte v šatně. Je tam hraje 22. potom.
2: No tak vidíš, no. Tak aspoň víme, že vám tam máme něco nechat na památku.
1: Jasně. Vzkaz. Kohoute, na nás přišli lidi. Jsi zvědavý na tebe. To mě bude stačit tohleto. Tak, dobře, tak já myslím, že jsme si řekli, kluci, všechno, ne?
2: Doufám.
1: Ale ještě máme spoustu času. A no, no máme dost.
2: Jo, jo,
1: ještě si něco řekneme určitě. Ale už se zase těším, až něco zahrajete spolu. Máte připravený teď nás to je?
2: Můžem,
1: jo?
2: Jasně, jasně.
1: Tak přátelé, pozor, já to musím uvést, ty vole, jak ve Wembley, to, abych to nesplet zase, jo? Jak jsem to říkal, budou vám hrát členové kapely Mrakoplaš, Marty Calenda a Dave Mendes Mendoza. Please, mistress.

0: kousnout. Já nepískám. Já mám předkus.
1: Projdu kolem sebe, ani nezastavím.

tuhle tu chvíli. Jestli je to prvně, jo, anebo jsem to zažil, zatím je to ale nad mý síly.

0: posloucháme Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: No a Roková zpovědnice na rádiu Beat, dnešní Roková zpovědnice na rádiu Beat je u konce. A já musím tedy říct, že pro mě to byl velmi slovo zábavný, je stupidní, velice inspirující a inspirující večer plný srandy, takhle to řeknu.
2: A takhle se ten Dave tváří i na koncertech.
1: No, jako, takhle, jo? To je nejlepší basák. Jednak špičkový muzikant a ještě se furt tváří, že je svět nádherný, ty vole.
3: No, to si dneska peče byl krásný, že?
1: No, já vím.
3: Já jdu na pivo potom na herbabářiško.
4: Ano.
1: No, takže fakt to bylo strašně osvěžující, musím říct. A navíc teda to musím říct trošku vážně teď, že to fakt slouží dobrý věci. Slouží to koncertu nebo akci, která podporuje, a já myslím, že Martine, ty to řekneš líp, podporuje
2: výzkum léčby Alzheimerovy nemoci. Protože jak určitě víte, bohužel Alzheimer ještě stále není léčitelný, ale dá se zpomalit. A to je mimo jiné věc, na který pracuje pan profesor Aleš Bartoš, který mu posíláme všechny ty peníze, které vybereme na tom koncertu, ať už formou vstupného nebo tou aukcí raritních předmětů. No a on třeba vymyslel rychlé testy, které si každý člověk může udělat v lékárnách, což dřív nebylo. Takže i když třeba má jenom pochybnost o tom, jestli je všechno v pořádku, může dojít do lékárny a tam si udělat test, který mu napoví, jestli má smysl navštívit neurologa nebo pana profesora Aleše Bartoše.
1: Proč jenom v lékárně?
2: Ne, proč jenom. Že místo toho, aby si šel ke svému doktorovi a bál se...
1: Můžeš i v lékárně.
2: Jo? V podstatě vymýšlej způsoby, jak to udělat, aby se ten člověk, který má třeba začínajícího Alzheimera, dostal do léčení co nejdřív, protože časná léčba zpomaluje toho Alzheimera. A to je vlastně ten základ, na kterým pan profesor pracuje a musím říct, že úspěšně, nebo můžeme to říct a jsme rádi, že to tak je. Spolu s tím

0: to myslím, možná pan profesor, si to poslouchá, řekne, co tam ten kohout žvaní, ale v každém případě vím, že se to objevuje čím dál tím víc, nebo se o tom víc ví. Možná.
1: No a mimo jiné, ten jeden z těch aspektů nebo důvodů, proč ten večer proti Alzheimerovi děláme, tu benefici mrakoplaš kontra Alzheimer, je i to, že lidi se o tom víc dozví, zjistí nějaký nový informace a one nejsou jenom pro postižený Alzheimerem, ale i pro rodinný příslušníky, protože mnohdy ten Alzheimer je hodně náročný i pro rodiny
0: přesně
1: těch
0: tak
1: postižených.
0: Jako každý tyhle ty závažné choroby postihou bohužel i rodinu, protože pokud jste dobrá rodina, tak se o toho nemocného příbuzného postaráte. Že?
1: A to během toho večera dochází k výborným věcem. Samozřejmě je úplně skvělý, když některý z muzikantů zapomene kus textu nebo zahraje nějakou špatnou notu. Hned přesně víme, proč to je. Jako, jo?
0: Tak přátelé, musím se vám přiznat, to si řekl moc hezky. Já mám Alzheimera už od svých 14 let, co jsem vzal do ruky kytaru a napsal si své vlastní texty. Já se nepamatuju dokonce na spaměť ani jeden svůj vlastní text. Je to velký problém. Já mám asi nějakého takového zvláštní odrůdu, nebo respektive tady té choroby, tak... Hele, já tam snad přijdu
1: to
0: je, na ten
1: koncert. No to přijď, jako, jste srdečně zvládni, vy posluchači samozřejmě taky, ale jenom tohleto jsem přesně říkal panu profesoru Bartošovi, že jsem na tom možná podobně jako ty. A on říkal, ne, Martine, ty nemáš Alzheimera, ty jsi jenom roztržitej. Tak byl na mě
0: to jsem se
1: Já
0: jsem roztomil, roztržitý, roztomilý člověk, tak to je krásný. Ale počkej, ale jak jsi mluvil o těch testech, že i v lékárně už se můžeš udělat a já jsem se ptal, proč v lékárně to, na to neexistuje nějaký, že si na internetu najdeš nějaký test.
1: Ano, teď už jo. A je to zase práce toho týmu pana profesora Bartoše z AD Centra. Teďka tuším, že se ta stránka jmenuje abadeko.cz. Všechny ty informace naši posluchači najdou buď na stránkách naší kapely mrakoplaš.cz, nebo ať přijdou na ten večer a pan profesor jim tam ukáže spoustu věcí. Můžou ho tam kontaktovat, můžou se s ním pobavit právě o těch třeba jejich obavách, anebo prostě jenom tak si přijdou poslechnout něco, co může mít význam do budoucna. No.
0: Martine, zkoušel jsem text na sobě?
1: Jo.
0: Test, teda
1: jo,
0: ne text.
1: Zkoušel. Totiž, když jak jsme začali dopad s těma... Počkej, ještě, máme ještě chvilku. Jo. Totiž, když jsme začali dělat ty večery, tak pan profesor potřeboval kromě těch svých pacientů i nějaký zdravý seniory na testování, aby srovnával funkčnost mozku, těch kognitivních funkcí a těch věcí. No. Takže já jsem tam nanominoval moji maminku, která v té době byla zdravý senior. A během 2 let se z ní stal pacient pana profesora Bartoše, protože ona regulérně onemocněla Alzheimerem. Takže já jsem sledoval v přímém přenosu, jak to postupuje. A když byla na prvních testech, právě aby měl ty srovnávací testy těch nemocných a těch zdravých.
0: Když byla ještě zdravá,
1: tak jsem si ten test dělal taky. Hele, já bych neprošel. Jako. To jsou totiž, ty si musíš pamatovat spoustu věcí, ale je to prostě skvělý, že si vlastně člověk uvědomí, jak ten mozek funguje. Jsou tam samozřejmě jednoduché otázky typu, co je dneska za den, jaký je roční období, protože ten člověk, který už to Alzheimera má, tak vlastně ztrácí pojem o tom čase, prostředí, místě a tak dále. Jo, ty nejdřív zapomeneš na to, kolikátýho je za den, pak začneš zapomínat ty vlastní vzpomínky a nakonec začneš zapomínat lidi. A všechny tyhle ty věci jsou v nějakým postupném čase. No a ten test má ukázat, v jaký seš fázi. No a pak samozřejmě jsou tam i otázky typu zapamatuj si tady 4-5 věcí, které jsme řekli před 2 minutami. A tam jsem pohořel teda. Takže, ale prej to není ten Alzheimer říkal, prej je to ta roztržitost. No.
0: Já se tím... Dobře, že jsi mi to řekl, protože ty věci, které jsi teď popisoval, které jsou v tom testu, tak většina, tam bych naprosto neprošel, tak si říkám, hold, já jsem takový roztržitej, jako třeba to, jaký je roční období,
1: no.
0: Tak to vím,
1: no
0: že...
1: Tak
0: že je, počkej, no, to, že nějak tak nějak už se smráká, to bude asi podzim.

0: Nevím, no, že jo. No, tam bych prošel, ale kolikrát je dneska, fakt nevím, no. Takže jako to je síla, jo. No je úplně, pozor, já si z toho nechci dělat srandu.
1: Dělejme si z toho srandu, ono totiž nic jiného s tím dělat nejde. A i ten večer je takovej, prostě děláme si z toho srandu, ale upozorňujeme na to a snažíme se pomoct.
0: Děláme si z toho srandu, upozorňujeme na to, že to existuje a kluci navíc dělají už 15 let akci, která těmhle lidem pomáhá a věřte, přátelé, ať se teď možná v tuto chvíli cítíte zdatní ještě postarší mladíci, za chvíli půjdeme do prdele všichni. Tak, tím bych to takhle zakončil a poprosím ještě Martina a Davyho, aby zahráli poslední živou, protože mě se strašně to vaše hraní líbí.
1: Jo, tak děkujeme.
0: Já myslím, že...
1: Tak snad jsi jedinej.
0: No, já myslím, že rozhodně jo. Ne. A tím se bohužel rozloučíme, ale zase si říkám, že bychom ještě mohli příště, třeba za půl roku nebo za čtvrt, to je jedno, zase nějaký jiný téma, třeba víc Mrakopláš, víc písničky Mrakopláš.
1: Můžeme.
0: A že bychom udělali zase nějaký model, kde by se hrál teda taky živě. Třeba by přišel i Pavel, ne?
2: No,
0: to
2: já
0: tady vejdete, ne? No, akorát bubeník zase bude smutnej.
2: Bude jako plýs.
1: No, to bude, ano.
0: No. A že bychom to mohli takhle zopakovat, ale tak zase jo, trošku na jiný téma, že jo?
1: Jasně.
0: Tak jo.
1: My jich máme.
0: Jasně. Tak jo. Martin Kalenda a Dave Mendes, teď vám řeknu takhle, abyste nebyli, já přezdívky si nechám pro sebe, to já pak uveřejním na Facebooku třeba, jak se nově jmenujete. Tak byli hosty dnešní rokový zpovědnice. Kluci, díky za tohle fakt skvělý, milý setkání, ať se ta akce vyvede, ať vyberete hlavně co nejvíc money, že jo?
1: Děkujem.
0: Ať to těm lidem pomůže. Tak jo, hele, mějte se.
2: Díky. Taky děkuji.
1: A my se rozloučíme písničkou, kterou si bereme na každý koncert, přestože teda není autorská od nás, je od Petra Jurkoviče, to je náš dvorní stavitel kytar, nebo byl, výborný bluesman, náš kamarád.
0: Bluestone Fest je na jeho počest.
1: Jurkofest.
0: Ale teď už je to Bluestone.
1: Teď už je Bluestone. Tak zkrátka, s Petrem jsme toho hodně zažili a my si ho písničkou Návody vozíme sebou na každý hraní.
0: Jasně. Martin a Dave, Mrakopláš, kluci, díky a dobrou
1: noc.
0: Taky děkujeme, dobrou. Ahoj.

klid. Jen s jednou věcí jsem se nikdy trápit nepřestal, protože jsem na Dana žádnej návod nedostal. Jo!

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Vodáci na čtyřech kolech.
1: Robert Kodym poslal všechny holky k šípku, nebo Bůh ví kam jinam, ale to už není tak důležitý. Důležitý je, že se teď podíváme na to, co se děje na silnicích. Vězte, že na silnici číslo 20 na 157. kilometru ve směru od Českých Budějovic na Plzeň u Drhovle na Písecku stojí odstavený nákladák. Pozor, dobržďuje se tam na D0 na 11. kilometru ve směru tedy na Ruzyni na D7. Došlo k dopravní nehodě, střetla se tam dodávka s nákladák a průjezdné je to levým jízdním pruhem. Samozřejmě, že se to tam teď přicpává. Na D3 na 104. kilometru na trase Mezno-Kaplice dávejte pozor, protože tam leží špulka s kabelem v jednom jízdním pruhu. Je to pravý jízdní pruh. No a na D11 na 57. kilometru ve směru od Prahy na sever stojí odstavené poruchané vozidlo. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh. A ještě na D0 mezi 6. až 11. kilometrem ve směru D7 se tím pádem, to už jsem tady říkal, kvůli té dopravní nehodě tvoří kolona a probíhá tam zároveň blokové odbavování tunelu Chlupice. To je zpráva z Národního dopravně informačního centra. Býťáci, jezděte bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Ráno a dopoledne se výjimečně budou vyskytovat mlhy, v jihozápadní polovině Čech zpočátku i slunce. Jinak oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, hlavně na horách, ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat, teploty 13 až 18, na horách kolem 9 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští kanoisté i kajakáři získali na mistrovství Evropy ve slalomu stříbro v závodech hlídek. Kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan nestačili jen na Francouze. Druzí skončili také kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák. Fotbalový brankář Marek Kalina dostal za korupci a ovlivňování zápasů rekordní 20-letý zákaz činnosti. Etická komise fotbalové asociace ČR mu zároveň uložila pokutu 500 000 korun. Předseda komise Holub říká.
2: Při ukládání trestu pro hráče Marka Kalinu etická komise přihlédla jak velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že hráč byl zapojen do organizace ovlivňování zápasů. Etická komise tak došla k závěru, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
1: Soud v Praze řeší žalobu společnosti Seznam CZ na premiéra kvůli jeho výrokům o firmě a jejich médiích. Babiš má podle soudu doložit pravdivost některých tvrzení, například o údajném nezaplacení srážkové daně ve výši téměř 1 000 000 000 korun. Voda z vodojemu Odolena voda obsahuje nadlimitní množství olova a lidé ji nesmějí pít ani používat k vaření. Zákaz se týká Odoleny vody a dalších 11 obcí a lokalit. Provozovatel zajistil náhradní vodu přednostně pro školy a zdravotnická zařízení. Vodu lze používat k hygieně a splachování. A nakonec zemřel švýcarský sběratel automobilů Albert Spies, majitel jedné z nejvýznamnějších soukromých sbírek italských vozů. Vlastnil unikátní Lamborghini Marcial, Miura, Countach nebo Alfa Romeo 33 Stradale. Ani jsme se nenadali a je tu pátek 25. září a dnešní první zprávy touto informací končí.

Hodiny ve studiu Rádia Beat teď ukazují 10 minut po 6. Máme pátek 25. září, přeju pěkné pohodové ráno všem, kteří teď vstávají, i těm, kteří už jsou dávno na nohou. Zkrátka všem, kteří jsou teď v bdělém stavu, doufám, že už jste měli kafe. Já teda ještě ne, ale kafe si dám. Pro někoho může jako kafe fungovat třeba i něco od Maidenu, pro někoho něco od Led Zeppelin, ty si dáme za malou chvíli. Jenom bych rád hned takhle na úvod toho, co vstupuju do vysílání, řekl, že dnes je, když už je ten pátek, tak je to den, kdy se věnujeme pozvánkám, a to už od časných ranních hodin, myslím tím pozvánky na víkendové akce, které se konají ve vašem okolí, ať už jste pořadateli, účinkujícími, anebo třeba jenom návštěvníky. Klidně mi to sem do studia můžete hrnout po celé to dnešní ranní vysílání, co nestihnu, potom předám dopoledním a odpoledním a tak. Takže každopádně pozvánky, které tady dneska budou lítat jedna za druhou, můžete vy zpracovávat už teď po ránu, kam se chystáte o víkendu, a dávat tipy všem ostatním býťákům. Můžete to posílat jednak tedy SMS-kami na 720 001 222, můžete posílat i maily, studio@radiobeat.cz je známá adresa, přes býťáckou apku to funguje taky i hlasovou, i písemnou formou, takže to jsou ty cesty, kterými ty pozvánky můžete dát dohromady. Vždycky je důležitý, aby každá pozvánka měla ty zásadní informace, co se bude dít, kdy se to bude dít, tedy jestli dneska, zítra, v neděli, v kolik hodin, co a jak, no a kde se to uděje, jo, tahle ta akce. Většinou jsou to samozřejmě rockové záležitosti, koncerty a tak. Takže ještě jednou, dobré ráno, já jsem Ota Semana, pouštím teď ty slíbené Led Zeppelin.

Velitelský čas už jsme si srovnali před chvílí, jenom teď tedy, abyste se nemuseli dívat na ty hodiny, tak vám připomenu, že je přesně teď v tuhle chvíli 20 minut po 6. hodině. Máme pátek 25. září, asi za zmínku stojí, že svátek mají dneska Zlata, Zlatan, Zlatko, Zlatomíra a taky Zlatuše. Jo, všichni dohromady, pokud by se sešli v jedné rodině, tak už by to byla, myslím, docela slušná oslava. Předpokládám, že spíš ta jména budou jednotlivě v některých rodinách nebo třeba i kolektivech pracovních, jak se říkalo. Takže pokud chcete oslavit tuhle záležitost, máte samozřejmě o důvod víc třeba k té dnešní oslavě. Minimálně to stojí za gratulaci a ta letí i od nás z rádia tady teď právě všem nositelům těchto jmen. Když se podívám na to, co ještě souvisí s tím dnešním datem, tedy toho 25. září, tak bych asi zmínil to, že je dneska Mezinárodní den neslyšících, což je Mezinárodní den uznávaný už od roku 1958. Přiznám se, že nevím úplně, kolik máme posluchačů mezi neslyšícími, spíš bych si tipnul, že jich moc nebude. Nicméně budeme mít určitě posluchače mezi čtenáři komiksů, jo, a dneska je Mezinárodní den komiksů, takže i tohle můžete třeba případně dneska oslavit nějakou tou četbou komiksů, listování v komiksech, ale nezapomeňte přitom mít puštěný i to rádio. Teď si dáme Vláďu Mišíka.

0: byly doteky Vladimíra Mišíka a nabitu nám chybí 3 minuty do 6:30. To jenom, abyste věděli a byli v obraze, co se času týče. Co se týče dopravy, tak to budete v obraze za malou chvíli, protože tu pro vás mám právě dopravní informace. Čekají nás taky zprávy v 6:30.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Takže k té dopravě pozor, býťáci, na Zenklově ulici v Praze bouračka osobáku s motocyklistou. Na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému. Stalo se na Zenklově mezi Světovou a náměstí doktora Václava Holého, tak tady s tím tedy budete muset počítat a buďte tam opatrní. Opatrní buďte také, pokud jedete kolem Úřic na Vyškovsku. Tady došlo k dopravní nehodě osobáku, který se tam střetl s traktorem takhle brzy po ránu. Takže dávejte pozor, je to mezi Milonicemi a Úhřicemi, taková ta okreska, která tam je, tak tady opatrně. No a na té D0, o které už tady byla řeč, tak tam byl na tom 11. kilometru ve směru k D7 provoz sveden do levého jízdního pruhu, takže se to tam pomalu, ale jistě posouvá. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Ráno a dopoledne se výjimečně budou vyskytovat mlhy, v jeho západní polovině Čech zpočátku i slunce. Jinak oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, hlavně na horách, ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat, teploty 13 až 18, na horách kolem 9 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká boxerka Lenka Bernardová vybojovala na mistrovství Evropy bronz. Do finále nepostoupila po porážce s Finkou Kajvojou. Navázala tak na stříbro z evropského šampionátu v roce 2022. Dopravci před prodlouženým víkendem posilují spoje. České dráhy přidávají stovky míst a RegioJet nabídne zhruba 1000 míst navíc. Rezervy zdravotních pojišťoven budou na konci roku asi 33 miliard korun. To je nejnižší částka od roku 2017. Středočeský kraj vyjednává o stavbě nové mimoúrovňové křižovatky na dálnici D11 u Nehvist.
2: Ta by významně zlepšila dopravu a zjednodušila příjezd k budoucímu terminálu vysokorychlostní trati. I starostové okolních obcí jsou pro. Luboš Dvořák, Nehvizdy.
1: A nakonec čeští vinaři získali na letním kole soutěže AWC Vienna 52 zlatých a 72 stříbrných medailí. Soutěž v rakouské Vídni patří mezi největší vinařské soutěže světa. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Lady Evil, to byly Sabati, tak jak je známe z roku 1980. Heaven and Hell byla ta deska a byla to vlastně třetí skladba Lady Evil, třetí skladba z téhleté placky skupiny Black Sabbath, jejich první placky s Ronnym Jamesem Diem. Na téhle písni a vůbec na všech těch písních, které tam zazněly na té desce, tak se podílela vlastně celá ta parta. Dio byl, řekněme, takovým základním kamenem skladatelským, ale všichni ostatní se přidávali se svými nápady. A tehdy vlastně k té desce jako takové, tak Tony Iommi řekl něco v tom smyslu, jako že žádná z těch písní, které se na tom albu objevily, by s Ozzym nefungovala. No, mezi nima to tenkrát nebylo úplně ready, to všichni samozřejmě víme. V souvislosti s Black Sabbath možná stojí za zmínku i to, co úplně nesouvisí s tou deskou, o které jsem teďka mluvil. Nicméně v roce 1972, přesně 25. září, spatřila světlo světa čtyřka, tedy čtvrté studiové album skupiny Black Sabbath, Volume 4 byl tedy ten název. No a tenkrát vlastně na tom obalu, jestli si dobře pamatujete, tak to je taková ta černobílá fotografie Ozzyho, jak má ruce nad hlavou zdvižený, byla pořízena tenkrát během koncertu Black Sabbath. Původně se ta deska měla jmenovat Snow Blind a mělo to odkazovat na nějaký kokainový záležitosti a tak. Už bych se v tom úplně nepitval, pojďme se podívat, jak jsme na tom s časem. 40 minut po 6. hodině, to je přesný čas tady ve studiu Rádia Beat, vy byste ho měli mít na hodinkách úplně stejný a dáme si logickou píseň Supertramp.

Já už jsem to tady zmiňoval, je pátek a to znamená, že se věnujeme pozvánkám už od časného rána. Jedna z nich, co mi tady přistála, se týká záležitosti z Plzně. Ahoj všem býťákům, ráda bych pozvala posluchače do Plzně, do hospody pod kopcem v Božkově. Tuto sobotu, tedy 26. je to zítra, tam proběhne koncert kapel Thorax a Lord. Směsice divokého pirátského power metalu a melodického hard rocku dává tušit, že si každý přijde na své. Každopádně bude hodně veselo a bude to nahlas. Akce se koná už v sále, takže není třeba bát se zimy. Těšíme se na všechny fanoušky, co přijdou podpořit živou hudbu do Plzně, píše Mája za Lord, tedy za kapelu Lord. Pozvánky pochopitelně posílejte dál, 720 001 222 je SMS brána, posílejte i přes býťáckou apku písemně a nebo zvukově, tam to taky funguje. Teď jsou tu Yardbirds.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleď ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Jo, ze starých časů prej bylo všem po ránu líp, zpíval Martin Kraus, to byly Krausberry. Já doufám, že dneska to nějak hrozný není, konec konců je pátek, takže po ránu určitě docela dobře, je to fajn s výhledem na víkend. Tím bych samozřejmě připomněl, že pokud máte nějaký představy o tom, jak ten víkend využít, myslím tím kulturně, aktivně, tak pozvánky přijímám po celé to dnešní ranní vysílání. Co neodbavím, tak pošlu potom dál, aby se to během dne ještě tady stihlo odbavovat. Takže klidně posílejte ty pozvánky, tipy na to, kam by mohli býťáci vyrazit. Jinak, teď už se nám blíží 7. hodina, čekají nás za chvíli zprávy s Petrem Šimáčkem. Ještě předtím se ale musíme podívat na to, co se děje na silnicích.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na 25. u Jáchymova, na příjezdu do Jáchymova po těch serpentínách, kde jsou takový ty vracečky, tak tam počítejte, je to vlastně třída československé armády, tak tam počítejte s komplikací, protože tam teď momentálně kyvadlově řídí provoz policie, osoba, jak tam nabořil do svodidel, takže je to tam nepřehledný, budete asi dobržďovat v těch serpentínách. Jak říkám, býťáci opatrně v tomhle místě, opatrně taky na D3 na 128. kilometru trasy Mezno-Kaplice, tady je usmrcená srna na vozovce, dávejte pozor na ty srnky, protože to není jediný případ. Mám tady také případ na 112 od Pelhřimova na Červenou Řečici za odbočkou na Čakovice. Počítejte s další sraženou srnou na komunikaci. Na dálnici D5 na 26. kilometru trasy Rozvadov Praha stojí odstavený osobák a na místě už je policie, jede tam taky šipka. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, hlavně na horách, ojediněle slabý déšť, na východě zpočátku častěji, večer bude v Čechách od západu oblačnost ubývat. Teploty 13 až 18, na horách kolem 9 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Po druhé hokejisté Liberce na východě Čech neuspěli. Podrobnosti přidá sporták Petr Plintovič.
2: V úterý Liberec vyhrál v Pardubicích, na Hradec Králové už ale nevyzrál. Mountfield doma zvítězil 5-2 a slaví první domácí výhru v sezóně. Dalších 6 zápasů čtvrtého kola extraligy se hraje dnes. Mistr z Pardubic se představí v Mladé Boleslavi, Vítkovice v Třinci a Sparta v Litvínově. Dále Kladno hostí Plzeň, Karlovy Vary České Budějovice a Olomouc brněnskou Kometu.
1: Basketbalista Tomáš Satoranský zažil při euroligové premiéře v dresu Hapoelu Tel Aviv těsnou porážku. Izraelci podlehli Bayernu Mnichov 84-86. Český rozehrávač za 16 minut zaznamenal 2 doskoky a 1 asistenci. Na Šumavě dnes mrzlo, zatímco teploty se v Česku pohybují mezi 10 až 6 stupni, na jihu a západě Čech jen kolem 4 stupňů. Tak nejchladněji bylo na Březníku na Šumavě, naměřili tam minus 2. Policie zasahovala v budově VZP a zhruba 10 farmaceutických firmách. Bylo to prý kvůli dohodám, které pojišťovna s firmami uzavřela v minulosti. A nakonec, Praha investuje 25 milionů korun do vývoje nové generace aplikace PIT Lítačka. Ta má nabídnout například hledání bezbariérového spojení, přesnější informace o zpoždění nebo jednodušší nákup jízdenek. PIT Lítačka 2.0 má stávající aplikaci nahradit po novém roce. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání začíná právě teď.

už máme 8 minut, no skoro 8 minut po 7. hodině v pátečním 25. zářijovém ránu. Znovu připomínám, že ten svátek mají dneska Zlata, Zlatan, prostě těch jmen je tam spousta, Zlatko, Zlatomíra, Zlatuše. Každopádně všem nositelům patří ta gratulace a když už jsem tu zmiňoval i ty další věci týkající se dnešního data, tedy že je dneska Mezinárodní den komiksů, stejně tak, že je taky Mezinárodní den neslyšících, tak možná stojí za zmínku i to, že jsou různé národní zvyky, národní dny, třeba Kanada a Británie má dnes Mezinárodní den vegetariánů, jo, takže prý můžou přejít na tuhletu stravu, já bych to úplně jako asi neakceptoval ve svým jídelníčku, nicméně proti gustu žádnej disputát. Je taky Mezinárodní den humrů pro Australany, Američany a Kanaďany, takže ti mají celkem jasno, co by si mohli na ten stůl dát. Stejně tak je ale, a pozor, to se možná dá vztáhnout i k nám do rádia, je Mezinárodní den zázraků jednoho hitu. To v podstatě to souvisí s tím, že je řada kapel, interpretů, muzikantů, zpěváků, kteří zazáří jedním velkým hitem, což neznamená, že by nenaspívali nic dalšího, nenahráli nic dalšího, ale ten jeden velký hit je naprosto charakterizuje a ty další písně jsou tak nějak upozaděny a jakmile si řeknete název té kapely, tak v tu chvíli prostě máte daný, že je tam ten jeden hit a všechny ostatní jsou tak nějak jako, řekněme Bčkový, i když třeba vůbec Bčkový kolikrát nejsou. Třeba My Sharona od The Neck, že jo, The Neck si řeknete, máte tam My Sharona, přestože tedy vydali a nahráli řadu dalších velmi dobrých a kvalitních písní. Takže můžete si třeba dneska probrat i svoji fonotéku, svoje desky a říct si, jo, tak tahle kapela souvisí přímo s tímhletím jedním hitem. A takovým způsobem si ten dnešní Mezinárodní den jednoho hitu připomenout. Teď si dáme Uriah Heep, tam si myslím, že to je o mnoha hitech, tam je to celkem jasný. Jdeme na ně.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tak to bychom měli, to byla Joan Jett, za zmínku stojí, že je 16 minut po 7 hodině, tedy minuta po 7:45 v pátečním 25. zářijovém ránu a připraven už je Petr Šimáček a jeho menšinové sporty.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: V Mariánských lázních pokračovala evropská série plochodrážních veteránů závodem ve dvou kategoriích. Ve čtyř ventilech zvítězil Bob Dolman, mezi dvou ventily John Pedersen. Do 136. ročníku Velké Pardubické je zatím přihlášeno jen 11 koní. Je to opět méně než ve stejné fázi předchozích dvou let. Nižší počet přihlášených měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. Talentovaná cyklistka Barbora Bukovská bude od příští sezony závodit za belgický tým Phoenix Premier Tech. Juniorská mistryně světa v cyklokrosu podepsala 4letou smlouvu. Poslouchali jste menšinové sporty, delší přijdou na řadu za hodinu.

No tak se mi tady docela hrnou pozvánky, pojďme si je tak nějak lehce projet. Ahoj býťáci, chtěl bych vás pozvat 26.9., což je tedy zítra, do Bílého medvěda v Plzni na Return of Titans Open Air Fest, kde zahrají Blood Fire Death, což je tribute Bátory z Německa, Death Tribute ze Slovenska, Tribute Slayer, Plzeňská Sepultura, Czech Pantera a Psora. Start je ve 13 hodin, za nepříznivé počasí se akce přesouvá do haly Bílej medvěd, píše Douša. Ahoj o to, posílám pozvánku na Řevnické ochotníky na pohádku S čerty nejsou žerty dneska a zítra od 18 hodin a v neděli od 16 v Lesním divadle Řevnice. Je to spíš pro děti, vnoučata, pravnoučata, ale myslím, že ani důchodce to neurazí, píše Vojta. A ještě pozvánka na Olympic 28.9. Praha Prosek Svatováclavská pouť. Koncert začíná v 16 hodin a hlavní dění se soustředí do okolí kostela svatého Václava a ulice Na Proseku, píše mi tady Martin.

0: Hans Paul Sidy, tak tahle ta bluesovka od Ivana Hlase po ránu, myslím, že člověka tak nějak ne úplně zvedne z postele, ale rozhodně vylepší náladu. Máme 25 minut po 7. hodině, tedy 5 minut před 7:30. Nás čeká za chvíli zpravodajská relace se Šimim, samozřejmě na půl, a ještě předtím si dáme něco z dopravy.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Tak co se týče těch silnic, tak na Elsnicově náměstí v Praze 8 ve směru na Karlín došlo k dopravní nehodě, neprůjezdný je tam pravý jízdní pruh, protože se tam střetl osobák s motocyklistou, tak počítejte i tady s nějakou tou komplikací. No a sleduju, jak to vypadá na dalších silnicích, tak u Nové Vsi na Mělnicku na 16C stojí odstavený porouchaný nákladák, kde se dobržďuje. Podobná situace je na D5C na 2. kilometru ve směru od Prahy na Rozvadov, tady stojí zase pro změnu odstavený osobák. No a D48, 28. kilometr trasy Rybí Český Těšín, tak i tady je odstavený osobák a bude tam probíhat odtah. Tak pozor, koukejte daleko před sebe a radši nohu z plynu. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, hlavně na horách, ojediněle slabý déšť, na východě zpočátku častěji, večer bude v Čechách od západu oblačnost ubývat. Teploty 13 až 18, na horách kolem 9 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Italská Grand Prix v Mugellu zůstane součástí mistrovství světa silničních motocyklů až do roku 2031. Vedení MotoGP prodloužilo smlouvu s tamním okruhem o dalších 5 let. Přidání omamné látky do nápoje bez vědomí člověka bude zřejmě novým trestným činem se sazbou až 10 let. Sněmovna podpořila návrh, který míří i na přimíchání drog do jídla nebo jejich podání injekcí. Až 600 bytů vznikne v areálu bývalé Kohinorky v pražských Vršovicích.
2: Odstartoval tu totiž projekt, který toto skoro 2-hektarové území promění v novou část Vršovic a krom bytů nabídne i 30 komerčních prostor, včetně nových cest a zeleně. Industriální historie areálu, včetně památkově chráněných budov a ikonického komína, zůstanou zachované. Honza Navrátil, Praha.
1: České Lípě najel vlak do kamenů položených na kolejnici. Nehoda se stala ve středu večer pod sídlištěm Sever a obešla se bez poranění. Škoda je ale nejméně 100 000 korun. A nakonec botanická zahrada v Teplicích po 4 letech znovu vystavuje sklípkany. Letos představuje 60 druhů, výstava potrvá do 11. října. To byly krátké zprávy.
0: Classic Rock.

To byl Gary Moore a jeho divočejší hardrocková tvář v písni Hiroshima. Jak jsme na tom s časem? 37 minut po 7 hodině, nebo chcete-li 7 minut po půl 8. To je přesný čas, který ukazují hodiny tady ve studiu. I ty vaše to budou ukazovat, pokud je máte tedy nařízený přesně a seřídili jste si i ten velitelský čas. Říkal jsem už tady mnoho o pozvánkách, tak co se týče pozvánek, určitě se mezi ně napasuje i to, že Standaru Báš dneska vyrazil do Ostravy a že tam sebou veze mobilní vysílací studio. Takže dneska u Bikers Crown v Ostravě to bude živý, veselý od 12 do 14 hodin. Potkáte se tam s Standou a můžete se tam zastavit jen tak na kus řeči, pro dobrou náladu, prostě ať už přijedete na motorce, nebo třeba v autě, MHD, na kole, pěšky, na koloběžce, to je úplně jedno, třeba i na skateboardu, to je jedno, čím tam přijedete, každopádně se zastavte na kus řeči, muziku a taky nějaký ten dárek a pochopit pitelně i na prohlídku ostravské prodejny Bikers Crown. Celý to bude probíhat i v rámci našeho vysílání tady živě, takže Ostrava, podívejte se, kde to je, pokud nevíte, plánek je na našem webu v článku, který je tomu věnován a já jenom řeknu, že to je Friedlandská 3375/7, jo, v Ostravě, Bikers Crown, tak tam se dneska můžete setkat se Standou. No a teď si dáme Pink Floyd.

Když nepůjdete nikam na Big Beat, tak můžete vyrazit třeba na hokej, protože naše nejvyšší hokejová soutěž Tipsport Extraliga má dneska na programu 6 zápasů. Hrát se bude v Třinci, kam zavítají Vítkovice. To bude hodně zajímavý derby od 17 hodin. V 17.30 nastoupí Litvínov proti Spartě a Mladá Boleslav proti Pardubicím. A od 18 hodin potom můžete vyrazit na hokej v Karlových Varech, tam přijedou České Budějovice. Taky na Kladně, kde bude hrát Plzeň a potom ještě Olomouc si to rozdá s Brnem, taky od 18 hodin. To je hokejová pozvánka a teď si dáme Stony.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a jsme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefí.

www.radiobeat.cz. To je webová stránka Radia Beat. To je, myslím, celkem jasný. Já jsem tady před chvílí zmiňoval, že se tam můžete podívat na plánek, kde najdete Bikers Crown v Ostravě, kam dorazí dneska Standa Rubáš a mezi 12. a 14. tam bude vysílat živě a vy si tam můžete tu muziku u něj nadčepovat. Nicméně, když tedy budete už na té naší webové stránce, tak se taky mrkněte, jak se vyvíjí ta naše beatňácká anketa týkající se půlnočních alb na příští týden, protože ze šestice nominovaných aktuálně vedou Citroni a druzí jsou Collegium Musicum. Pak je tam CK Vokal, České srdce, Civilní obrana a The Cell. Tohle je tedy šestice nominovaných a vy vybíráte dvě desky, které půjdou do vysílání ten příští týden.

Máte na to vlastně až do nedělní půlnoci, což ale není úplně dlouho, jo? Když si vezmete, že ten víkend bude docela nabitý různýma akcema, na který posíláte už teď i pozvánky, no tak třeba na to i zapomenete. Teď můžete v pátečním ránu se mrknout a přidat svůj hlas, naklikat tam, abyste případně přidali svoje ambice nebo svůj zájem a svoji přízeň těm deskám, který byste třeba chtěli slyšet. Jednu hrajeme v úterý, druhou ve čtvrtek, je to před půlnocí a hrajeme ty desky celý od začátku až do konce. A teď jsou tady Eagles ještě před celou.

0: Nabíto se nám přiblížila 8. hodina, na 8. je připraven opět Petr Šimáček s dalšími zprávami, takže Šimi ho uslyšíme už za chvíli, teď se podíváme na silnice.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Nejdřív Praha, křižovatka ulic Zborovská a v Botanice na Praze 5, tady došlo k bouračce dvou osobáků, je to ve směru na Strahovský tunel, pozor na to. Na Obilním trhu v Brně vyšetřují dopravní nehodu osobáku s motocyklistou, bouralo se taky v Olomouci, a to v Lipenské ulici, je to část Olomouce Hodolany, a tady probíhá vyšetřování dopravní nehody dodávky s osobákem. V Ostravě v ulici 28. října na křižovatce s Daliborovo ulicí došlo k vážné dopravní nehodě, protože tady osobák srazil chodce, to bohužel se zraněním, na místě jsou složky IZS. V Hradské ulici ve Zlíně vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků a havárie motocyklisty je předmětem vyšetřování na dálnici D55 na 30. kilometru trasy Napajedla Hulín. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Páni, to je hrana, dokonalost sama.
2: Jojo, to je Festool, s tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
1: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
3: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
5: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
4: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
5: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
4: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
5: Nemocnice Dačice.
4: Nemda.cz.
6: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
7: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
8: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
7: Říká se baby.
8: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
9: Dnes oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, hlavně na horách, ojedinělé slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu mraku ubývat, teploty 13 až 18. Zítra většinou slunečno, zpočátku lokálně mlhy, teploty 17 až 22.
10: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: Portugalští fotbalisté zahájili cestu za obhajobou prvenství v Lize národů výhrou 1-0 nad Walesem. Nizozemci doma remizovali s Německem 1-1. Hokejista Kulich se po návratu do sestavy Buffalo dočkal v přípravě na NHL prvního gólu. K porážce s Detroitem 2-3 v prodloužení přispěl také obránce Mrtka asistencí. Anaheim s českým brankářem Dostálem na střídačce utrpěl debakl 0-10 od San Jose. Prodloužený víkend přinese do Česka výrazné oteplení a místy i rekordy. O víkendu se odpolední teploty dostanou ke 23 stupňům, na svatého Václava dokonce k 25. Rána ale budou chladná, místy s mlhami a přízemními mrazíky. Na pražském magistrátu skončili dva vysoce postavení úředníci obvinění policií z korupce. Bývalý šéf odboru pozemních komunikací Krejča odešel v srpnu, jeho zástupce Krejčí v září. Od policejní razie sice nechodí do práce, ale dál pobírají plat. A nakonec Tesla FSD, tedy plně samostatné řízení s dohledem, už je od tohoto týdne v Česku a jsou tu první recenze. Třeba early adopter Petr Mára říká, že na začátku jízdy stačí stisknout tlačítko.
11: Takhle vypadá jízda Teslou po Praze. Sedíte, kontrolujete, jestli dobře zatáčí, ale nemusíte se vůbec dotknout volantu. Objedete sanitku, dojedete na ostrůvek, který máte v Holešovicích u zastávky tramvaje. Tesla pochopila, že tam tudy jezdí i auta. Když i dostanete do slepý ulice, dokáže zacouvat, otočit se a v podstatě ten problém vyřešit i bez vás. Vyšetříte ohromné množství energie. Pro řadu lidí, třeba konkrétně jízda po Praze, je dost náročná, řekněme jako psychicky, mentálně, energeticky. Musíte se pořád rozhodovat, kudy pojedete, vědu tam tomuhle autu nebo nevědu, zvlášť jako velká zácpa. Tady to vlastně úplně vypnete. Tady je krásná ukázka. Auto na vás naproti zabliká, Tesla to pochopí, odbočí doleva.
9: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 25. září 2026.
0: Radio B. Classic Rock.

12 minut po 8 hodině raní v pátečním ránu 25. září dozněli Rush a jejich Spirit of Radio. Já jsem Ota Semana, přeji vám pohodové páteční ráno a jak už to k pátku patří, tak už jsem to tu párkrát zmiňoval, vy co jste ještě třeba v tu dobu spali, tak to možná nevíte, netušíte. Vězte, že k pátku prostě patří tady u nás pozvánky. Pokud se chystáte na nějakou akci, pokud nějakou akci organizujete nebo třeba tam vystupujete, případně jdete jenom jako diváci a chcete informovat ostatní býťáky o tom, že se ta akce koná, aby se vás tam sešlo víc, protože když je vás víc, nebudete se bát vlka nic, se říká, tak prostě můžete tyhle pozvánky na různý akce posílat sem do studia. 720 001 222, to je SMS brána. Máte určitě uloženo ve svých mobilech, stejně tak máte, předpokládám, ve svých mobilech naší býťáckou apku, kde to můžete jednak napsat, případně taky namluvit. No a můžete využít asi i maily studio@radiobeat.cz, to je ta mailová adresa, na kterou můžete posílat pozvánky. Pozvánky by měly obsahovat ty zásadní věci, to znamená, co se koná, kde se to koná a kdy se to koná. Když tam bude ještě i přesný čas, tak je to samozřejmě lepší. Takže tyhle základní údaje vždycky sepište, buď do té SMSky, nebo do toho mailu, nebo na tu apku a pošlete mi to sem do studia. Budu to odbavovat, co nestihnu, stihne po mně Jirka Rogl, který mě bude potom po té 9. hodině střídat a po detektivce se do toho určitě taky pustí. Teď jsou tu Creedence Clearwater Revival.

Někdy se mi stane, že zejména takhle po ránu třeba rychleji mluvím, než myslím, a tak se mi to stalo i před chvílí a tím pádem jsem vás trochu mystifikoval tím, že jsem říkal, že bude detektivka. No nebude samozřejmě, protože je pátek, jo, a to se dohromady nedává. To znamená, že v pátek tady máme rockerova ránu a rockerova rána na beatu dnes bude, řekl bych, hodně výživná, protože hosty budou Miloš Dodo Doležal a spolu s ním to bude taky Jaroslav Albert Kronek. Takže tohle povídání si určitě nenechte ujít mezi 9. a 10. a ještě jednou beru zpět, žádná detektivka dneska není. Detektivové si musí dát volno, pauzu až do pondělka. Teď je tu Bryan Adams.

0: Bryan Adams, Somebody, jedna velmi závažná a rychlá informace z dopravy D8, 78 kilometr ve směru od Prahy na německou státní hranici je prý hlášeno vozidlo v protisměru, tak zbystřete a buďte velmi opatrní. Teď jsou tady menšinové sporty s Petrem Šimáčkem.
1: Menšinové sporty na Rádiu B.
2: Mistrovství republiky v plochodrážním flatreku se zítra pojede v Březolupech u Zlína od 13.30. Závěr letošní motokrosové sezony obstará Kramolín u Nepomuku, více Petr Kovář.
3: Ve veterány její znám staronový král Petr Bartoš, který pro Orion Racing Litomyšl vybojovali 7. titul v řadě. Ovšem velká bitva se očekává ve třídě MX2. Kde nově po Opatově získal pro sebe červenou tabulku Tomáš Pikart z HT Group a bojovat o titul chce ještě druhý Petr Radovský, kterému minule Opatov nevyšel dle představ. V královské třídě MX1 má na dosah celkový primát Slovák Pavel Repčák, druhý je Martin Krč a třetí Vašek Kovář. Finálový podnik letošní sezony se jede v Kramolíně ve sváteční pondělí a hlavní start je určen na 13. hodinu.
2: Horolezec Honza Tráva Trávníček a jeho přátelé vzdali pokus o vrchol Manaslu kvůli počasí. Aktuálně už jsou všichni v hlavním městě Katmandu.
4: Kopec zůstal pro letošek úplně uzavřen. Říkalo se, že loni byl hodně snadný výstup, letos je naopak velice obtížný, a to vzhledem k podmínkám, ale počasí neporučíš, kopec tam ještě bude a my máme aspoň možnost se vrátit, takže ve zdraví jsme dole a nijak toho vlastně nelituji.
2: Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

0: I am Rock, to byli Paul Simon a Art Garfunkel těsně před 8:30 tady u nás na Beatu v pátečním ránu.
1: Beaťáci na čtyřech kolech.
0: Před zprávami v půl se ještě podíváme, co se děje na silnicích v Tišnovské ulici v Kuřimi na Brněnsku. Počítejte s dopravní nehodou osobáku s nákladňákem. Na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru na Prahu boural osobák do dopravního značení. Na Pražské ulici v Bílině v Teplicích vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Na Husově náměstí v Lomnici nad Popelkou na Semilsku vyšetřují dopravní nehodu osobáku, který tam srazil chodce, a bohužel tohle je taky se zraněním. Na Opavské ulici ve Šternberku na Olomoucku probíhá vyšetřování dopravní nehody třech osobních vozidel. No, je to bez úniku provozních kapalin, ale chvíli to tam potrvá. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Ráno a dopoledne se výjimečně budou vyskytovat mlhy, v jeho západní polovině Čech zpočátku i slunce. Jinak oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, hlavně na horách, ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat, teploty 13 až 18, na horách kolem 9 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká boxerka Lenka Bernardová vybojovala na mistrovství Evropy bronz. Do finále nepostoupila po porážce s Finkou Kajvojou. Navázala tak na stříbro z evropského šampionátu v roce 2022. Dopravci před prodlouženým víkendem posilují spoje. České dráhy přidávají stovky míst a Regiojet nabídne zhruba 1000 míst navíc. Rezervy zdravotních pojišťoven budou na konci roku asi 33 miliard korun. To je nejnižší částka od roku 2017. Středočeský kraj vyjednává o stavbě nové mimoúrovňové křižovatky na dálnici D11 u Nehvist.
2: Ta by významně zlepšila dopravu a zjednodušila příjezd k budoucímu terminálu vysokorychlostní trati. I starostové okolních obcí jsou pro. Luboš Dvořák, Nehvizdy.
1: A nakonec čeští vinaři získali na letním kole soutěže AWC Vienna 52 zlatých a 72 stříbrných medailí. Soutěž v rakouské Vídni patří mezi největší vinařské soutěže světa. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Od poměrně časného rána tady melduju pozvánky, že můžete posílat, tak se vždycky dostanu v každý hodině k tomu aspoň pár jich odbavit. Zdravím posluchače Rádia Beat, rád bych vás pozval na koncert, který se koná dnes v pátek 25.9. v Poličce v divadelním klubu přibližně od 20.30 vystoupí tu hardcore crossoverová skupina Našrot a gothic rocková kapela Výsměch. Tak přijďte zapařit, bude to divoký a temný mazec, zve Hraboš z kapely Našrot. Další pozvánka, to jste všichni zváni v sobotu od 16 hodin a letošní poslední venkovní Big Beatové odpoledne do Odeře u Hroznětína. Vystoupí tam Kaufband, VS Beat, Crash a SIB. Pršet nebude, prý, alespoň podle toho, co píše Vrátě. A večer, komu bude zima, tak si požádá o deku. Všichni jste zváni na plzeňské, tedy všichni plzeňští příznivci punku, folku a ska jsou zváni zítra, tedy v sobotu 26. do hospody u Komína na Košutce. Od 20 hodin tam zahrají skupiny PVA a Like, píše Pete. V Mosteckém Rokáči Vinohrady dnes večer zahrají kapely Kumbál a Zadarmo drahý. Na poctivý rok zve Mostecký hudební spolek. A ještě jedna pozvánka a ta je dnes večer ve Velichově u Karlových Varů od 20 hodin Brutus, legendární tancovačková kapela ve tříhodinovém setu plném hitů Gorila, První polibek, Hospody, Hospody a Restaurace, Opijem se, Dlažební kuska, Dej se políbit a další. U toho prostě musíte bejt, píše a zve Honza Velichovský.

bychom měli, to byly AC, Blesk, DC a nám zbývají 2 minuty do 8:45. Jenom připomínám, že dnes vy, co jste z Ostravy a okolí, byste si určitě neměli nechat ujít setkání u Bikers Crown se Standou Rubášem. Vezl sebou mobilní studio, to znamená, že to tam rozbalí a mezi 12. a 14. hodinou bude plnit vaše hudební přání. Přijďte tam pokecat, zastavte se prostě jenom tak na kus řeči, pro muziku, pro nějaký ten dárek a samozřejmě na prohlídku ostravské prodejny Bikers Crown, kde se tohle celý bude odehrávat. Je to adresa Friedlandská 3375/7, což možná nemusíte úplně na první dobrou pobrat, ale stačí, když se podíváte na náš web, je tam dokonce i plánek, kudy se tam dostanete. Takže celkem snadno tuhle událost najdete a pokud nejste z Ostravy, pokud se nechystáte na místo, tak si to nenechte ujít ve vysílání, protože to bude probíhat vlastně všechno potom taky přes éter, tak jak to ostatně u Bikers Crown vždycky probíhá. Teď Carlos Santana.

0: Tak to byly Kurtizány z 25. Avenue a jejich skladba Omylem. No a já už ani omylem nebudu tvrdit, že tady zůstanu, protože za chvíli to převezme Jirka Rogl spolu s jeho hosty. Čeká nás tedy rockerová rána na beatu Jaroslav Albert Kronek a taky Miloš Dodo Doležal. To bude prostě záležitost, kde si budou povídat o projektu Tři tváře roku, jakou mají po ránu tihle dva, tak to všechno bude muset vysondovat Jirka Rogl, který si s nima určitě bude mít o čem povídat už za malou chvíli, tedy po zprávách, který přinese Petr Šimáček samozřejmě. Protože ta 9. hodina už se nezadržitelně blíží. Čeká nás ještě předtím nějaká doprava, ode mě vlastně to bude úplně všechno. Já tady potom předám tu naší techniku veškerou, který říkáme Máňa, a vyrazím někam se třeba dospat, jo? Ale to už je jedno, to není důležitý. Důležitý je, že se teď podíváme, co se děje na silnicích.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Ostravě počítejte s bouračkou osobáku s nákladňákem, a to ve Výškovické ulici. Probíhá tam teď vyšetřování, budete to muset objíždět. V ulici u koupaliště v Ústí nad Labem vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Dále se pak bouralo v Chrudimi. Jabloňová ulice je částečně blokovaná taky po bouračce dvou osobáků. No a to je z dopravy v tuto chvíli asi všechno. Takže býťáci, jezděte prosím bezpečně, a ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se, ahoj.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, hlavně na horách, ojedinělé slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu mraku ubývat. Teploty 13 až 18. Zítra většinou slunečno, zpočátku lokálně mlhy. Teploty 17 až 22.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští kanoisté a kajakáři získali na mistrovství Evropy ve slalomu stříbro v závodech Lídek. Kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan nestačili jen na Francouze. Druzí skončili také kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák. Fotbalový brankář Marek Kalina dostal za korupci a ovlivňování zápasu rekordní 20-letý zákaz činnosti. Etická komise fotbalové asociace ČR mu zároveň uložila pokutu 500 000 korun. Předseda komise Holub říká.
2: Při ukládání trestu pro hráče Marka Kalinu etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že hráč byl zapojen do organizace ovlivňování zápasů. Etická komise tak došla k závěru, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
1: Při noční srážce kamionu a dodávky na Pražském okruhu zemřeli 2 lidé a 6 dalších je raněno. Nehoda se stala kolem 3 hodiny ráno na 11. kilometru ve směru na Zličín. Oběťmi byli cizinci. Spotřebitelská organizace v Německu žaluje Lidl kvůli slevám dostupným pouze uživatelům jeho aplikace. Tvrdí, že takový systém může znevýhodňovat lidi bez chytrého telefonu nebo ty, kteří aplikaci nemohou používat. Soud má o žalobě rozhodnout v úterý. A nakonec, po zavedení nového poplatku výrazně klesl počet zásilek z čínských tržišť do Česka. V červenci bylo zásilek ze Shineu meziročně o 60% méně, z Temu o více než polovinu a z AliExpressu o 40%. Poslouchali jste zprávy?

0: Jakou ránu mají po ránu J.A. Kronek a Miloš Dodo Doležal? O aktuálním turné Tři tváře roku.
1: Rockerova rána na Beatu.
2: Krásné dopoledne, Beatáci. Je pátek 25. září roku 2026. Svátek má Zlata a 6 minut po 9. hodině raní už vás ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl. No já tu nejsem sám a nejsem vlastně ani tak důležitý, protože tu mám úžasné dva hosty. Miloše Dodo Doležala. Ahoj Miloši.
3: Všechny zdravím.
2: A Jaroslava Alberta Kronka. Ahoj, Alberte.
4: Zdar a sílu, Beatáci, ahoj.
2: Rád vás vidím, chlapi, po letech nám jde. Vlastně tebe po roce, Alberte, teprve, ale s Dodem jsme se, myslím, pár let neviděli.
3: Naposledy, když jsi bubnoval v Železný neděli.
2: To je 30 let, hele, to jsi tady mezi tím
3: asi byl, ale jestli jsme se tady potkali, myslím, že na uších vlastně u Petra Korála.
2: Ano, to jsem tady tahal šable, tajně. V každém případě my máme misi představit nějaký váš projekt, ale předtím tady mám takovou v podstatě povinnou otázku, protože tenhle pořad se jmenuje Rockerová rána nebo Rockerovo ráno. Jak jste vy na tom se vstáváním? Jste ranní ptáčata?
4: Hele, mě dneska zbudila kočka 3 hodiny 15 minut, když jsem měl budík natočený na 4, abych stíhal svůj automobilový doprovod do Prahy na 5 hodinu, čili jsem z Brna vyjížděl v 5 hodin a nemám problémy s ranním vstáváním.
2: A Miloši?
3: Jaká kočka, dvounoha nebo čtyřnoha?
4: No, Šerilka je čtyřnoha.
3: Jo, ok.
4: Mazílek.
3: Já ty rána mám těžší. Já mám rád spánek, já jsem ve znamení lva, takže já dokážu spát i 12 hodin a kvůli hlasu to využívám hojně. Takže já jsem vstával na rozdíl od Alberta trošičku pozdějc, ale i tak jsem vstával v 5 a vyjížděl taky, aby jsme se sešli. Takže jako já to mám vždycky těžký. Jako.
2: Ale tady Miloši, když teda si už teďka si vzal slovo, tady zazněla na začátek píseň Soudím letitá, kterou si naspíval s kytaristou, který se jmenoval, no říkal si Guy Manute. A ty jsi tady o tom hrozně hezky vyprávil, když hrála. Nemohl bys třeba teď aspoň ještě i Beatákům říct, jak to vznikalo, tahle věc?
3: Jenom jsem v mezi jako řečí tady řekl, že za prvý ta písnička tím, že je 6-minutová, byla víceméně odsouzená k tomu, že nikdy v rádiu nezazní, což jsem strašně rád, že tohle to překonává. A druhá věc, že vlastně celá ta věc vznikala až ve studiu, to rozdělení na ten duet, to nebylo vůbec v plánu, nakonec to jako z toho všeho vyplynulo a postupně jsme přidávali ty sbory a všechny ty věci, tak jsem jenom chtěl říct, že tenhle ten song vznikal přímo v tom studiu, ten plán žádnej nebyl a jsem rád, že i po těch letech ta písnička jako pořád má jako co říct, jako i tím, jak to zní a jak je to prostě udělaný. Myslím si, že v muzikantských životech jsou věci, které vyjdou víc, některé vyjdou míň a ta leta je zrovna, která vyšla. No.
2: Já myslím, že je moc pěkná. Co mimochodem, Guy, jsi nějak v kontaktu?
3: Žije v Las Vegas, v nějakým jakoby velkým kontaktu nejsme. Muziku nedělá, už má taky jako nějaký věk, ale tak on měl vždycky trošičku rád ty ďábelský obrázky, ty kartičky, hrál ten blackjack, takže je přímo u zdroje, ale je v pohodě.
2: Tak a ty, Alberte, já jsem tady vybral teda nejdřív na úvod písničku Blízko nás, protože většina posluchačů tě asi zná. Z Kernu může být, nebo tam mám šoupnout ještě rychle něco jiného?
4: Hele, připomeň to, protože tam je taky století vlastně, že jo?
2: Ano.
4: Protože to bylo natočený Bůh ví kde, bylo to Bůh ví kdy, teda bylo to na singlu, na jednou z prvních singlů. A od toho se vlastně odrazil potom celý životopis Kernu i té budoucnosti kapely. No.
2: Tak já navrhuji, že bychom to tam teďka dali a potom bychom pohovořili o tom projektu připravovaném.
4: Pak půjdeme do současnosti.
2: Dobře.
4: Bez vás, díky.

0: A co takový J.A. Kronek a Miloš Dodo Doležal? O aktuálním turné Tři tváře roku.
1: Rockerova rána na beatu.
2: Ano, blízko nás to byl Kern a jeden z mých milých hostů, jimž je Jaroslav Albert Kronek, a také je tu s ním spolu Miloš Dodo Doležal. A teď se dostáváme k těm třem tvářím roku. Co to vůbec je?
3: Tak povídej.
2: Tak třeba Albert.
4: Hele, teď mě to připadá jako geniální projekt, jako krásný návrat do toho, nebo k tomu nápadu v roce 2016, kdy jsme společně jeli do toho slavné turné Rebelů, tak už teďka nejsme asi takový velcí rebelové, nicméně asi jsme si zavzpomínali a chtěli připomenout tu dobu, kdy jsme s příjemnýma kapelama, s příjemnýma chlapíkama navštívili několik měst po republice a dělali jsme si všichni navzájem velkou radost. Uteklo 10 let a objevila se ta myšlenka, pojďme si to připomenout zase a někde jinde v republice. Třeba znovu v tom Brně, jako jo. Takže to mě udělalo velkou radost. Ale samozřejmě my jsme s Dodem byli dva a potřebovali jsme ještě třetího do partie, protože Tři tváře roku je dobrá značka. A tak jsme to chtěli doplnit. Takže pro Brno bude doplněn Vilda Čok. Takže Čok Kronek Doležal. A samozřejmě na severní Moravě, kde bude jeden zatím v tenhle ten rok jedinečný koncert, tak jsme povolali do zbraně Fannyho. Takže Fanny Kronek Doležal. A jsme na to sami zvědaví, protože ten svět hudební, český především, když jsme na té naší scéně takhle, zdá se říct velmi silný, někam pokročil, a tak jsem zvědav. My jsme zestárli, zestárlo do jisté míry i fanouškovský publikum, ale domnívám se, že jsme trošku vyzráli, vyzrála i naše muzika, a tak to nebude jenom vzpomínka na to, když jsme byli někde v kapelách těch a těch, ale bude to na tom připomenutí, hele, jsme tady, my žijeme, tvoříme, pojďte si nás poslechnout.
2: To je hezký, my bychom mohli jenom býťákům pro jistotu, ten Fanny, to je, že jo, osobnost spojená s Citronem a s Limetalem, nemýlím se, je to
3: ano,
2: tak?
3: Já jsem jenom chtěl dodat, ano? Že se s Jardou, s Fannym i s Vildou Čokem se vlastně potkáváme už od těch 80. opravdu jako všichni, a poprvé pojedeme v téhle kombinaci, jako, že to bude poprvé, kdy pojede třeba Albert, já a Vilda, a vlastně Albert, já a Fanny Michalík, jak si říkal, z Citronu nebo z Limetalu, on má teď svoji kapelu, která se jmenuje Fanny a tvoří, a je to bezvadný kluk. Stejně jako Vilda prostě tvoří, jezdí, pořád je to taková jako stálice. A tyhle ty koncerty by mohly být právě tímhle tím spojením jakoby svým způsobem výjimečný, jako nejenom pro nás, ale i pro ty fanoušky. To za prvý, a za druhý, jak říkal tady Jarda, tak jsme tady hlavně, ono těch koncertů bude víc, jo, ono bude na podzim těch koncertů víc a budou i nějaký na jaro, ale to se postupně bude promovat. My teď promujeme hlavně teda Frýdek Místek 10. října a promujeme 23. v pátek Semilaso v Brně, který bude teda s tím Vildou, a ten Frýdek Místek bude s tím Fannym. A ty jsi měl dobrý nápad, že na oba dva ty koncerty uděláme soutěž o lístky, který ty tady na rádiu Beatu máš. Máš tady fyzicky, já nevím, kolik máš těch lístků, 2 a 2, nebo jak to je?
2: Tak teď vysoutěžíme 2 a 2, ale mám jich tu víc a budeme
3: máš
2: soutěžit.
3: Máš jich tu víc, takže v podstatě...
4: Já bych potřeboval taky 2 ještě. No, nebo to je mimo. Ne, to je mimo.
3: Ty tam nemusíš, jako, ty tebe tam prostě jako zpěváka. Dobře, no. A chtěl bych říct, jako, že teda budeme soutěžit o 2 lístky do Frýdku Místku, o 2 lístky do Brna, a dostanete samozřejmě možnost asi teda u tebe tady přes nějaký e-mail, nebo jak to tady
2: ano,
3: bude?
2: Ano, já je pak naskenuju a pošlu, je to můj.
3: Dobře, a ty si vymyslel i nějakou jako otázku, že bychom měli položit, no. A je to na mě teda, abych
2: tak,
3: ji položil.
2: Tak první,
3: je to velmi, je to velmi jednoduchá otázka, ale pro jistotu, aby to nebylo úplně jakože zadarmo, ale že je potřeba nějaká odpověď, tak otázka zní, v kterých kapelách v 80. letech zpíval Jarda Kronek a v který kapele z 80. let jsem zpíval já. To je soutěžní otázka a je to soutěžní otázka na oba dva ty koncerty, asi si musí napsat, o který lístky soutěže, že jo? Měli by to toho e-mailu napsat, jestli mají zájem o frídek místek, aby jsme někomu z Prahy nedali frídek.
2: Já lehce skočím do řeči, nemusí to psát do mailu, normálně zavolá teďka během písničky.
3: Jo, takhle, tak živě. Ty to máš jako, že tady, jo, tak od technika.
2: Takže začnem. Prvním koncertem třeba tady mám na vrchu frídek místek, takže tohle je
3: Národní
2: ta
3: dům, 10. sobota 10. října. A jsou tam kapely Jarda Kronek, Doležal a Fany. Jo?
2: Dobře, a teďka budu pouštět píseň, kterou ty si vybral, to se jmenuje Vítr a mrak, tak nám o ní něco řekni.
3: Je to písnička z alba Gen Sumerian z roku asi 2012 a kdybych k tomu měl něco říct, tak je to taková jako jemnější věc. Jsem rád, že si ta písnička našla sama cestu do rádií, protože dneska v podstatě tyhle ty věci neovlivníš, musí si to spíš ty fanoušci vybrat, anebo si telefonou, nebo ty rádia si to vyberou. A je to písnička, kterou jsem napsal jednou ve 2 hodiny ráno. Já většinou pracuju v noci, což asi nikdo nechce slyšet, protože většinou, když někdo pracuje v noci, tak tomu neříká práce. Ale já to dělám hlavně v noci z toho důvodu, že mám pocit, že nějak víc místa jakoby nade mnou v tom nebi a tam vždycky potom, když je trošičku přístup, tak ti začnou hrát v hlavě ty písničky a tuhle to jsem složil asi za 15 minut, včetně velký dávky textu, s textem mi pomohl potom Michal Bureš, tak bych rád, kdyby si fanoušci anebo posluchači rádi, aby teďkom poslechli.
2: Tak a já jenom připomenu, že číslo sem ke mně do studia je 210 32 33 34 a už během písně, kdo by teda chtěl ty vstupenky, tak může volat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Kouránu mají po ránu J.A. Kronek a Miloš Dodo Doležal. O aktuálním turné Tři tváře roku.
1: Rockerová rána na beatu.
2: Ano, Jednou se vrátím, to byla skladba, která tu zazněla teď od Albendu a my jsme se skutečně, jsme si říkali, jestli se Albert vrátí, protože si během písně odskočil, ale vrátil se tady a říkal si, že je ta píseň symbolická, viď, pro tohle.
3: Je to symbolický, jednak jsem si teda už dopřál po ránu dvě macchiata a jednak ten symbol v tom návratu přerývám v palici už nějakých 40 let. Už se na to vykašlu, už dost, už nemáme co vymyslet, už nemáme co tvořit a v tom bleskne nějaký nápad nebo dokonce i potřeba, víceméně zakázka od někoho z kapely a to je na tomto příjemný. Hele, Vogo, nemáš něco v paži, nemáš něco zašitýho. Tady se udělal tohleto bugy, tak to je pro mě symbolický v tom, že to setkání třech tváří bude trochu o setkání žánru. Jo. Čili každý interpret má svoji palubu, každý z nás, z kapel, má svůj sound, svůj zvuk. Albend bude hodně měkoučkej, protože my jsme si zvolili před 16 lety tady tuhle tu cestu, ale nicméně já spoléhám, tak jak tomu bylo před těmi 10 lety, na výborný zvuk, na tu prezentaci kapel prostřednictvím PA systémů v těch sálech, protože na srozumitelnosti, na čitelnosti, na údernosti záleží, aby ten posluchač, ať poslouchá Doda nebo poslouchá na jednou Kronka se Španělkou, aby měl z toho vždycky dobrý, příjemný a bíťácký pocit. Jo. Takže jednou se vrátím, vrátím se na místa, kde to dobře hraje, kde se to dobře bude poslouchat a kde na to budeme i rádi a dlouho vzpomínat.
2: My jsme teď málem zapomněli, že máme soutěž, tak si poslechneme, kdo bude tím šťastným a podívá se tedy do Frýdku místku právě na ten váš koncert. Rádio Beat.
4: Ahoj, tady Jarda.
2: Ahoj, Jardo.
4: Vám na tu soutěž na toho ranku.
2: To voláš dobře, ano.
4: Takže Jarda ten byl v Kernu.
2: Ano.
4: Ahoj, tak si tu byl, no.
2: Miloš, ve Vitacitu. A viděl jsi tehdy někdy Vitacit nebo Kern naživo?
4: Na Kern jsem byl několikrát naživo, že tady od Brna, ne od Prahy, ale a s Jardou jsme dokonce seděli spolu v Lačovicích v jednom baru. Je to tak 3-4 roky zpátky.
2: No. Ale tím pádem, když jsi z Brna, bych ti mohl dát ty lístky do Brna. Co ty na to
4: ne,
2: radši?
4: Nejsem přímo z Brna.
2: Tak do Frýdku. Takže do Frýdku radši, dobře.
4: Do Frýdku, no.
2: Tak je tady máš a ještě řekni, koho vezmeš sebou.
4: Vezmu si manželku, když bude hodná.
2: Dobře, tak mi to nepokládej, já si na tebe napíšu ještě kontakt, jo?
4: Jasné, díky.
2: Tak jsme měli prvního výherce, ještě pak dáme do placu lístky do toho Brna a Miloši, ty si teď vybral muziku ne přímo svojí, tak nám řekni jakou a proč.
5: Jestli ještě můžu, já jsem si nechal sluchátka na hlavě a poslouchal jsem pozorně tu Jardovou věc, protože ji neznám. Jednou se vrátím a jednou jsem chtěl říct teda Jardovi, že skvělý groove, pěkně zahraný a super nafrázovaný a zaspívaný pěkný text. Tak jenom jsem tohleto chtěl jako říct, že jsem rád, že prostě takováhle hudba zní z rádia a samozřejmě i na rádiu Beat, který je vlastně jakoby partnerem našeho turné, nebo nevím jestli partnerem, ale podporou, což si vážíme, jsme za to rádi. A samozřejmě se mnou v kapele hraje můj syn. Ty si sám navrhl, protože si ho tady měl na rozhovoru, jestli bychom nezahráli něco od něj, tak jsme společně vybrali písničku z jeho desky, protože je hravej, je dobrý skladatel, napsal si i texty a udělal si prostě pro radost CDčko, který nějakým způsobem taky jako dostává mezi lidi pomaličku. A jedna z těch věcí se jmenuje Význam slova být, což je nejenom jakoby víceméně i slovo vašeho rádia, ale u něho je ta metafora jako beat a zároveň i být jako být jako s tvrdým dlouhým i, takže je to docela jako hezká písnička, tak si ji můžou posluchači jako Miloš Doležal junior, jako basista, zpěvák a vlastně autor a skladatel, tak si ji můžou poslechnout.
2: A já teď jenom musím doplnit, že ta píseň zazní za malou chvilku po takovém kratonkém reklamním bločku.

0: ránu mají po ránu J.A. Kronek a Miloš Dodo Doležal. O aktuálním turné Tři tváře roku.
1: Rockerova rána na Beatu.

0: A co takový J.A. Kronek a Miloš Dodo Doležal o aktuálním turné Tři tváře roku.
1: Rockerová rána na beatu.
2: Ano, a nám dozněla před chvílí skladba Význam slova být a tu tedy vybral můj milý host, jeden z mých milých hostů, Miloš Dodo Doležal, a hrál to tedy, slyšeli jsme v téhle skladbě Miloše Doležala též, ale juniora. Miloš ho tady strašně chválil během
3: teda no, to nevypadá blbě, ale on je hodně jako velmi muzikální a je takovej, jako netlačí na pilu, je nenápadný, ale tam je ta jeho síla, jo, že je nenápadný a velmi jako, já jsem chválil to, že si tam ty dechy všechny napsal sám, ty aranže, napsal to těm klukům do not a oni potom jenom ve studiu přišli asi v pěti a měli ty nástroje a on jim tam rozdal ty noty, oni to tam jako nafoukali, což je třeba věc, kterou já bych nezvládl, absolutně. Jo,
2: No, já jsem právě říkal, jsem ho tady měl v tom mém hledáčku Jirky Rogla a hrozně perfektně jsme si pokecali, i když jsme jiná generace.
3: Nebo to, mě těší, vlastně, a, to mě těší, no.
2: A hrozně jsme si kápli do noty a tak mě třeba zajímá, i když jste vlastně každý mi přijde povahově trochu jako jiný, jestli třeba už nastala ta doba, že on tebe inspiruje, že to je jako ne, že ty jsi ten otec, co poučuje, ale už i ty sám si bereš.
3: My jsme to nikdy neměli tak, že bych jako byl ten otec, co poučuje, protože on byl muzikální už hned od začátku velmi. A jestli mě inspiruje, no inspiroval mě tou silou, kterou jako chtěl tvořit hudbu. Když bych to řekl, tak jako, že mě přitáhl znova jakoby na ty pódia, protože já jsem to měl tak jako po těch devadesátkách, kdy v roce 94-95 jako nějaká taková kvázi popularita dostoupila nějakého takového vrcholu, že si v podstatě nemohl přijet ani na benzínku, aby tě někdo nepoznával, aby se někdo s tebou nechtěl vyfotit nebo nechtěl podpis, a zároveň byli takový, který pomalu si odplivávali, na co si hraješ blbečku a tak, protože ta popularita jako taková má vždycky jakoby hodně úskalý a já jsem, tahle ta poloha mi úplně nevyhovovala, proto jsem se uklidil na nějakou dobu, věnoval jsem se rodině a říkal jsem si, že takhle to nechci, jako nechci tu popularitu takovou tu, jako že musíš být furt ve střehu a furt tě někdo poznává a furt ti někdo jako do tebe něco klavíruje, což ve finále by jako vyústilo v tom, že jsem připouštěl jakoby variantu, že se třeba už ani na ty pódia nevrátím, že se budu věnovat jenom produkci a budu cestovat a tak dále. A on byl ten důvod, kdy po těch 10 letech vlastně, kdy jsem si dal tu pauzu, jako ne každý zvládne si dát pauzu v showbiznisu, prostě říct, jako zavřu to, prostě kašlu na to, takhle to nechci, chci to jinak. A potom v tom roce 2005, kdy jsem hodně cestoval i v Americe a natáčel jsem v New Yorku a různě prostě v Los Angeles, a on v těch 10 letech začal hrát na tu basu a začal se zajímat, jak by to mohlo fungovat. Ve 12 hrál s náma první koncert a přitáhlo mě to znova zpátky na ty pódia, že jsem říkal, tak pojď, zažijem to společně, do dneška spolu hrajem, ale už samozřejmě ty cesty se jakoby, je, jako co se týče toho stylu a všech těch věcí se jakoby rozcházejí, protože on poslouchá jinou hudbu, ale jako čte o tom hodně, což jsem rád, že si to ocenil, on má naposlouchaný i 60, 70, ví o tom hodně, čte i v angličtině hodně, jakoby třeba takových těch knihy těch producentů, třeba Michaela Jacksona nebo těchto těch věcí, ví spoustu věcí i z ty zvukařiny, je velmi zdatný i v tom studio, což mě jako by taky těší, ale aby ho jenom furt nechválil, tím bych to jakoby, že jsme prostě na té scéně, se mnou hraje moji hudbu, pomaličku si taky jakoby dává ty svoje písničky dohromady a teď točí novou desku, nový jako texty si píše, tak bych řekl, že to je taková jako rodinná harmonie, on je víc jako po mámě, takový klidnější, já jsem vždycky takový jako trošku jako energičtější a on je taková ta protisíla, no.
2: Nicméně ho asi s tebou na pódiu uvidíme právě i na obou koncertech.
3: Tak jak je klidnej jako v soukromí, tak na tom pódiu samozřejmě, když veme tu basu, tak je to tam jako pěkně všecko nasoukaný. A navíc ten mladý bubeník, ten Matěj, Máťa mu říkáme, tak je další takovej parťák, že mám pocit, že v současnosti mám sestavu v kapele, která je naprosto harmonická, kdy nalezem do té naší obouchané dodávky a dobře se bavíme a smějeme se na cestu na koncert, pak odehrajem úplně nejvíc energicky, jak umíme, pak zase nalezem

0: Alba, to byl sklad Hořlavin, a Pecka nebolí, to jsou věci, které mě teď napadají poslední 2-3 roky ve dne. Zajímavý, že muziku děláme odpoledne, tvoříme, aranžujeme a já potom textuju, nedělám to už v noci, jak jsem to dělával dřív třeba u Kernu, nepotřebuju k tomu tmu a takovou zvláštní nostalgii, ale dělám ve dne, normálně je to práce, jsem vděčen za každý slovo a tady najednou se objevilo slovo nebolí, to je takový, ta aplikace toho, že se ráno probudíš, zatřepeš končetinama, zatřepeš palicí, všechno je v pořádku, nic nebolí, tak jdem na to a těším se, na co přinese ten den, co přinese následující minuta. Tak písnička bude asi o tom.
1: A než ji pustím, musíme vymyslet další otázku pro tedy vstupenky do Brna právě, kdy zahrajete 23.10. v Semilase.
0: Krásná práce, já bych tu otázku s dovolením položil.
1: Ano, ano.
0: Já jsem taky takový soutěživý typ. Ale tady to bude o pozornosti vašich, mých, Dodových posluchačů, býťáků. Jestli pozorně poslouchali celý ten tvůj úvod, kdo s námi, s Albendem a s Dodem, bude v Brně hrát.
1: Tak a kdo chce do Brna a ví to, tak volá na číslo 210 32 33 34.

0: Rádio Beat.
1: Hezké dopoledne přeje Jirkovi a samozřejmě Miloši Dodolitovi a Jardovi Albertu Kronkovi, Pepa Sladky z Ostravy.
0: Ahoj Pepo, tak chtěl bys vstupenky?
1: Chtěl bych do Brna, protože tam mám přátelé, rodinu.
0: Ano.
1: No a v Brně bude s nima Vildačok.
0: Vildačok, výborně.
1: Který hrával strašně výběrem s Novou růží. No a když byla předtím ta otázka,
0: ano,
1: to je taková zajímavost, my jsme Vitatřici dávali kdysi do nápojů.
0: Ano.
1: A Kern jsme mohli chutnat jako pivo, protože kdysi Černá Hora vyráběla pivo Kern.
0: No vidíš.
1: Takže moc se těším na tuhletu partu skvělých muzikantů, který jsem zažil už v těch 80. letech. No.
0: Tak to je skvělý. A s kým ještě vyrazíš na ten koncert 23.10.?
1: Vezmu svoji sestru, ta bude ráda, že vidí po delší době takový skvělý muzikanty a nabije energii hudbou.
0: Dobře, tak mi to nepokládej, napíšu si ještě na tebe kontakt, jo?
1: Děkuju.
2: Jakou ránu mají po ránu J.A. Kronek a Miloš Dodo Doležal? O aktuálním turné Tři tváře roku. Rockerova rána na Beatu.
0: Tak my si jsme splnili, vstupenky jsme rozdali, ale ještě jich tu máme spoustu, takže když budete během třeba dalšího vysílání, třeba ještě příští týden pozorní, tak ještě máte možnost další vyhrát. No a já, Miloši i Alberte, vám už moc poděkuju, že jste si udělali čas, bylo to, myslím, fajn povídání, užili jsme si to.
3: My taky děkujeme.
4: My děkujeme tobě, jestli můžu velmi rychle jenom zmínit, že kdyby fanoušci chtěli o tom projektu Tři tváře roku vědět trošičku víc nebo aktuálnější věci, tak samozřejmě nejjednodušší je to vyhledat na Facebooku, normálně zadat název Tři tváře roku a tam jsou samozřejmě už lidi si tam klikají, že to se mi líbí a takový tyhle ty věci a tam jsou vlastně informace o všem, co se děje a o dalších koncertech, které se plánují potom na podzim i na jaro, tak jenom aby věděli.
0: Ještě ty, Alberte, něco doplníš?
3: Já bych chtěl vidět plný Semileso, já bych chtěl vidět fanoušky nadšeně vstupující do besedního domu nebo do společenského domu ve Frýdku Místku a vůbec na tenhle ten koncept, aby si přišli někdo zaspomínat, někdo prostě vyvalit v oči, že se něco děje i takovýho, že tihle ti tři chlapi, ať je to Fanny nebo ať je to Vilda, můžou hrát na jednom pódiu pohromadě a vytvořit pěkný, příjemný večer.
4: Za mě řeknu jenom, že mě stačí, když uvidím tu radost v těch očích. A to je vždycky úplně nejvíc. Když z toho pódia vidíš, jak ty lidi prostě jsou jako naladěný na tu vlnu, jsou dojatý, tak to mi stačí, to mě těší. No, my každopádně děkujeme, Jirko, fakt jako za příjemnou hodinku, děkujeme rádiu Beat za podporu. Mě mile překvapilo, že jsme fakt mohli zahrát svoje vlastní věci. Já doufám, že to lidi prostě neotravovalo nebo nenarušilo jim to nějak, jakoby tu hodinku. Já jsem na to, jako, jsem fakt jako hrozně rád, že jsme tohleto mohli takhle udělat.
3: Zdar a sílu všem Beaťákům.
0: Miloš Dodo Doležal a Jaroslav Albert Kronek byli mými hosty v Rockerovu ránu na rádiu Beat.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: No a začneme na D1, 309. kilometr ve směru na Ostravu. Pozor, požár vozidla, na místě je policie České republiky a také hasiči. Pak tu máme ze silnice 145, což je tedy obec Šumavské Hoštice na Prachaticku. Zde máme v sobě dva osobáky, ale naštěstí bez zranění a policie České republiky jede na místo. A zase ještě z těch menších míst zde máme ulici 8. května, Rýmařov, což je tedy pokud se nemýlím okres Bruntál, křižovatka s ulicí Bezručova, tak zde máme havárii nákladního vozidla a na místě též je policie, takže i velký pozor zde a nejen tam, býťáci úplně všude, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, hlavně na horách, ojedinělé slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu mraku ubývat. Teploty 13 až 18. Zítra většinou slunečno, zpočátku lokálně mlhy. Teploty 17 až 22.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Po druhé hokejisté Liberce na východě Čech neuspěli. Podrobnosti přidá sporťák Petr Plintovič.
2: V úterý Liberec vyhrál v Pardubicích, na Hradec Králové už ale nevyzrál. Mountfield doma zvítězil 5-2 a slaví první domácí výhru v sezóně. Dalších 6 zápasů čtvrtého kola extraligy se hraje dnes. Mistr z Pardubic se představí v Mladé Boleslavi, Vítkovice v Třinci a Sparta v Litvínově. Dále Kladno hostí Plzeň, Karlovy Vary České Budějovice a Olomouc Brněnskou Kometu.
1: Basketbalista Tomáš Satoranský zažil při euroligové premiéře v dresu Hapoelu Tel Aviv těsnou porážku. Izraelci podlehli Bayernu Mnichov 84-86. Český rozehrávač za 16 minut zaznamenal 2 doskoky a 1 asistenci. V Měrovicích nad Hanou na Přerovsku kandiduje do komunálních voleb 15 členů jedné romské rodiny. Na lidovecké kandidátce je podle novinky CZ 8 Pompových, 6 Ondičů a 1 Myšalko, přestože nejsou členy KDU-ČSL. Chtějí prosazovat rozvoj obce, podporu rodina dětí nebo lepší komunikaci s radnicí. Airbus zjistil problém s kvalitou v konstrukci trupu letadel A320neo. Podle výrobce vada nicméně nepředstavuje bezpečnostní riziko a letadla mohou létat dál. A nakonec zemřel švýcarský sběratel automobilu Albert Spies, majitel jedné z nejvýznamnějších soukromých sbírek italských vozů. Vlastnil unikátní Lamborghini, Marsal, Miuru, Countach nebo Alfa Romeo 33 Stradale. Zprávy jsou tímto za námi.

se. Slunce pálilo a před salonem stál v prahu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já,

Povězte ho, vejš, to byl Harley na beatu a předtím také Shocking Blue a také Mike Oldfield a Roger Chapman. 20 minut po desáté je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a doufám, že tedy vy, kdo jste poslouchali tu uplynulou hodinu, jste si užili spolu s námi rockerovo ráno, kdy tu byl jako host Jaroslav Albert Kronek, bývalý zpěvák Kernu a dnes Albendu a také Miloš Dodo Doležal. No a i v téhle hodině nás čeká spousta parádní muziky. Mám tu Led Zeppelin, Def Leppard, za chvíli to budou Pink Floyd, no a také nás čekají menšinové sporty, no a možná třeba proběhne i nějaká ta soutěž. V každém případě pátek, to je čas pro vaše pozvánky, takže se nebojte a posílejte je na všechny naše známé kontakty a tady již jsou slíbení Pink Floyd.

to byly The Flappers a ještě k tomu pěkně naživo. A jak jsem slíbil, mám tu nějaké ty vaše pozvánky. V té první se píše: ahoj, rád bych vás pozval do Bike Parku Velhartice, kde v sobotu 26.9., což je nemýlím-li se zítra, proběhne Bike Jam. Přes den proběhnou bajkové závody a večer vystoupí kapely Jammy a Zvýšené riziko. Jídlo a pití bude zajištěno v místním bufíku, tak doražte, ať už si zazávodit nebo se jen podívat a pobavit. Více informací na Facebooku a Instagramu Bike Park, takhle Velhartice Adam. Ahoj Bíťáci, a to už je druhá pozvánka. Je mojí milou povinností pozvat všechny naše příznivce jménem kapely Biograf do jazz klubu v Českém Těšíně. Pokud náhodou nevíte, co s pátečním večerem, vezměte své známé i neznámé a přijďte dnes posedět u piva a zcela nezávazně si poslechnout ti trochu té nezávislácké hudby a závisláckých textů. A do třetice ještě, ahoj všichni, jste zváni v sobotu, tedy taktéž zítra, od 16 hodin na letošní poslední venkovní Big Beatové odpoledne. Do Odeře u Hroznětína vystoupí Kaufband, VS Beat, Crash a SIB. Pršet nebude a večer, komu bude zima, si požádá o deku, a tohle nám poslal Ráťa.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: V Mariánských lázních pokračovala evropská série plochodrážních veteránů závodem ve dvou kategoriích. Ve čtyřventilech zvítězil Bob Dolman, mezi dvouventily John Pedersen. Do 136. ročníku Velké Pardubické je zatím přihlášeno jen 11 koní. Je to opět méně než ve stejné fázi předchozích dvou let. Nižší počet přihlášených měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. Talentovaná cyklistka Barbora Bukovská bude od příští sezony závodit za belgický tým Phoenix Premier Tech. Juniorská mistryně světa v cyklokrosu podepsala 4letou smlouvu. Mistrovství republiky v plochodrážním flatracku se zítra pojede v Březolupech u Zlína od 13.30. Závěr letošní motokrosové sezony obstará Kramolín u Nepomuku, více Petr Kovář.
2: Ve veterány žijí znám staronový král Petr Bartoš, který pro Orion Racing Litomyšl vybojovali 7. titul v řadě. Ovšem velká bitva se očekává ve třídě MX2, kde nově po Opatově získal pro sebe červenou tabulku Tomáš Pikart z HT Group a bojovat o titul chce ještě druhý Petr Radouský, kterému minule Opatov nevyšel dle představ. V královské třídě MX1 má na dosah celkový primát Slovák Pavel Repčák, druhý je Martin Krč a třetí Vašek Kovář. Finálový podnik letošní sezony se jede v Kramolíně ve sváteční pondělí a hlavní start je určen na 13. hodinu.
1: Horolezec Honza Tráva Trávníček a jeho přátelé vzdali pokus o vrchol Maraslu kvůli počasí. Aktuálně už jsou všichni v hlavním městě Katmandu.
3: Kopec zůstal pro letošek úplně uzavřen. Říkalo se, že loni byl hodně snadný výstup, letos je naopak velice obtížný, a to vzhledem k podmínkám, ale počasí neporučíš, kopec tam ještě bude a my máme aspoň možnost se vrátit, takže ve zdraví jsme dole a nijak toho vlastně nelituji.
1: Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak to byli Aerosmith, na beatu ještě nás čeká muzika Iron Maiden nebo Franka Zappy v téhle hodině, nicméně teď tu máme další pozvánky, protože přeci jenom je pátek, takže ahoj, mám tu vzkaz pro všechny fanoušky kapely Ostrej, psáno s dvojitým V. Dneska hrajeme v České Třebové od 22 hodin těsně po kapele Motorband. Moc se na vás těšíme, tak doražte, díky Pepa. Pak se tady píše Zlaté šedesátky dnes od 18 hodin v restauraci na Prašivce, Praha Letná, Ovenecká ulice. Těší se na vás Petr, Vítě a Tomy. Děkujeme Rádiu Být za anonci, rádo se stalo a zase do Třetice. Zdravím posluchače Rádia Být, rád bych vás pozval na koncert, který se koná v pátek 25.9., takže dnes v Poličce v divadelním klubu CCA od 20.30 vystoupí tu hardcore crossoverová skupina Našrot a gothic rocková kapela Výsměch. Přijďte zapařit, bude to divoký a temný mazec. Zve Hraboš z Našrot.

0: that's me now. I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now. I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now. I'm going down.
2: No tak co ti řekl?
3: Blbý je to. Hele, čti.
2: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
3: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
2: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
3: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
4: Lejboj, lejboj! A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7 na Rádiu Beat.
5: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: No a začneme na D11 a tam je to kilometr 55. až 58. ve směru na Hradec Králové a máme zde tvorbu kolon vozidel v dopravním omezení. Na D5 totéž, jenom tedy na kilometru 44. a 41. ve směru ku Praze. Pražský okruh, tedy D0, zde máme možná trochu kuriozní nehodu, náklad z bagru, tedy se srazil s osobákem, dále se to tak říct, zkrátka v každém případě je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na silnici 55 u obce v Norovi, což je na Hodonínsku, máme 3 osobáky v sobě a bohužel se zraněním, takže složky IZS na místo a tam tedy velký pozor. V ulici, nebo ne v ulici, ale na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Červeném kostelci, což je okres Náchod, máme dopravu vedenou kyvadlově jedním jízdním pruhem, protože se zde střetly 2 osobáky. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Ty máš nový festool, to jsi vyhrál ve Sportce.
2: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
1: No a fakt, fakt to stojí za ty prachy?
2: Hele, víš co, sám si to vyzkoušel.
1: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
2: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
3: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
5: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
6: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
5: Říká se baby.
6: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
7: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
8: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
7: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
8: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
7: Nemocnice Dačice.
8: Nemda.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
9: Dnes oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, hlavně na horách, ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu mraku ubývat. Teploty 13 až 18. Zítra většinou slunečno, zpočátku lokálně mlhy. Teploty 17 až 22.
10: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: Portugalští fotbalisté zahájili cestu za obhajobou prvenství v Lize národů výhrou 1-0 nad Walesem. Nizozemci doma remizovali s Německem 1-1. Hokejista Kulich se po návratu do sestavy Buffalo dočkal v přípravě na NHL prvního gólu. K porážce s Detroitem 2-3 v prodloužení přispěl také obránce Mrtka asistencí. Anaheim s českým brankářem Dostálem na střídačce utrpěl debakl 0-10 od San Jose. Tesla FSD, tedy plně samostatné řízení s dohledem, už je od tohoto týdne v Česku a jsou tu první recenze. Třeba early adopter Petr Mára říká, že na začátku jízdy stačí stisknout tlačítko.
11: Takhle vypadá jízda Teslou po Praze. Sedíte, kontrolujete, jestli dobře zatáčí, ale nemusíte se vůbec dotknout volantu. Objedete sanitku, dojedete na ostrůvek, který máte v Holešovicích u zastávky tramvaje. Tesla pochopila, že tam tudy jezdí i auta. Když ji dostanete do slepé ulice, dokáže zacouvat, otočit se a v podstatě ten problém vyřešit i bez vás. Vyšetříte ohromné množství energie. Pro řadu lidí, třeba konkrétně jízda po Praze, je dost náročná, řekněme jako psychicky, mentálně, energeticky. Musíte se pořád rozhodovat, kudy pojedete, vědu tam tomuhle autu nebo nevědu, zvlášť jako velká zácpa. Tady to vlastně úplně vypnete. Tady je krásná ukázka. Auto na vás naproti zabliká, Tesla to pochopí, odbočí doleva.
9: V Hradci Králové dnes ráno hořela hala s automobilovými a motocyklovými veterány. Požár způsobil škodu kolem 20 milionů korun, nikdo nebyl zraněn. Polsko dnes vydává doplněné pokyny pro obyvatele pro případ leteckého útoku. Příručka radí předem znát nejbližší úkryty, připravit si evakuační batoh a při poplachu se ukrýt co nejdále od oken, případně využít pravidlo dvou stěn. Lidé v autech mají vozidlo opustit a vyhledat bezpečné místo. To byly poslední dopolední zprávy, víkend se blíží čím dál víc, užijte si ho.
0: Classic rock.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefí.

Birthday, to byla skladba pro všechny, kdo mají třeba právě dnes narozeniny od Beatles, od koho jiného, těch není nikdy dost. Chvíli před 11:30 vás ze studia Rádia Beat opět zdraví Jirka Rogl a připomenu, že dnes už za chvíli přepojíme to naše studio, tedy přímo do Ostravy, do tamní prodejny Bikers Crown na adrese Frýdlantská 7, kde se za námi můžete zastavit od 12 do 14 hodin. Určitě je tam Standa a kdo ještě, to se nechte překvapit. No a my si teď dáme Blue Effect a pak třeba taky Kiss za malou chvíli.

0: Janis Joplin nám ještě doznívá na beatu a my už za chvíli přepojíme to naše studio do Ostravy, do prodejny Bikers Crown na adrese Friedlandská 7. Ještě předtím stihneme také poslední bluesovou dvanáctku tohoto týdne. Vy, kdo posloucháte Radio Beat, případně sledujete náš web, víte, proč o tom mluvím. No a ještě předtím tu mám taktéž nějaké ty vaše pozvánky, tak jak je to úplně nejlepší namluvené do té naší býťácké apky.
1: Ahoj býťáci, zdravím vás písecké počáry. Dneska večer roková lahůdka. Frýdecko-místecká kapela Prouza s hvězdnou posilou Káťou Pelíškovou z Guy Messiah alias Santa Morelou. Předskočí mladíci z Vošuky, vodňansko-šumavská kapela. Zítra v sobotu přitvrdíme. Kombinace ostravské Metal Factory a protivínské Arakci nám slibuje výbušný večer. Začínáme oba dva dny v 8 a těšíme se na vás. Divadlo Pod čarou, Písek.
2: Zde tady Kauli. Zdravím všechny výťáky a zvu vás dnes v pátek 25. září do pražského rockového klubu Vagón, kde zahrajeme s kapelou Iron Maiden Revival Praha a bude to jedna z posledních příležitostí slyšet od nás ikonické skladby z alba z roku 1986 Somewhere in Time. Zahrajeme i pecky samozřejmě z jiných alb a budeme se na vás večer těšit, že zapaříme. Zdar!

0: Vinici na čtyřech kolech.
1: No a tentokrát začneme na D55, tedy u Polešovic ve směru na Zlín. Máme tu Ťukanec, dodávky a osobního auta, sice bez zranění, leč velký pozor, tam překážka na vozovce se zde dá očekávat. V ulici Plzeňská, a to v té v Ostravě u zastávky MHD Ferona, pozor, máme srážku dvou nákladáků a osobáku, sice bez zranění, nicméně auta blokují komunikaci. Na silnici 399 u Velké Vítěše, což je okres Žďár nad Sázavou, tak opět velký pozor, Ťukanec dvou osobáků. Vítáci nejen tam, ale úplně všude, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou oblačno na severu a severovýchodě území s ojedinělým slabým deštěm. Později bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů. Zítra se vyjasní a o 4 stupně oteplí. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Basketbalista Tomáš Satoranský zažil při euroligové premiéře v dresu Hapoelu Tel Aviv těsnou porážku. Izraelci podlehli Bayernu Mnichov 84-86. Český rozehrávač za 16 minut zaznamenal 2 doskoky a 1 asistenci. Čeští kanoisté i kajakáři získali na mistrovství Evropy ve slalomu stříbro v závodech hlídek. Kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan nestačili jen na Francouze. Druzí skončili také kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák. Přidání omamné látky do nápoje bez vědomí člověka bude pravděpodobně nově trestným činem se sazbou až 10 let. Sněmovna podpořila návrh, který míří i na přimíchání drog do jídla nebo jejich podání injekcí. Prodloužený víkend přinese do České republiky výrazné oteplení a místy i rekordy. O víkendu se odpolední teploty dostanou ke 23 stupňům, v pondělí dokonce k 25. Rána ale budou chladná, místy s mlhami a přízemními mrazíky. Policie zasahovala v budově VZP a zhruba 10 farmaceutických firmách. Bylo to prý kvůli dohodám, které pojišťovna s firmami uzavřela v minulosti. Dopravci před prodlouženým víkendem posilují spoje. České dráhy přidají stovky míst a RegioJet nabídne zhruba 1000 míst navíc. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si užijte vysílání z Bikers Camp v Ostravě s Rádiem B.
0: Rádio B. Bluesová dvanáctka.

0: Chceš blues? Tak festival Blues Alive, 30. ročník. DK Harrell, Geneva Magnus, Luther Dickinson a další živě v Šumperku. Od 12. do 14. listopadu. www.bluesalive.cz
1: Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Vláďa.
1: Ahoj, Vláďo, proč pak nám voláš takhle v poledne?
2: Já volám na stupenky.
1: Do Šumperka bys chtěl, viď? Je to tak?
2: Určitě.
1: Tak tady máš dvě celodenní, máš radost?
2: No mám super, ježiš.
1: Já říkám celodenní, celofestivalový. No, na všechny dny máš.
2: Tak to je paráda.
1: Tak to je paráda, koho vezmeš sebou?
2: To ještě si nechám promyslet, jestli vezmu přítelkyni nebo kamaráda, no to si ještě já nechám tak pro sebe trošku, no.
1: Dobře, dobře, je to 12. a 14. listopadu a máš dvě vstupenky na všechny dny, tak to je skvělý, tak mi to nepokládej, já si na tebe napíšu kontakt, jo?
2: Jo, paráda.

0: Dítáci, do sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: No jo, je to tak, přesně tak. Už jsme říkali na Facebooku, Instagramu a dalších kanálech, jsme ukazovali, že mobilní studio stojí tam, kde stát má, tedy na Frýdlantské v Ostravě. A jak slyšíte, tak dokonce je zapojeno a zdá se, a doufám, že to nezakřiknu, tak funguje. Standa Rubáš zdraví tedy z Ostravy teď aktuálně živě, jednak s pozvánkou pro všechny ostravské, opavské a další býťáky z blízkosti, aby dorazili sem k nám. Máme na to 2 hodinky, kdy budeme vysílat, a myslím, že tak ještě hodinku, kdy to budeme celý balit, abyste přišli na kus řeči, na kus muziky, na nějaký ten dárek, včetně, říkáme tomu Modrý Mauricius, samolepky, o které se hodně mluví a vidí jenom ti, kteří se v Bikers Crown za námi zastavili. To je taková ta malá kulatá 3D samolepka, určená primárně na motorky, ale ve finále, kam si ji nalepíte, necháme úplně na vás, takže kdybyste ji chtěli, tak tohle je jedna z mála možností, kde se této speciální samolepce můžete dostat, když se zastavíte teď tady u nás. Několik býťáků už se ukázalo. Ten úplně první, nejrychlejší a taky motocyklový je Marvin, ahoj, já ti přeju krásný odpoledne.
2: Ahoj, Stando.
1: Tak odkud pak ty jsi?
2: Já už to mám kousek tady, já jsem z Opavy.
1: Takže z Opavy to není daleko.
2: 30 kilometrů.
1: No, to je parádní projížďka. Já když jsem naposledy byl, člověče, tady v Ostravě, tak ještě tenkrát si pamatuju, že vzduch byl takový slaný a lehce brněl. To už tady nemáte, jak jsem zjistil. Je to pěkné.
2: To už ne, tady. Ostrava se čistí, takže naše bílá Opava je zase bílá. Už,
1: už je zase bílá, dobře. Takže ty jsi udělal výlet, na Goldjasu, že jo? Takže
2: ano.
1: Obří tank se tady objevil, krásná motorka. Pověz mi tedy, co budeme hrát, tuším pro koho, tomu se dostaneme, protože vy nevidíte, ale já vidím, takže že Marvin je ověšen nášivkama.
2: Já bych chtěl zahrát pro svého syna Vojtu, pro klub Iron Cavalry LMC a pro Vojtu speciálně, protože letos vlastně postoupil v barvách, stal se z něho hangerou našeho klubu, tak ať se mu daří a ať prostě dojde k těm plným barvám.
1: Jak to máte u vás v klubu? Je to na rok, je to na 5 let, je to na 30 let?
2: Je to podle toho, jak ten člověk funguje, prostě je to rád na rok, na 5, jak takže prostě se snaží, jak ukáže, že má prostě o ten klub zájem. Vojta se tam vlastně pohybuje v tom klubu od založení, to znamená od roku 2016, už jsme tady na scéně 10 let. A prostě od malička chce se stát plným členem, takže dělá pro to všechno.
1: My jsme se o něm bavili, ty jsi říkal, že máš radost z toho, jak ho to chytlo, jak v podstatě nepobídeš tady dokonce, protože jedeš pro něj a jdete na motorkách.
2: Ano, ano.
1: Což je skvělý, což je
2: skvělý. Jako 4 let jezdí na motorkách, prostě od 4 let jsem ho učil. A zůstalo to v něm a strašně rád jezdí a chce pořád jezdit.
1: A táhne ho to jako mladýho kluka jako k motorkám tohohle tvýho typu, jako je ten Goldjas nebo ty Chopry?
2: Má doma, vyrážel zatím 125, na které jezdí, má doma Dragstara 650, na kterém jezdí po soukromé cestě, protože ještě na to nemá řidičák. Mluví o cestovním enduro, no a za 3 roky, až se udělá velké Ačko, tak bude můj Goldwing.
1: Hezky.
2: Takže já myslím, že jo.
1: Jo, tak to je dobrý, tak to je dobrý. Tak takových jenom více bychom potřebovali. Hele, jdeme hrát muziku a já vlastně nevím, jestli jsme řekli, co to bude. Říkali jsme to?
2: Saxon Crusaders.
1: Tak jdeme na to. Děkuju, šťastnou cestu, pozdravím mladýho.
2: Jo, díky moc.

0: Živě z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Je to tak, živě z Bikers Crown, pro dnešek tedy platí, že v rámci Born to Ride živě z ostravské pobočky a prodejny Bikers Crown. Tady se společně můžeme vidět, taky se vidíme. Tady jste všichni zváni a vítáni, máte spoustu času na to se zastavit a taky si tady vybrat krom jiného nějakou tu muziku, která tady bude nebo je připravena pro každého, kdo dorazí. Kdo by to náhodou hledal, tak jenom dodám, že adresa je Frýdlantská 3375/7. Místní, jak se ukázalo, dobře vědí, kde v Ostravě mají Bikers Crown, takže najít to není žádný problém. A pro ty, kteří by se chtěli vymlouvat, tak na webu Rádia Beat platí, že svítí článek, v tom je mapa, v tom je proklik, takže stačí jenom cvaknout v mobilu, nechat se navigovat a dojedete až sem k nám. Jak jsem říkal, už než jsem se sem vypravil do Ostravy ze zkušenosti z Bikers Crownu, tak před prodejnou je dostatek místa, takže ta výzva samozřejmě platí nejenom pro motorkáře. Ono se to tak jako nabízí, že do Bikers Crown se jezdí na motorkách, ale pochopitelně i auta mohou přijíždět. I jízdní kola můžou přijíždět, i jiné další dopravní prostředky se sem vejdou, taky už se sem řadí před prodejnu ostravskou Bikers Crown. Tak tady platí ta pozvánka číslo 1, protože ta je aktuální právě teď. Ale zároveň možná připojím ještě další pozvánku na místo, kde už to mobilní studio v minulosti stálo a odkud už se vysílalo, kde už jste za námi taky byli, což je prodejna Písecká, protože kdo sleduje kalendáře akcí, tak dobře ví, že v Písku zítra chystají velkou a že zítra bude probíhat projížďka a že tam bude velký sraz motocyklů, tak to je taky taková informace, která by se nám neměla ztratit ve vysílání, zvlášť pokud se bavíme o tom, co se kde chystá pro motorkáře, ale i nemotorkáře. Ještě jednou zopaknu, že do 14 hodin naše studio vysílá z ostravské pobočky, což je výzva pro všechny ostravské býťáky v okolí, užším či širším, že mají dost času na to, aby se tady za námi stihli zastavit, ať už pro muziku nebo pro nějaký ten dárek.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Píťáci, kdo sedel? Vysíláme živě z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Z Bikers Crown v Ostravě na Frýdlantské je třeba dodat pro ty, kteří by nás ještě hledali, i když místní píťáci samozřejmě nemají problém nás najít i třeba podle navigace. Že? Míra vedle mě, Míro, ahoj.
2: Ahoj.
1: Přeju ti krásné odpoledne. Ty jsi takový důkaz toho, co jsem říkal, že ty naše výlety s mobilním studiem do Bikers Crown nejsou ryze motorkářské. Marvin před chvilkou přijel na motorce a my jsme si tady stihli popovídat, že ty uznáváš to auto.
2: Já motorku nemám. To auto je jistota.
1: To auto je jistota, ale v každém případě si došel, tady si to projde, protože nejenom pro motorkáře jsou tady kolem nás hromady věcí. Mimochodem, já mám pocit, že to Bikers Crownu naplánovali, takže čím dál jedeme s mobilním studiem, tím větší prodejna je. Tady je to dvoupatrový, je to obrovský, je to krásný tady. Tak je to jenom taková moje pochvala. Už když jsem se ráno vlez, tak jsem říkal, tak teď potřebuji čtvrt hodiny na to, abych si to prošel. Co dáme pro tebe za muziku a pro koho ji budeme hrát? Ty jsi vybral takovou v podstatě specialitu.
2: No tak já bych chtěl o tu Petřinu, Já nejsem já, a dal bych to všem posluchačům Beatu, kteří tady, doufám, jsou na cestě.
1: No já věřím tomu, že jo, mají na to spoustu času. A připomínám, že motorkářský samolepky nebo ty malý kulatý černý 3D nikdy jinde nesplašejí, než když si pro ní přijedou takhle sem k nám. Tak to je takový další lákadlo. Ty jsi odkud? Ty jsi místní nebo z
2: Ne,
1: důvodu?
2: Já jsem z Opavy.
1: Z Opavy. Hele, Opava vede. Už jsi druhý Opavák v Ostravě. Tak sválně, uděláme si tady takový soupis, uvidíme, jak to tady býťáci mají rozhozený. O ta Petřina Já nejsem já, což je krásná, dlouhá věc. Skvělý výběr.
2: Tak je to tako, nehraje se to tak často.
1: Přesně tak.
2: A o ta Petřina je o ta Petřina.
1: Sem se to hodí. Děkuju za výběr, měj se krásně.
2: Taky.

0: jezdí. Motocyklovej, no si nejseš dneska, tak ne, jak ne, na tebe ne, koukám.
1: Motorkou nejezdím.
0: Motorkou nejezdíš, takže taky auták.
1: Fandím Beatu a proto jsem přišel.
0: A to jsi udělal správně, to jsi udělal správně. Hele, co dáme za muziku a proč ji dáme, pro koho?
1: Dáme Cepeliny, protože to je moje srdcovka.
0: Ano.
1: A zahrajeme to všem Beatákům.
0: Dobře.
1: A Vladanovi ze skupiny Exitus, která zítra má koncert v baráku v Ostravě, takže jim přeju, ať jim to všechno vyjde.
0: Hele, krásně jsi to spojil, pátek jsou na Beatu pozvánky, tak tohle je pozvánka pro ostravské Beaťáky, který by neměli ještě plán, tak barák zítra. Je to místo, kam se vypravit. Jdeme na ty Zeppeliny, tebe moc děkuju.
1: Děkuju.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: No a nejzásadnější zprávu tu máme od vás z apky, Píťáci.
2: Na D5 na Plzeň směrem na 2.50 je nehoda. Teď tam jsou policejní vozy plus záchranka, je tam asi 5 aut po pravé straně v pangeitu, stavují to do levého pruhu. Je to vidět za zatáčku až na poslední chvíli.
1: Ano, o téhle situaci budeme samozřejmě informovat, pak koukneme, nebo v tuto chvíli na D1, mezi 14. a 24. kilometrem ve směru na Ostravu máme hlášenou tvorbu kolon, a to tedy z důvodu dopravního omezení, a zase ještě jednou na D5, ale tentokrát je to od Rudné na 6,5. kilometru ve směru na Prahu máme dvě dodávky v sobě a je zde možný únik provozních kapalin, takže i zde velký pozor, stojí obě v pravém jízdním pruhu. Podíváme se k nám do Prahy a konkrétně tedy v ulici Novopatská máme nehodu nákladního vozidla a osobního, takže i zde velký pozor. A ještě tady zpráva ze silnice 386 z Chudčic, Brno venkov, a zde máme bohužel havárii motorky se zraněním a zasahují zde tak složky integrovaného záchranného systému. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
1: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
0: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
1: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
0: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
1: Nemocnice Dačice.
0: Nemda.cz. Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou oblačno na severu a severovýchodě území s ojedinělým slabým deštěm. Později večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů, zítra se vyjasní a o 4 stupně oteplí. Pršet by nemělo.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: I s českým tenistou Jakubem Menšíkem začne dnes v Londýně 9. ročník exhibičního turnaje Laver Cup. Výběry Evropy a světa se utkají na tvrdém povrchu v O2 Areně do neděle. Titul obhajuje tým světa, který zaútočí na čtvrté vítězství. Menšík, kterému patří ve světovém žebříčku 15. místo, zasáhne do Laver Cupu po druhé. Vládu čeká necelé 2 týdny před senátními a komunálními volbami hlasování o nedůvěře. Vyvolat se ho rozhodla parlamentní opozice, která má pro vyvolání hlasování o nedůvěře 92 podpisů poslanců. Mimořádná schůze před hlasováním začne v úterý 29. září od 14 hodin. Pokračovat bude asi i ve středu. Premiér Babiš reagoval, že se na schůzi těší. Dnes kolem 9:30 vyjela v Praze na Čechově mostě řidička osobního auta na chodník, kde srazila 2 chodce. Ti utrpěli zranění, stejně jako žena za volantem. Jeden ze zraněných je v přímém ohrožení života. K dopravní nehodě vyjelo 5 jednotek záchranné služby. Ruská vláda plánuje na příští 3 roky rozpočtový deficit ve výši 2%. Navrhuje zvýšit víc daní, aby zajistila financování vojenských výdajů. S odkazem na materiály ruského ministerstva financí o tom informovala agentura Reuters. A je po zprávách. Po nich si dál užívejte vysílání z Bikers Run v Ostravě s Rádiem Beat.
0: Classic rock.

0: to ride. Živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Živě z Bikers Crown v Ostravě na Frýdlantské, to je důležité dodat pro ty, kteří by nás hledali, mají ještě čas. Ještě necelou hodinu budeme stát tady s mobilním studiem uprostřed té obrovské dvoupatrové prodejny Bikers Crown, kterou tady v Ostravě mají, která zvenku tak jako máte. Mně to zvenku přišlo takový komorní a teď jsem sem vlez do té obrovské haly, kterou tady spravuje Daniela. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak já ti přeju krásné odpoledne. Do mého tady průzkumu, odkud jsi?
2: Já jsem z Ostravy.
1: První z Ostravy, hele, vidíš, super. Tak je to v Ostravě těžké najít tady Frýdlantskou, není?
2: No, to si nemyslím, ale jako se projíždí pořád.
1: Já měl vždycky pocit, víš, jako že nás učili, že Ostrava je kraj razovitý, že tady jsou ty nejtvrdší. A tady je, já jsem zjistil největší množství býťáků, kteří jsou takový, jako že přijedou, pozdraví, vezmou si samolepku a k mikrofonu je nedostaneš ani za zlatý prase. Takový plachý jste tady. Někteří teda asi.
2: Jak teď?
1: Ty, kteří přijeli zatím, teda byli plachí. Tak dobře, Danielko, co budeme hrát a pro koho to budeme hrát?
2: Tak dejte Ghosty, ano. Reds.
1: A budeme zdravit někoho?
2: A můžete pozdravit moji rodinu, přítele, ty poslouchaj.
1: Hele, Míra říkal, 13 poboček Bikers Crown po celé republice, jsme ještě měli říct. Protože ten tady stojí a dělá ti tady záda, tak ty bychom možná mohli pozdravit. Já jsem říkal, že v Písku zítra je výška. Kdy vy tady máte něco zase, kdybychom pozvali býťáky na motorkách?
2: No zatím asi až zase v najaře. Jako teď není nic hlášeno, výšku už jsme teď jako koncovou jako měli.
1: A účast?
2: Účast byla docela dobrá, okolo 50 motorek, motorkářů možná trošku víc, jezdili po dvou, ale účast krásná.
1: Ale pozvat se můžem, protože hele, tady, i když nebude výjížďka, před vchodem je obří cedule se slevou 50%, takže
2: určitě tak, jako
1: to by se mohli využít. Když máme teď ten prostor, hele, pojďme toho využít. Krásně jsme zakecali tu muziku, kterou tady mám. Díky za muziku, za výběr a my si ještě pokecáme.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a jsme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefíte?

0: Svíťáci, do sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Ano, z ostravské prodejny Bikers Crown vysíláme z frýdlanské. Teď před chvilkou se tady ozval normálně v podstatě, chci říct, huronský řev, to by bylo moc silný, ale jsi jediný, kdo měl uvítání, protože se v podstatě ozval potlesk a výkřiky takhle, jak já nevidím, na ten vstupní pult nejlepší GLSák v Ostravě.
2: Tak, jo.
1: Ano, takže Marcel, nejlepší GLSák v Ostravě je tady vedle mě. Krásný odpoledne ti přeju.
2: Ahoj, taky přeji.
1: Kolik ti toho ještě dneska zbývá
2: projet? Ještě asi, co kolego, dvě hodinky, že? Dvě hodinky. No, on je pomalejší dneska kolego, tak bude asi tři, no. Musel jsem to vrátit trošku, tři
1: tak,
2: hodiny, no.
1: Tak na závěr tě popřeju, ať vám všichni tady utíká ty poslední tři hodiny, do práce od ruky, ale podstatná informace teď bude, co si dáme za muziku a koho budeme chtít pozdravit.
2: Tak muziku od Kabatu. Uh-huh. Jak se to jmenuje? Roomsize.
1: Roomsize miloval Manku.
2: Miloval Manku, jo.
1: Ty přes chvíli jsi to ještě věděl, člověče.
2: Chtěl bych pozdravit všechny GLSáky, hlavně ty ostravské, kluky i holky, a ať jim to utíká a ať prostě všechno doručí dneska. Úplně všechno.
1: Ano, všechny dobírky vyberou.
2: Jo, všechny dobírky, nikomu neukradou nic. A hlavně ať si to, hlavně ať si užijou prodloužený víkend a ať se v úterý zase potkáme v práci, hrozně se těšíme na to.
1: Super, tak jo, jdeme hrát, děkuju za muziku.
2: Já taky děkuju.
1: Dobrou kávu ti přeju.
2: Jo, díkaz, děkuju.

0: to ride. Šivě z Bikers Crown na rádiu B.
1: Je to tak, ještě necelou půl hodinku můžeme společně strávit tady u mobilního studia v Bikers Crown v Ostravě na Frýdlantské, což taky tady děláme. Pak myslím si, že necelou půl hodinku nám bude trvat, než to celý zbalíme. Takže i po té 14. samozřejmě, kdo přijde, tak dostane nějaký ten dárek. Ale muzika, ta se točí do 14 hodin. Teď vedle mě Honza, který, ty jsi krásně upravil, víš, že jsme v rádiu, že tě nikdo nevidí. Tak Honza, který přišel a my jsme stihli prohodit tady pár slov, tak vím o tobě, že škola už skončila, takže už máš jako před sebou teďko 3 dny volna minimálně, viď?
2: Jo.
1: A že jsi muzikant?
2: Ano.
1: A na co hraješ?
2: Já hraju na všechno. ne, hraju na kytaru, hraju na bicí, hraju na klavír, hraju na baskytaru, takže to tak střídám.
1: A zpíváš?
2: A zpívám teda.
1: Tak ty jsi celá kapela. Ty už nikoho jiného nepotřebuješ, hele. To až budeš dělat za prachy, tak to je nejlepší bejt sám, protože se nemusí s někým dělit. Ale kapelu máte, jsem pochopil, viď?
2: Jo.
1: A hrajete, co hrajete za muziku?
2: Hrajeme, no, jakoby takovej hard rock, lomeno jazz rock. Mm-hmm. Hrajeme covery, ale máme i vlastní písničky i skladby. Takže takhle nějak, no.
1: No a kolik ti je, to je důležitá otázka.
2: 11.
1: 11. Jak se ti, prosím tě, stalo v 11 letech, že máš kapelu a hraješ vlastně tyhle ty jako starý věci? Já jsem se tě ptal, co budeš hrát za muziku tady teďko se mnou, ze studia. Tak já to neprozradím, to prozradíme za chvíli. A ty si automaticky šáh po něčem, co bych od mladého kluka vůbec nečekal. Tak jak se ti stalo, že posloucháš takovouhle muziku?
2: No, mě k tomu přivedl, jako k téhle muzice mě přivedl tatínek. Mm-hmm. Protože zrovna tuhle kapelu má hodně rád, takže mě k tomu nějak přivedl. Tak, no.
1: Tak se to stalo. Dobře, tak teď to pojď odtajnit. Co budeme hrát a pro koho to budeme hrát?
2: Budeme hrát Beatles a pro tačku asi
1: dobře,
2: teda.
1: Dobře, doufám, že poslouchá.
2: To asi ne.
1: Tak já ti to pak pošlu, ale a pustíš mu to zpětně.
2: Dobře.
1: Dobře, jdeme Beatles, Come Together. Honzo, díky. Jo, počkej, vlastně. A ještě mi řekni s tou kapelou, kdy vás tady kdo může vidět naživo zahrát někde? To bychom měli říct, když máme tuhle šanci.
2: No, můžete nás vidět 29.11. v klubu Parník, mm-hmm. Big Beatová Ostrava, takže se budu těšit.
1: Tak jasně, pozvánka daná, beatáci v hojném počtu, doufám, dorazí. Vám ať to hraje.
2: Děkuji.
1: A až něco natočíte, tak mi to pošli s vámi, dáme to do rádia.
2: Určitě, jo. Thank you.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Bajťáci, do sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Je to tak, i ten Citron byl živě tady odsud z Bikers Crown. Hned jak jsme se tady bavili s Bíťáky, tak říkali, no co tady chceš taky hrát jinýho, tak jsme pouštili Citron. Teď vedle mě stojí další jeden Bíťák, který není úplně z Ostravy, viď? Míro, ahoj.
2: Úplně ne, čau, ahoj.
1: Míra je takový náš parťák, spolucestovatel, který se s námi pravidelně potkává na všech pobočkách Bikers Crown, protože to celý vymyslel, tady to partnerství, viď? A zároveň mám před sebou stejně dlouhou trasu jako já, tak pojď mi říct, co budeš dělat o víkendu?
2: O víkendu vlastně na naší pobočce v Písku
1: ano.
2: Probíhá výjížďka, takže tímto tam zvu všecky. Jezdce, nejezdce, býťáky, nebýťáky, prostě všichni, co máte rádi dobrou muziku, zábavu, motorky, přijďte do Písku, protože tam je ještě jedna akce.
1: Ano, a to je podle mě tak 300 metrů vzdušnou čarou daleko, a to jsou Demo Days v Indian Písek, to znamená, kdo si chce vyzkoušet nový motocykl Indian, tak může taky. Má to hned vedle sebe, celý se to prolíná, takže i nás dva tam potkáte.
2: A i na tomhle místě bude mít svůj stánek Bikers Crown, takže se přijďte podívat. A zároveň, už pomalu končíme, tak já bych chtěl pozdravit vlastně lidi, kteří makají na všech našich 13 prodejnách. Přijďte se podívat k nám na ty prodejny. A chtěl bych pozdravit spolupracovnici Radku a poslat jí písničku.
1: Ano, vybral jsi ACDC Let It Be Rock, tak tu dáme. Já Radku zdravím
2: jasný,
1: taky.
2: Jasný.
1: S tebou se tak jako loučím, aby jsme se za chvilku zase přivítali. Oba se zastavíme doma, jenom předáme věci z auta do auta a jedeme na Písek. Takže my si užijeme víkend spolu. No a za měsíc se vidíme v Bikers Crown samozřejmě zase. A teď nevím, jestli nekecám, ale já mám v hlavě, že jí hlava.
2: Já mám dojem, že jí hlava.
1: No, tak vidíš, tak budeme v hlavě, snad tam budete i vy, býťáci. Míro, děkuji za pozvání sem do Ostravy a večer na viděnou.
2: Hezký den všem a kolama dolů.

0: No a jsme zase na té D5, 49. až 52. kilometru ve směru na Německo. Zde máme stále tvorbu kolon vozidel, to z důvodu nehody, nákladňáku a osobního auta. Možná vlastně několika osobních vozů, jak jsme tady měli zprávu. Pak tu máme SMSku, ahoj, tady Robert v Chrášťanech u Rakovníka, právě rozbalila policie České republiky radar, no tak děkujem za upozornění. Hvězdonice, to je tedy D1, kilometr 29. ve směru na Brno, zde máme nehodu osobáku a taktéž nákladního vozu, silnice číslo 200 u Horšovského Týna, což je Domažlicko, tak zde máme nehodu osobáku a cyklisty se zraněním bohužel, takže i zde velký pozor, IZS jsou na místě a ještě D48 Hukvaldy, exit 38 a tady máme tedy Ťukanec osobáku do Svodidla bez zranění naštěstí, ale i zde si dávejte velký pozor a úplně všude jezděte, prosím, opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou oblačno na severu a severovýchodě území s ojedinělým slabým deštěm. Později večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů, zítra se vyjasní a o 4 stupně oteplí. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Národní tým dál povede z pozice kapitána Ladislav Krejčí. Obránce nosí pásku v české reprezentaci od března a zůstane mu také pod vedením nového trenéra Santiho Denii. Krejčí by měl být zároveň k dispozici pro utkání Ligy národů proti Chorvatsku. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 lidi. Nikoho zatím neobvinila. Uvedla to náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a jiných prostor. Při nehodě v Turecku se včera odpoledne zranilo 17 lidí, včetně jedné Češky. Minibus převážející turisty se srazil se dvěma dalšími vozy. Řidiče po ošetření zranění zadržela policie. Několik lidí dál zůstává v nemocnici. Dnes to uvedl turecký zpravodajský kanál Haber Global. Americkou herečku Susan Sarandonovou včera v New Yorku zadržela policie během protestu proti americké vojenské podpoře Izraele. Demonstrace se konala před sídlem OSN v době, kdy se očekával projev izraelského premiéra Netanyahu k valnému shromáždění. Dnes to napsali novinky.cz. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: To byly dvakrát Rainbow Richieho Blackmora a tedy první tuplák téhle hodiny. Poprvé jsme mohli slyšet hlas Joelyn Turnera a teď to byl Ronnie James Dio. Kdybychom doplnili ještě do třetí nohy, že by zpíval třeba s takový Graham Bonnet, mohla by to být trojčlenka na tenhle víkend, kdy se jim budeme věnovat právě po oba dvě, dva dny. A vy byste odhalili, ano, to byly Rainbow, jenže každá skladba s jiným zpěvákem a tím byste tu trojčlenku rozluštili a dostali byste samolepku s nápisem držitel titulu znalec rokové historie. No ale teď zase jedeme pouze tedy dvojici písní, nikoli trojici, možná na závěr, až podle toho, jak nám to vyjde a vybírám Doors, ano, první skladba se jmenuje Love Street, ta tady na beatu zní poměrně často, ale co jsem vybral právě do dvojice, to se nechte překvapit a schválně si tu skladbu poznáte a budete vědět, z které je desky.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu B.
3: No a další a tentokrát tuzemský tupláček započneme tou známou filmovou hláškou a není to málo Antone Pavloviči, kdy se, jak známo, díky Jarovi Cimrmanovi z Čechoví i z Čechovových dvou sester staly tři a právě tři sestry, fanánek a skladby Bylo mi blbě a lepší časy, to bude ta muzika, která nám tu teď bude znít nějakých těch 7 minut na beatu.

se pan Šustr z Hronova nad Doubravou zamyslel a spočítal, že normální konev má 117 otvorů v tom kropítku a že je to škoda a udělal do něho pouze 13 otvorů. Už to funguje na té konvi, konev šetří vodou.

0: A po našich třech sestrách tu máme Pink Floyd a mnohými v době vydání v roce 1983 zatracované album The Final Cut. No, co si budem povídat, byla to téměř solovka, následně z kapely odejdu všího Rogera Waterse a dokonce tu ani na klávesi nehraje jinak neodmyslitelný Richard Wright. No, ale já mám tohle pro Pink Floyd možná netypické album docela rád a tak následný tupláček uzavře právě titulní skladba z něj. No a odstartujeme pěkně s tou druhou partou kolem Davida Gilmora a skladbu určitě představovat nemusím.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: My po Pink Floyd pokračujeme přímo titulní skladbou z alba Killers, teprve druhé studiovky britské heavy metalové kapely Iron Maiden z roku 1981. Je to první album kapely s kytaristou Adrianem Smithem a zároveň poslední s nedávno bohužel zesnulým zpěvákem Paulem Dianem, který následně především kvůli problémům s alkoholem a drogami kapelu opustil. Právě on se po letech přiznal, že se mu prý v téhle skupině přestávalo čím dál víc líbit a vůbec se mu prý nezamlouval styl, žánr, kterým skupina postupně směřovala. Byl prý naštvaný, že album Killers již ztrácelo punkový nádech a začalo být příliš melodické. Doplníme nějakou Dickinsonovkou a možná nám vyjde ještě něco do hat-triku, to se nechte překvapit.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: No a mám tu hned čtyři velice podobné zprávy ze čtyř dálnic. D0, to je tedy Pražský okruh, 15. až 22. kilometr ve směru k D7, kolona vozidel před dopravní nehodou. D1, 113. až 116. kilometr směrem na Ostravu, opět kolona vozidel před dopravní nehodou. D11, tam je to 64. až 59. kilometr směrem ku Praze, kolony z důvodu dopravního omezení, a ještě jednou D2, tam je to 3. až 0. kilometr ve směru na Brno, a zde máme tedy kolony před a v dopravním omezení. Ještě koukneme na silnici 52 u Modřice, což je okres Brno a venkov, a zde máme tedy vážnější nehodu 4 osobních aut a na místo míří policie České republiky. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Páni, to je hrana. Dokonalost sama.
2: Jojo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
1: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
3: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
6: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
5: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
6: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
5: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
6: Nemocnice Dačice.
5: Nemda.cz.
7: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
8: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
7: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
8: Říká se baby.
7: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
9: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku se ojediněle vyskytnou mlhy. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 2 a ráno se místy objeví přízemní mrazíky.
10: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy. Na rádiu Beat.
9: České fotbalisty do 21 let čekají v prodloužené reprezentační pauze poslední 3 kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Budou se soustředit na udržení 2. místa ve skupině B za Portugalskem. Za necelou hodinu se představí v Azerbajdžánu. Utkání v Baku má výkop v 15:45 našeho času. Ceny elektřiny a plynu pro domácnosti začínají výrazně růst. Poté, co koncem srpna zdražil některé fixované smlouvy největší dodavatel elektřiny ČEZ, připojil se v půlce září i E.ON a tento týden zdražovala pražská plynárenská. Lidé si u nových smluv připlatí i 6 000 korun ročně a ceny porostou dál. Podle analytiků se tak teď vyplatí fixace a pečlivá volba dodavatele. Pražští policisté prověřují podání jídla z prošlých vajec v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Dnes to sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina. Mezi strávníky je 363 nemocných. 50 lidí bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 je laboratorně potvrzená salmonelóza. Na další výsledky se čeká. Polská armáda zjednodušila pravidla pro sestřelování letadel, která naruší vzdušný prostor země. Piloti stíhaček už nebudou muset letět až k narušiteli, aby ho sami viděli. Pálit budou moci už na základě informací z radaru. Vyplývá to z vyjádření polského ministra obrany Tomčika, podle kterého jde o reakci na incidenty z poslední doby. A je po zprávách. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

0: až do posledního tónu jsem nechal doznít tuhle krásnou píseň Too Much Love Will Kill You, kterou můžete znát i v podání Freddieho Mercuryho, ale takhle si ji naspíval její autor Brian May sám a mně se i ta jeho verze moc líbí, možná i trošku víc než ta Freddieho, ale nechci se zase rouhat, obě mají něco do sebe. 12 minut po 15. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Vejvoďák, to je dobrá zpráva, už míří směrem z Německa z Oktoberfestu sem někam k nám do Prahy, takže mě možná ještě dneska vystřídá, to se nechte překvapit. V každém případě, protože je pátek, je tu místo pro pozvánky a mám tu dvě, tak jak je to úplně nejlepší, namluvené přímo vámi krásně do té naší býťácké apky. Pak si hned dáme další muziku.
1: Ahoj, chtěl bych pozvat všechny býťáky, pamětníky, pamětnice, kamarády na výročí 35 let skupiny Svěrák 3. Akce se koná zítra v sobotu 26. září v Sokolovně na Měž nad Oslavou od 8 hodin. Takže srdečně jste všichni zváni za Svěrák 3. Michael, ahoj.
2: Zdar býťáci, máte rádi Progressive Rock? Tak doražte dnes od 8 hodin do klubu The Stage, hned u metra Kačerov. Zahraje tu totiž kapela A While, u nás už prověřené jméno. Takže dnes od 8 hodin v klubu The Stage, kapela A While, a těšíme se na vás!
3: How you doing out there?

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak to byly The Who a jejich více než 8-minutová klasika Won't Get Fooled Again. A když jsem právě na téhle kapele byl před 3 lety v Berlíně, kde hráli v tom lesním divadle Valběžné, tak právě tahle skladba z roku 1971 patřila k takovým absolutním vrcholům toho koncertu. A teď, jak byl před chvílí tam takový ten výkřik Rogera Daltryho, tak ten tam s ním zařvala takhle celá ta aréna, no bylo to úžasný a tahle skladba byla rozhodně právě vrcholem nejen asi tohohle koncertu. No my si za chvíli dáme další klasiku, třeba Stoney nebo Thin Lizzy, ale jak jsem řekl, až za malou chvilinku.

krev, rock and roll, to byla naše Lucie a píseň z podle mne dodnes asi tedy nejlepšího, aspoň podle mého vkusu, alba Černý kočky mokrý žáby. Lucie jsem teď nedávno měl tu čest fotit před Hollywood Vampires, myslím, že se jim ten asi půlhodinový set, který tam mohli předvést, velice povedl, jak jinak, myslím, že ta personální změna kapele docela prospěla. David Koller si jde pěkně svou cestou, Lucie taktéž, takže přeju samozřejmě ještě spoustu dalších plodných let téhle kapele, ale já tu mám zase pozvánky, teď koukám, tak já je musím přečíst. Ahoj, zítra v sobotu 26.9. od 20 hodin vystoupí kapela ETC v hospodě u Špejcharu ve Volanicích na Jičínsku, jste zváni Jirka. Pak tady mám. Dobrý den, chtěla bych pozvat Víťáky na koncert dnes, 25. září do Plzně. Osvěžovna u Koblížka, bude hrát kapela Sanchez a startujou v 19 hodin. Vstupné dobrovolné, těší.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: No a tentokrát koukneme prvně na D5, 97. až 93. kilometr, směr Praha, tvorba kolon vozidel a z důvodu dopravního omezení, to je překvapení. Na D1 totéž, ale mezi 194. a 189. kilometrem ve směru k nám ku Praze. Dál koukneme na D10 a zde máme tedy mezi kilometry 35. a 36. ve směru na Turnov velký požár, pozor, požár dopravního prostředku, blíže nespecifikovaného, ale v každém případě bacha tam. A ještě koukneme tady do Jablunkova v ulici Nádražní v této obci, což je tedy okres Frýdek-Místek. Máme nehodu a očekávejte zdržení do 2 hodin. Ano, jsou to 3 osobáky, sice naštěstí bez zranění, ale blokují tam provoz. Býťáci, jezděte, prosím, opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku se ojediněle vyskytnou mlhy. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 2 a ráno se místy objeví přízemní mrazíky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Mladoboleslavský křídelník Martin Šubrt i po druhé v sezóně ovládl anketu o hráče měsíce fotbalové ligy. Mezi trenéry v září uspěl Jindřich Trpišovský ze Slávie. Výsledky dnes zveřejnila Ligová fotbalová asociace, která tradiční anketu pořádá. V Praze o prodlouženém víkendu nepojede metro linky C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. Mezi Chodovem a stanicí Pražského povstání budou od zítřka do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Severoatlantická aliance by mohla vytvořit mnohonárodní letku specializovanou na zachycování a ničení útočných dronů. Ta by umožnila šetřit drahé bojové letouny a zásoby raket vzduch-vzduch. Za jednu z nejvhodnějších platform pro takovou jednotku považují experti český proudový letoun L-39 NG Skyfox vyráběný společností Aerovodochody. Uvedli to ve své analýze. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že mu šéf Bílého domu Trump na jejich schůzce tento týden řekl, že Spojené státy Ukrajině povolí vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Ukrajina, na kterou Rusko opakovaně útočí balistickými raketami, se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Víc už se do zpráv nevejde, teď si poslechněte další klasický rock na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

Four Ladies Only, to byli Steppenwolf na beatu 14 minut po 16. hodině. Je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a i v téhle hodině je tu spoustu času na vaše pozvánky, případně na nějaké ty vzkazy, no ale také na spoustu muziky, kterou jsem si tu pro vás připravil. Mám tu třeba s Led Zeppelin, mimochodem dnes si připomínáme výročí od úmrtí Bonza, Johna Bonzo Bonhema, takže Led Zeppelin jsou určitě na místě. Slady tu mám, za chvíli to bude krásný živáček skladby Warpix, ano, samozřejmě Ozzy Osbourne, Black Sabbath, no ale hned teď tu mám muziku tuzemskou, a to přímo od Luříhu a jeho Katapult a naprostou klasiku jménem Někdy příště.

Ozzy a Warpix, nevím, jestli to platí teď, ale já pamatuju, že tahle skladba se používala na zkoušení bubeníků v kapelách. Ano, je tam všechno, změny, temp, jsou tam pauzy, ty breaky, je nutné si zapamatovat to pořadí, také to umět spočítat, ty stopky, takže když bubeník zahrál kvalitně, pěkně a klidně i po svém, skladbu Warpix byl obvykle do kapely přijat. No a mám tu jednu hodně dobrou zprávu. Vejvoďák dorazil z Mnichova z Oktoberfestu, už se tady někde potuluje po chodbách, takže za chvíli mu předám tady Máňu, rozloučím se s vámi, ale ne úplně nadlouho, protože zítra ráno tady už budu připraven, abych si s vámi zahrál tu naší trojčlenku a budeme soutěžit o kulaté samolepky s nápisem držitel titulu znalec rokové historie a ty nemůže mít každý, jen ten, kdo to zkrátka zná a určí vždy správně, co ty tři skladby, které si budeme pouštět, pojí dohromady. Za malou chvilku si dáme Jirku Schellingera, nebo třeba Aerosmith, anebo taky Slade a ještě něco, a to se nechte překvapit. Jirka Rogl tu s vámi byl rád na rádiu Beat a za chvíli slíbená muzika.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle byl pan Jiří Schillinger a Mám rád lidi. Myslím si, že tuhle větu Mám rád lidi po dvou dnech strávených v Mnichově na Oktoberfestu bych možná slušně řečeno vynechal, protože tam je lidí, to byste koukali. Já jsem Vývodák, přeju vám hezký den. Ještě jednou děkuji Jirkovi Roglovi, že tady krásně vydržel s vámi v podstatě skoro až do 5 hodiny odpolední. Já tady tu muziku, kterou má Jirka připravenou a kterou si vybral do té 5 hodiny, samozřejmě dodržím, tak jak si to Jirka naplánoval a narýsoval, tak to odehrajeme. A zrovna tohle je věc, kterou já bych pustil ze srdce vždycky. Toto a Afrika. Hezké odpoledne. Nebo podvečer. Nebo skoro večer už.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Tak i tuhle tedy lišku ryšavou se mi povedlo po Jirkovi Roglovi sem ještě nahňamousat a nacpat tak, aby se nám vešla do 17. hodiny. Tohle byly Matt Fredman. Za chviličku tady bude jiný Matt Fredman, a to Pepa Lábus ve vší parádě. Připraven je na zprávy, po zprávách potom Luboš Pospíšil anebo Likida Podkis.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 z Prahy na Brno od 10. kilometru za Prahou se popojíždí někam až na 26. je to kvůli šmejkalce. To zdržení je kolem 25 minut pro osobní auta. Dálnice D1 z Prahy na Brno před Brnem je zhruba asi 15-minutová kolona, brzdí se někde na 180. kilometru. D11 od Prahy na Hradec před Chlumcem nad Cidlinou je štrůdl. Na 53. zastavíte a dál se budete sunout pomalu kvůli práci silničářů. To zdržení je tady velké, kolem půl hodiny pro osobní auta. V Praze v ulici Ke Štvanici je bouračka dvou osobáků. Pozor také na Praze Východ. Čestlice, obchodní ulice, je to ta komerční zóna Čestlice. Je tam dopravní nehoda vážná se zraněním. Jeden Bruntál, Rýmařovská ulice blokovaná havárkou dvou osobáků. A v Olomouci ve Fischerově ulici jedním pruhem neprojedete, poněvadž se tam srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku se ojediněle vyskytnou mlhy. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 2 a ráno se místy objeví přízemní mrazíky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. Ve dnešním semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. Rozhodující bod zaznamenala wimbledonská šampionka Linda Nosková, která zvítězila nad Kristinou Buxovou 7-6, 6-2 a navázala na předchozí vítězství Karoliny Muchové nad Jessicou Bozasovou v poměru 7-5, 6-4. V boji o titul narazí výběr kapitánky Barbory Strýcové v neděli na Ukrajinu nebo obhájkyně titul z Itálie. Ministr zahraničí Macinka vyrazí začátkem listopadu na týdenní cestu do Afriky. Vyplývá to z přílohy usnesení s přehledem plánovaných letů ústavních činitelů. V pondělí ho schválila vláda a dnes zveřejnil úřad vlády. Tři ministři se vystřídají ve stejných zemích střední Asie. Středočeské vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli nadlimitní koncentraci olova ve vodojemu v Odoleně vodě. Obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Nadlimitní množství zjistili po včerejším měření v území Řepínský důl v 16 630 vrtů. 14 odstavili. Dotčené obce varovaly své občany, aby vodu nepili, nevařili z ní ani nepoužívali k čištění zubů. Dvě ženy a jeden muž utrpěli lehká zranění v Aténách nedaleko Akropole, kde se dnes ráno po výbuchu zřítila část dvoupatrového obytného domu. Po dalších 5 lidech, včetně 3 turistů, se pátrá. Explozi, která v ulici spustila také menší požár, podle zasahujících hasičů pravděpodobně způsobil únik plynu. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

Tahle skladba Luboše Pospíšila má jinou výslovnost jako v názvu, myslím tím v Praze, v Plzni a také v Domažlicích. V Praze a všude jinde se jmenuje Tenhle vítr jsem měl rád, v Plzni tadydlec ten vítr jsem měl rád a v Domažlicích potom tadydlec ten vítr jsem měl rád. Je 13, tedy 2 minuty před čtvrt na 6 odpoledne, nebo podvečer, další pozvánky. Ahoj staří a mladí rokeři, nastudovali pohádku pro ty nejmenší Big Beatáky. Lesní divadlo Řevnice dnes a zítra od 18, v neděli potom od 16, bude hrát pohádku S čerty nejsou žerty. Čepované pivo je samozřejmostí, Vojta. Tak co jiného by mělo být samozřejmostí při pohádce pro děti než čepované pivo? Děkujeme Vojtovi. Všem posluchačům Rádia Beat hlásíme, že dnes večer vás zvou do brněnského klubu Rusty Nail na Veveří. Od 20 hodin zahraje kapela Granit. Přijďte si užít pořádnou porci roku, pohodový prodloužený víkend přeje Jirka. Jirkovi děkujeme a ještě jedna. Zítra klub Bílej medvěd v Plzni. Koná se tam Return of Titans Open Air Fest. Zahrají Bloodfire Dead Tribute Bátory z Německa. Potom Dead Tribute ze Slovenska. Tribute Slayer, ergo to je tributu. Také plzeňská Sepultura, Czech Pantera a Psora. Start nebo začátek je už ve 13 hodin. Ten začátek v 1 hodinu odpoledne je z toho důvodu, aby už jste kolem 5. po pivu a po kořalkách byli všichni chytrý. Máte-li svoji kapelu anebo akci, kterou pořádáte a chcete pozvat býťáky, ať už na dnešek tedy, anebo na zítřek, tak můžete poslat 2-3 věty SMS-kou, e-mailem nebo přes býťáckou aplikaci. E-mail je studio@radiobeat.cz, SMS-ky na 720 001 222. Čteme vaše tipy a pozvánky zadarmo do našeho éteru.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefíte.

0: diváci na čtyřech kolech.
1: Stále platí na dálnici D1, jedete-li z Prahy na Brno, od 10. kilometru se popojíždí kvůli šmejkalce, je kam až na 26. se budete sunout, zdržení stále kolem 25 minut. Dálnice D1 kolem Brna směrem na Prahu mezi 199. a 190. kilometrem je to zhruba na čtvrt hodiny ztráty. D11 od Prahy na Hradec před Chlumcem nad Cidlinou je štrůdl, na 53. kilometru zastavíte a dál potom popojíždíte kvůli práci silničářů až na 65. zdržení pro osobáky určitě přes 10 minut. D5 je také na příjezdu vlastně před Prahou od Plzně ucpaná, na 6. kilometru se brzdí, je to kvůli omezení na 1. kilometru. Měli byste to do čtvrt hodiny proskákat. Pozor, v Dobřížské ulici v Praze ve směru v Praze na Smíchově, ve směru na Barandovský most je bouračka dvou osobáků a ještě Strakonice, Plánkova ulice, je tam vážná havárka dvou osobáků na místě, všichni s integrovaného záchranného systému. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Mariánských lázních pokračovala evropská série plochodrážních veteránů závodem ve dvou kategoriích. Ve čtyřventilech zvítězil Bob Dolman, mezi dvouventily John Pedersen. Do 136. ročníku Velké Pardubické je zatím přihlášeno jen 11 koní. Je to opět méně než ve stejné fázi předchozích dvou let. Nižší počet přihlášených měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. Talentovaná cyklistka Barbora Bukovská bude od příští sezony závodit za belgický tým Phoenix Premier Tech. Juniorská mistryně světa v cyklokrosu podepsala 4letou smlouvu. Mistrovství republiky v plochodrážním flatracku se zítra pojede v Březolupech u Zlína od 13.30. Závěr letošní motokrosové sezony obstará Kramolín u Nepomuku, více Petr Kovář.
1: Ve veterány žijí znám staronový král Petr Bartoš, který pro Orion Racing Litomyšl vybojoval 7. titul v řadě. Ovšem velká bitva se očekává ve třídě MX2, kde nově po Opatově získal pro sebe červenou tabulku Tomáš Pikart z HT Group a bojovat o titul chce ještě druhý Petr Radouský, kterému minule Opatov nevyšel dle představ. V královské třídě MX1 má na dosah celkový primát Slovák Pavel Repčák, druhý je Martin Krč a třetí Vašek Kovář. Finálový podnik letošní sezony se jede v Kramolíně ve sváteční pondělí a hlavní start je určen na 13. hodinu.
0: Horolezec Honza Tráva Trávníček a jeho přátelé vzdali pokus o vrchol Manaslu kvůli počasí. Aktuálně už jsou všichni v hlavním městě Katmandu.
2: Kopec zůstal pro letošek úplně uzavřen. Zvykalo se, že loni byl hodně snadný výstup, letos je naopak velice obtížný, a to vzhledem k podmínkám, ale počasí neporučíš, kopec tam ještě bude a my máme aspoň možnost se vrátit, takže ve zdraví jsme dole a nijak toho vlastně nelituji.
0: Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech. Rádio.

Myslím si, že tohle tempo je tak akorát s Tony a Beastie Burden. Teď 3,5 minuty po 3/4 vlastně na 6 večer tady na Beatu. Já jsem byl ještě v redakci, u Pepy jsem si vyzvednul, nebo u Pepy, jak sedí Pepa Lábus v redakci, to určitě víte, že jo? Tak hned vedle máme obrovskou knihovnu, kam nám chodí knížky a my z těch knížek potom vybíráme ceny do detektivky. Já jsem vybral pro úterní detektivku, protože v pondělí je volno, tak detektivka je až úterý, vychází to na 29. září, knížku, kterou už jsme jednou dávali. A říkal jsem si, dobře, knížka, Pahlaví, paměti, dáme a uvidíme, ale strašně mě překvapilo, jaký zájem byl o tuhletu knížku v tom smyslu, že jste potom psali a volali jste, jak se ta knížka jmenuje, kde vlastně se dá sehnat. Jmenuje se Paměti, napsala ji Farah Pahlaví. Farah Pahlaví je císařovna, manželka posledního iránského šáha. Příběh, který začal jako romantická pohádka, ale nakonec to úplně nedopadlo, protože oni vlastně spolu vládli asi 20 let, ale po islámské revoluci v 70. letech na konci, tak museli utéct, chvilku žila v Americe, pak se teda usadila ve Francii a Farah Pahlaví dneska jí skoro 90 let, téhleté madam, a Pepa Lábus naprosto přesně věděl celou tu historii téhle paní, vykládal, vyprávěl snad 2 minuty v kuse, co všechno a tak. Pepa Lábus totiž hodně čte a pak vlastně ten svůj čtenářský zážitek má zpřevodovaný do svého ústního projevu a proto to tak zní dobře. Kdo máte chuť na knížku Paměti od Farah Pahlaví, poslouchejte v úterý ráno detektivku, třeba podle nápověd a indicí poznáte, koho hledáme, jestli nějakou kapelu, nebo interpreta, zpěváka, kytaristu, bubeníka, nebo nedej bože snad basáka, nebo trumpetistu, nebo harmonikáře, a v ten moment, kdy se vám to povede a dovoláte se sem do rádia, tak tahle knížka bude vaše. Držím vám palce, do 18. hodiny Eric Clapton.

Rádio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Change the World, Eric Clapton na beatu, 2,5 minuty před 18. hodinou, za chviličku Pepa Lábus, zprávy na šestku a pak oblíznutí pro fanšmekry, trošku archaizmu, ale v tom dobrém slova smyslu. Six o'clock.

0: Vanilla Fudge, Martha and the Wanderlust a taky Swinging Blue Jeans. Za okamžik, teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D2 pozor, na 11. kilometru od Brna směrem na Břeclav na výjezdu na exitu číslo 11, to je Blučina Židlochovice, je tam bouračka nákladního a osobního auta. Dálnice D1 z Prahy na Brno od 10. kilometru před Šmejkalkou se popojíždí až na 26. Navíc na 11. kilometru v pravém jízdním pruhu je bouračka osobního a nákladního auta. Policisté jsou na místě, zatím ztráta kolem 25 minut. D5 z Plzně na Prahu od 9. kilometru se jede pomalu, je to kvůli omezení na prvním kilometru. Zatím tedy zdržení na příjezdu po D5 se do Prahy od Plzně 25 minut. Pražský okruh od letiště kolem D5, 24. až 17. kilometr. V pravém jízdním pruhu je tam v tomto úseku bouračka dvou osobáků, zdržení kolem čtvrt hodiny. Pozor v Teplicích na náměstí Svobody, tam vyšetřují bouračku dvou osobních vozů a na Šumpersku v Zábřehu v ulici 17. listopadu stojí jeden pruh, osobák tam srazil motorkáře, je to havárka se zraněním, na místě už zasahuje rychlá, vy tam buďte býťáci opatrní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve Sportce.
3: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
2: No a fakt to stojí za ty prachy?
3: Hele, víš co, sám si to vyzkoušel.
2: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
3: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
4: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
5: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
4: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
5: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
4: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
5: Nemocnice Dačice.
4: Nemda.cz.
6: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
7: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
6: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
7: Říká se baby.
6: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
8: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku se ojediněle vyskytnou mlhy. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 2. Ráno se místy objeví přízemní mrazíky.
9: Někteří to uvidí v televizi. Ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
8: Velká cena České republiky silničních motocyklů se vrací zpět do červencového termínu. Letos se závod seriálu Mistrovství světa konal v červnu. V dnes promoterem zveřejněném kalendáři pro rok 2027 byl brněnské akci přidělen termín od 16. do 18. července. Prezident Pavel přijme příští středu dopoledne na Pražském hradě rumunského prezidenta Dana. Toho doprovodí manželka. Na Pražský hrad přijede o 10:30 dopoledne. Po uvítacím ceremoniálu je v plánu soukromé setkání prezidentských párů a jednání delegací obou zemí. Poté prezidenti vystoupí na společné tiskovce. Ministerstvo obrany pořídí 20 nových železničních vozů SAMS pro přepravu těžké vojenské techniky, hlavně tanku Leopard. Příspěvková organizace Ministerstva armádní servisní za ně zaplatí 121 milionů 300 tisíc korun bez DPH, dodá je slovenská společnost Tatra Vagonka. Informovali o tom Seznam Zprávy s odkazem na výpis z registru smluv. Soukromý investor připravuje v průmyslové zóně v Ralsku na Českolipsku výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci. Liberecký kraj i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivů na životní prostředí, takzvanou velkou EIA. Posoudit je třeba podle hejtmana Půty i kumulaci s dalšími záměry v území. Kraj na nedalekém letišti připravuje výstavbu velké fotovoltaické elektrárny. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na rádiu Beat.

and Vanglas a Dancing in the Street a právě teď Swinging Blue Jeans a Hippie Shake. My tuhle trošku jakoby starší záležitost přejedeme velmi prudkou devadesátkou a oporopu můžeme si ji pustit hned, že jo? Album Division Bell, píseň, kdy David Gilmour na svou kytaru hraje tóny delší než nejdelší a tou levou rukou tu strunu napíná nahoru a dolů, jako kdyby ji chtěl z toho krku vysadit.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

Dnes chleba z ETC, zhruba asi 4 minuty před 6:30 večer, chtěl jsem říct odpoledne, ale dá se říct už tedy večer. Další porce pozvánek, ahoj tady Břeťa, nazdar Břeťo. Břeťa z kapely Hluchý dovrat, rádi bychom vás pozvali zítra na Den Zlínského kraje, kde vystoupíme ve 14:10 a to na hlavním pódiu na platformě 14:15 Baťova institutu. Děkujeme. Pozor také na mladou ambiciozní kapelu Potulný hormon, ta zve všechny dnes večer do restaurace u Bohuslavů v Čelákovicích. Rozloučení s létem se tam koná v 18:30, tedy zhruba asi za 3 minuty. Vykopává uskupení She Left a od 8 potom hraje Potulný hormon. Nebude chybět grilované silátko a pivíčko jako křen. Děkujeme. A ještě jedna pozvánka na zítřek od 16 hodin na letošní poslední venkovní Big Beatové odpoledne do Odeře u Hroznětína. Vystoupí Kaufband, VS Beat, Crash a SIB nebo SIB. Pršet nebude, večer, komu bude zima, tak si požádá o deku. Výborně. A dostane deku jako na vojně. Vráťa nám poslal tuhle pozvánku. Vráťovi děkujeme. Jestli to stihnete, můžete ještě na poslední chvíli sem poslat, kde třeba vaše kapela dneska koncertuje nebo zítra a chcete býťáky nalákat na svoje vystoupení, anebo třeba vy pořádáte nějakou hudební akci, tak o toho jsme tady vlastně až do té 19. následující půl hodinu. Můžeme ještě zdarma vaši pozvánku přečíst do našeho éteru. Tohle je skladba The Show Must Go On, úplně poslední věc z desky Innuendo z roku 1991.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Je chvilička po půl sedmé večer, dopravní informace, dálnice D1 z Prahy na Brno od 14. kilometru se popojíždí. Je to kvůli šmejkalce, ta kolona je až na 26. kilometr, navíc na 11. kilometru v pravém pruhu je bouračka nákladního a osobního auta. To zdržení je tam stále kolem 15 minut. Osobních vozů, tedy kamiony, čekají déle. Dálnice D1 kousek dál, 138. kilometr směrem na Brno, v levém jízdním pruhu jsou tři osobní auta v sobě. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 24. až 17. kilometr. Pozor na bouračku v tomto úseku, kde je normálně silný provoz, tak je ještě havárka dvou osobáků také v pravém pruhu. To zdržení přes 10 minut určitě. D5 z Plzně na Prahu na 6. kilometru se brzdí kvůli omezení. To omezení začíná na 1. kilometru a zdržení je kolem 10 minut. A pozor také na cestě z Chebu do Aše po 21. Jedete-li kolem Františkových lázní, po levé straně je máte, tak je bouračka dvou osobních aut. Na místě už jsou policisté.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Kinetoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Obnovitelné zdroje potřebují způsob, jak uchovat elektřinu na dobu, kdy nefouká nebo nesvítí. Američané a Japonci vyvíjejí organickou průtokovou baterii, která využívá obyčejnou vodu. Má nabídnout levnější řešení pro dlouhodobé ukládání energie než klasické litiové baterie. Více Lož Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Čím je tato baterie tak výjimečná? U klasické baterky je elektřina, výkon i kapacita zavřená v jedné krabičce. Průtoková baterie funguje jinak. Elektřinu ukládá do kapalin ve dvou velkých nádržích. Kdykoliv potřebujete více energie na delší dobu, nekupujete nové články, jen prostě postavíte větší nádrž a přilejete roztok. Dobré na tom je, že výzkumníci opustili drahý kobalt, litium, vanad i agresivní kyseliny. Místo nich použili organické molekuly rozpustné ve vodě s neutrálním pH. Žádné riziko poleptání, žádná koroze potrubí a žádná závislost na čínských nebo ruských dolech. Chemie ve službách čisté energie, která konečně dává ekonomický smysl.
0: Bitoskop.
1: McLaren připravuje své první výkonné SUV, které chce uvést na trh před rokem 2030. Automobilka do rozšíření výroby ve Velké Británii investuje 14 miliard korun a postaví druhý montážní závod. Zároveň začne vyrábět vlastní motory a převodovky.
0: Bitoskop.
1: TP-Link představil první routery s podporou Wi-Fi 8, nabídnou bezdrátovou rychlost až 22 gigabitů za sekundu a drátové připojení do 10. Současná domácnost ale něco takového zatím nebude schopna využít. Čas pro Bitoskop se naplnil.
0: Radio Beat.

Kdybyste se nahádali mezi sebou, kdo to je, tak je to Dave Edmunds v programu Rádia Beat. Je asi půl minuty po 6:45 večer. Ještě jedna porce pozvánek. Chtěla bych pozvat Beaťáky na koncert dnes do Plzně, do Osvěžovny u Koblíška. Bude hrát kapela Sanchez a startujou v 19 hodin. Děkujeme Vanese. Rádi, to je pěkná pozvánka tohle, poslouchejte. Rádi bychom vás pozvali zítra od 19 hodin do Prahy na loď Kamina Boat, kde vystoupíme s kapelou The Hopsters u příležitosti 10letého divočení. Akce se koná na Dvořákově nábřeží v Praze 2 naproti Letné, když překročíš řeku. Těšit se můžete na skladby například od Clash, Sex Pistols, Police, Motorhead a tak dále. Vstup je 200, ale jistě kočku u vstupu v klidu ukecáte. Budeme se těšit. Díky moc, podepsaný Petře. Petře, děkujeme, kočku. Samozřejmě u vchodu se bude určitě někdo snažit ukecat. A ještě Liberec, legendární undergroundový klub Stamina. Zítra od 8 večer vystoupí Jindra Klícko a band, blues, folková záležitost. K tomu šipky zdarma, fotbálek, skvělý pivka a další dobroty. Těšíme se na vás. Podepsaný Kamil. I tobě, Kamile, děkujeme. A samozřejmě, pokud budeme moct, tak přijdeme. Do té 19. hodiny stihneme Scotta McKenzieho a tuhle partu, kterou samozřejmě, pozor, je velmi důležitá tahle kapela s ohledem na úterní detektivku na Beatu. To jsem jenom tak jakoby přednapověděl, ale stejně je vám to k prdu tahle informace.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: bude 19 hodin, 7 hodinu večerní, samozřejmě při pátku. Hrozí velké nebezpečí, že tady bude páteční flám, který startuje za okamžik. Ode mne ještě jsou připravené dopravní informace, pochopitelně přání veselého prodlouženého víkendu a nezapomeňte v úterý ráno na detektivku, která startuje pochopitelně hned po kachně, tedy po té 9. hodině. Pojďme jenom co se týče silnic, nakonec.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D1, výjezd z Prahy směrem na Brno před Šmejkalkou se stojí od 14. kilometru, popojíždí se až na 26. zdržení přes 10 minut. Na dálnici D1 v tomto směru je ještě jeden zásek, a to na 50. kilometru v úseku Psáře Soutice mezi 50. a 60. kilometrem. Je tam 10-minutová kolona a ještě jedna šlamastika na dálnici D1 v tomto směru, tedy od Prahy na Brno, na 162. kilometru v levém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. Pražský okruh pokračuje v zácpě od letiště kolem D5 mezi 24. a 17. kilometrem. V pravém jízdním pruhu je v tomto úseku bouračka dvou osobáků, zdržení kolem čtvrt hodiny. A jedna informace přišla z býťácké aplikace, abyste si dávali pozor na Českobudějovicku.
2: Bacha, mezi Češňovicema a Dasným na 20. Padlo pánovi asi kolo, není nějak označený a musí se objíždět, tak ať ho nikdo nesrazíte.
0: Děkujeme. Vývodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Vít.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Vít.

uvidíš doutník, doutník, hoří pěkný kus, sejdeme se za stromy a na našem výletu uvidíš svět, uvidíš strán, pohoda, kam se podíváš a už to vrcholí, té

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a jsme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: klasice Cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 33. Polipsy dědu. Rok 2006. Čte Zemánek.
2: V roce 2006 jsme oslavili 10. výročí naší existence. Dárkem k tomu jubileu byla nová deska a koncert pro 4,500 lidí v Praze na výstavišti v levém křídle průmyslového paláce, který pár týdnů na to vyhořelo. Doteď v nás jsou pochybnosti, jestli jsme při odchodu dobře típli poslední cigáro. Ten koncert byl největší, který jsme kdy do té doby udělali. Měli jsme tam spoustu hostů a taky jsme tam polili šampaňským naši novou už pátou řadovou desku. Jmenuje se Polipsy dědu a nahráli jsme ji na statku Kačiny u Votic, který jsme si na měsíc pronajali, navezli tam aparát i se zvukařem a postavili dočasný nahrávací studio. Statek Kačiny je soustava baráku na kopci v takovém romantickém zaparákově, kde se na loukách pasou ovce. Vlastnili ho sympatický manželé pan a paní Forstovi, z čehož pan Forst býval kytarista u Karla Gotta, takže si bylo o čem vyprávět. Strávili jsme tam celý červenec a nutno přiznat, že to nahrávání trochu bolelo, protože na tuhle desku jsme nebyli moc připravení. Do studia jsme nešli s hotovýma písničkama, ale spíš představou o nich a textů jsme měli taky minimum, takže jsme se na Kačinách docela zapotili. Ten zvukař, co tam s náma natáčel, se jmenoval Jakub a byl to šikovnej a super kluk. Ale měl sebou ve studiu i svoji super holku, se kterou byli zrovna v nějaký těžký lásce, takže mu během nahrávání neustále seděla na klíně, líbali se a on do toho zároveň kroutil knoflíkama. Někdy i na pultu. A mimetr vedle nich potili solo. Nikdy se nám to předtím ani potom nestalo. Takže jsme z toho byli lehce pav. A proto jsou možná ty kytarový solo takový jiný. Odnesli jsme si z Kačin 14 věcí, který smíchal Zdeněk Šikýř ve studiu Hostivař. Pak jsme to odevzdali na vydavatelství a tím jsme splnili smlouvu, kterou jsme kdysi ze Sony podepsali a která byla na 5 desek. Nutno říct, že tam asi byli rádi, protože řešili úplně jiný problémy. A to hlavně ten, že sami pomalu krachujou, protože se vzestupem internetu a možnostma si hudbu stahovat, prodeje hudebních nosičů klesly na naprostý minimum. Šlo o nezvratný proces a proto nejenom Sony, ale i všechny další velký vydavatelství razantně zredukovali své portfolia a z interpretů si nechávali jenom ty největší jistoty, což jsme my samozřejmě zdaleka nebyli. Tu naší pátou desku otvírá písnička Ganga, kterou na koncertech dodnes hrajeme vcelku pravidelně. Obsahuje trochu zamotaný text, který je v podstatě o tom, že jednou po nás zbyde jenom ladička a palička.

Klip na Gangu udělal režisér a výtvarník Honza Krejčí. A je ve 3D animaci, což tenkrát byla v podstatě ještě pořád relativně dost nová technologie. Sfilmovaná byla i písnička Princezny nohy, a to režisérem Zdeňkem Suchým, který polovinu života dělal vedoucího na letním dětském táboře Bartoška, a tak dostal nápad ten klip natočit tam.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a jsme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefíte?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

mu v hlavě zní smířenej. Rieka teče dál.

Vím, že pláčem to skončí. Já už sotva se vrátím. Preč, tak raději to zkrátím.